0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Už od zítřka v kinech.
2: Čest práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši, to ten já dobrý, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Živí hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
3: Tak to máme. To bude krásný.
1: Už od zítřka v kinech.
2: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Marie Mrázek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, no. já bych se vás chtěl něco zeptat.
3: Ano.
0: Hlejte se, v kolik vstáváte ráno?
3: No já nevím, 7 tak.
0: 7, jo, a v kolik chodíte spát?
3: Půl noci.
0: No, tak to jste ta pravá.
3: No.
0: My vás dneska v noci budeme chodit budit a je důležitý, abyste spali už. Aby jsme tam nechodili zbytečně.
3: No.
0: Na to jste asi zvyklá, ne, od lidí, že vás budějí.
3: Ale no tak lidi mě ani nebudějí, ale tak budí mě leco, když před barákem zastaví někdy autobus, my bydlíme naproti stanici akorát, tak...
0: No tak to my k vám dneska večer přijedem za sičákem. Důležitý je, abyste spali nahatý normálně s manželem a měli věci vedle postele.
3: Jo, dobře.
0: A normálně v průběhu noci teda, až usnete, tak vás budem budit, jo?
3: Jako čím? Tím houkáním?
0: No houkáním, nebo taky budem prostě mlátit na dveře, budeme s megafonem lítat po baráku prostě a podobné věci, jo?
3: Dobře.
0: No. Prosím vás, přijdeme zhruba tak asi v 1:30, až usnete, pak my jsme přišli kolem 3:00, to si myslím, že bude libovka.
3: No a to jako si vybíráte jenom nás nebo celý barák?
0: No my jsme si vybrali jenom vás na základě doporučení.
3: No.
0: Jo, totiž on hlavně nám to řekl majitel vašeho baráku, že prej to máme zkusit na vás, že jste ideální králíci.
3: A kdo je majitel tady toho našeho baráku, vchodu nebo to? Vždyť my bydlíme v paneláku.
0: No, hasiči to koupili teď konc.
3: Jo.
0: Jako zkušebnu, že si z toho udělaj.
3: Jo.
0: Teda on šéf říkal, že vás z toho baráku vytroubí.
3: Jo.
0: A bude klid.
3: No, prosím vás, vždyť my tady většinou nejsme, my jsme většinou na chalupě.
0: No, tam přijdem taky.
3: No, to je kravina, co?
0: Mrázek ústředná Evropa 2, to jsem měl strach, co paní?
3: To víte, že ho mě zbudí kerímek u popelnice i se kutálí.
0: Tak ti přivezem taky.
3: No.
0: Nazdar.

0: Dobré
1: ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady už se hoci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: orážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná, kladenští zahrádkáři. Prosím vás, halo, to jsou... Halo?
3: Ano.
0: Vy jste Václav?
3: Kříž?
0: Ano.
3: On spí, mám ho zavolat.
0: Zavolejte ho, prosím vás.
4: Prosím.
0: Je půlnoc, vyrábáte ořechy. Máte radost?
4: Velko, já mám ořechu dost.
0: Řekněte nám něco o svých pocitech.
4: O mých pocitech, že mám ořechu dost.
0: Čili mám...

0: Dámy a pánové, dobré ráno. 6:00. Dnes bude opět co?
1: Ranní show.
0: Sunny.

0: 6 hodin 15 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, Katka Říhová tady nabízí skutečně jednu perlu za druhou.
1: Vážně?
0: Například teďka, během písně, můžu to říct?
1: Můžeš.
0: Tak já to řeknu, jak to řekla. Jo? To je odměna za to, že posloucháte takhle brzo, ve 6:45. My tomu říkáme pod rouškou tmy ještě. Dneska teda to je už taky jako podle mě pozdní odpoledne. Podle slunce.
1: No,
0: ne?
1: No, ale budeme se hrát na to, že venku tma.
0: Jakože je tma, jo. Tak Katka říká, včera jsem mluvila se svojí kámoškou a ta mi říkala, že jí vlezlo do prdele klíště. A já co? Ale fakt jako doslova, no. Že jí tam jako vlezlo.
1: No. No.
0: Zorka má takovýhle problém, jo.
1: Nebyla to Zorka, ale...
0: A ty máš ještě jiný kamarád?
1: Jo, ještě mám jiný, představ si to.
0: Tak já poslouchám.
1: Volala mi a říkala, že byla o víkendu s dětma v přírodě a že chytla dvě klíšťata.
0: Já
1: a že prostě jí to svědělo a já že se furt škrapkala. A pak říkala manželovi, nemohl by ses mi tam podívat, mě tam prostě něco strašně svědí. A on říkal, máš tady klíště nacucaný.
0: Teda to si muselo užívat, to klíště.
1: Jako proč?
0: No nevím, tak jakože bylo v takový jako fajn krajině, na výletě.
1: Hele, podle sebe soudím tebe.
0: Podle sebe soudím tebe, nerozumím teďka.
1: No takže ty říkáš, že se užívalo, tak to leda, co se o tobě vypovídá.
0: No jistě, je to poprvé v životě, kdybych si chtěl vyměnit život s klíštětem. Pokud to teda byla Zorka.
1: Byla to jiná kamarádka, ale též velmi pěkná.
0: Jestli to nebyla Zorka, tak to nemám zájem. Ranní show Evropy 2.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?

0: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
7: Čapni, čapni, čapni do ruk.
6: Co?
7: Ve Smarty svůj herní notebook.
8: Yeah. Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
9: Yeah.
8: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
10: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
13: Karel Poborský, 10! Krásně to zkusili, 1-0!
14: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
15: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
16: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: Podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a je tady svět podle Koháka. To koukáte, co?
2: Ha, ano, je tady svět podle Koháka s Jakubem Kohákem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, děkuji za krásné přivítání.
2: Tak co je novýho, Kubo?
3: Člověče, spousta věcí, ježišmarja. Prosím tebe, mám takovou, takovou hezkou příhodu.
2: Ano.
3: My jsme teďka jako Sparta obsadili druhé místo v lize. Ano. A měli jsme předevčírem takovou, řekněme, takové setkání, říká se tomu dokopná.
2: Ano.
3: Na vesnici.
2: Již dokopná. Tradičně, můžeme říct.
3: No, jako, jak jako již tradičně?
2: No již tradičně, ne?
3: Co?
2: Vyber si to první, to druhý.
3: Myslíš, jako, že se vždycky jakoby na konci sezony koná akce?
2: To taky.
3: Jo. No tak my to máme, já nevím, už jako kolikátý rok.
2: Ano.
3: Ano. No a tam se sejdou samozřejmě různí sponzoři, nějaký blízcí příznivci klubu a hráči.
2: Ano.
3: No. A já jsem se mnohými mluvil, jo. Povídali jsme se takhle vzadu, nebo vzadu, takhle bokem stál takový kluk. Já jsem vzal i syny sebou, jo. Oni už ty hráče znají líp než já.
2: Ano.
3: A syn mi říká, tati, to je Hugo Sochůrek. Mm-hmm. Což je teďka je nominovaný, jo. Na mistrovství světa. Je v tom širším kádru, ještě budou tři jdou pryč.
2: Já myslím, že to je nějaký jakoby starší hráč.
3: Ne. Jemu je, prosím tebe, 17-18.
2: Takže proto ho neznáme.
3: No třeba, jo, jako já znám to jméno, ale úplně jsem si nespojil tvář, nicméně...
2: A za co hraje?
3: Za nás, za Spartu.
2: To vůbec Hugo Sochůrek, no. Víš, je na nová puška, mladá no,
3: ale,
2: puška.
3: Ale báječný hráč.
1: To mě nepřekvapuje, báječný hráč.
2: 17 let.
3: No. Báječný hráč, no a jde o to, že tam stál a tak jako všichni se tam bavili ty hráče, on tak stál jakoby vedle nich, ale bylo vidět, že to je jako mladý kluk. Jo. A syn mi říká, hele, to je normálně... To jako bych tam stál já, jo.
2: No,
3: že
2: no.
3: Syn je 16. Já říkám, tak se s tím jdi bavit. To se zase netrouf, nicméně. Já tam jdu a říkám, nazdár, ahoj, on dobrý, ne? Tak jsem mu říkal takový ty rady, ne? Prosím tebe, máš nominaci na mistrovství světa, musíš se ukázat, jo.
2: No.
3: Rozumíš mi. Celý svět se bude dívat, když tě nasadí normálně, tak musí lítat blesky, jsem mu říkal. Musí lítat blesky, aby všichni viděli, je tady tohleto, aby musí upoutat normálně, vem to, něco udělit, cokoliv, ale jako normálně hrát umí každý.
2: Nožičky prostě třeba, nebo hlavička.
3: Nevím, prostě lítat blesky. A on mi říkal, dobře, pane Kovák, budou lítat blesky, jo. A pak mě uzemnil tím, že když jsem jako říkal, tak jo, tak se měj. A on, počkejte. A ukázal mi telefon a tam říkal, my jsme se spolu fotili, když mi bylo 6. Ukázal mi tu fotku. Takový malej šprček normálně, mě u pasu.
2: Jasně.
3: A já jsem, ty vole, jak je to dlouho? A on, no 12 let u nás v táboře, nějaký plese. A říkal mi zajímavou věc, říkal, a jak jsem stál vedle vás, tak jsem, jako, jak byl jako malinkatej, aha, tak jsem se dotýkal jako vaší nohy pravý a od té doby mi to začalo kopat.
2: Já jsem měl tohleto s Karlem Gottem.
3: To určitě.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6:30 přesně, můžu nabídnout také takovou fotbalovou historku, a to ze včera. Hrál se takovej dětský zápas, kde hrál můj syn.
1: Hraje fotbal, jo?
0: Takhle, on studuje jako v zahraničí, ale teď se nějak vrátil, nebo ne teď nějak se vrátil, ale si vrátil se na konci ročníku a přidal se ke svému bývalému týmu Přední Kopanina a odehrál s nima několik zápasů. Já mám skoro pocit, jako že hrál celou sezónu a volal mi předevčírem, my máme poslední zápas a budeme dostávat pohár, protože vyhráli titul v té jejich lize. Přední Kopanina, můj syn tam hrál.
1: Já roztomilý, že prostě v Přední Kopanině se hraje Kopaná.
0: No, ale pozor, teďka budeš jakože mrkat na drát. No. Jestli pak víš, že se hrál včera ten zápas. Ten poslední zápas hrál se ze Spartou Krč. Tipni si, kde se to hrálo.
1: Mám se tipnout vážně?
0: No, kde?
1: V Zadní Kopanině.
0: Ne, hrálo se to v Edenu.
1: Aha.
0: Na velkém stadionu, na velkém hřišti, pod umělým osvětlením. Dobrý den. Tady David Jordán to ví, náš 20-letý tady teenager. Hrálo se to na velkém stadionu. Tam, kde vlastně před 3 dny Slavie slavila titul, tam, kde se třeba bude hrát v září Liga mistrů, přímo na tom stadionu.
2: A v jakém stavu byl trápný po těch oslavách?
0: Byl docela dobrý. Byla tam teda velká spousta čar navíc. Protože tam během pondělka a úterka hráli děti a ty hrajou na půlku takzvaně jenom. Takže tam byly domalované různý čáry, ale hrálo se. Já to vysvětlím asi ne, proč se to tam hrálo.
1: No.
0: Tak.
1: Jediný volný místo v republice.
0: Jak to říct? Byla to jako slavnostní událost.
1: No.
0: Oni to zabalili do velmi charitativního hávu. Je malej chlapeček, Tadeášek, prochází velmi těžkým období. Je mu 7 let, má strašně těžkou nemoc, řeší se prostě život jejich rodiny. Prostě charita, na Doniu se vybírali nějaký peníze, takže to mělo celý veškerý výtěžek se dával prostě na Tadeáška, ten tam měl tatínka. No a teď přichází ta poenta. Spoluhráčem mýho syna, který mi teda telefonoval, už jsem říkal, co po mně chtěl?
1: Ne.
0: Chtěl po mně, abych jim to moderoval, to předání. Říkám, jo, jasně, Kubo, to víš, jo, to je událost, jdu. A že to bude událost, že budu hrát v tom Edenu. Spoluhráčem toho mýho syna v tom týmu Přední Kopanina je hráč, který se jmenuje, je to Schoda Men, ale jmenuje se příjmením Tvrdík.
1: Aha.
0: Prostě Tvrďas. No, takže prostě slovo dalo slovo.
1: Jako dhe Tvrdík, jo?
0: Cože?
1: Jako opravdu on.
0: Syn Tvrdíka.
1: Jo.
0: Ne, přímo Tvrdík ne.
1: Jo.
0: Že by tam, že pan Jaroslav Tvrdík, že by tam běhal jako...
1: Tak tyhle ty jakoby charitativní utkání nesou ledacos.
0: Ne. Prostě mladý Tvrdík, no.
1: No.
0: Hraje v Kopanině s mým synem, nebo hrával, když tam teda můj syn jako ještě hrál. Tak jsem se ho ptal a říkám mu, tak co a on. No a jsem se zeptal táty, jo. Slovo dalo slovo a domluvili to. Takže to bylo prostě normálně v Edenu.
1: Dobrý.
0: Takže v Edenu zápas včera, musím říct, že vlastně přišlo tam asi 400 lidí, což byla rekordní návštěva, jo, tak opravdu největší návštěva v Edenu za poslední 3 zápasy.
1: Jistě.
0: Bylo to jako, že...
1: Jako jde to, když je to někoho zajímalo.
0: Jde to už zase nahoru prostě, jako už tam už bylo 400. Takhle, mohlo tam být samozřejmě víc diváků, ale je stále uzavřena tribuna sever, takže...
1: Jistě.
0: A víš, jak to dopadlo?
1: Kopanina, někdo vyhrál?
0: Kopanina vyhrála 3-2, zase 3-2, drama, nastavovali se 3 minuty, já do mikrofonu říkám, prosíme diváky, aby nevbíhali na hřiště před ukončením zápasu, prostě hrozí kontumace samozřejmě. Chápeš to, že ještě ke všemu ta Kopanina hrála s týmem, který se jmenuje Sparta Krč a skončilo to 3-2, říkám, prosím vás, bacha na tu pyrotechniku. Takže vběhli až po skončení zápasu. Bylo to charitativní, byl to zážitek pro všechny. Jako. A byla i klobása, jo? Jeden stánek byl otevřen. Byla klobása.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
5: U nás byly rozhodně Nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Podprsenky, to je to, co...

0: Chcete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku.cz.

0: 6 hodin, 41 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno, já jsem před chviličkou sama sebe pobavila, protože jsem se dívala, kdo má dneska svátek. A my tady máme takovej jako monitor, který je tak středně vzdálený. A mě už se asi jako zhoršuje zrak, jo?
0: Jo.
1: Ale já prostě koukám, dnes je středa 27. května a svátek má Voldemort. Já jsem si přečetla Voldemorta a sama jsem se zasmála a říkala jsem si, tak on už je v kalendáři toto dotáh daleko.
0: Ano, asi můžeme říct, že teda je to Valdemar.
1: A tak to asi lidem došlo, ne?
0: To nevím.
1: Ne?
0: To prostě nevím.
1: No, tak prostě Avada Kedavra.

0: zase. Dneska už hrál God, teď Valdemar, to je konec.
1: To je začátek.
0: Ale tak když má dneska Valdemar svátek, tak co máme jako dělat? Zpíváme všichni, obejmeme se za ramena.

0: Přátelé, my se musíme vrátit k něčemu. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Tady Katka totiž včera tady nebyla.
1: Ano.
0: Nebyla. Přišla o jeden takový vstup, který se týkal hokeje.
1: Mhm.
0: Jo. Totiž, ono teďka to je trochu zmatený, protože jsme mezi tím už zase hráli s tou Kanadou.
1: Mhm.
0: Včera, chápeš?
1: Mhm.
0: Ale předtím jsme hráli s Norskem.
1: Ano.
0: To jsi zachytila.
1: To jsem nějak zachytila.
0: To jsi zachytila. A s tím Norskem jsme prohráli.
1: Taky.
0: Taky. Jakoby. To se ještě nevědělo samozřejmě, no. Jakoby včera. Takže jsme měli včera vstup, který popisoval situaci z předčerejška, když jsme prohráli s Norskem. A já nevím, jestli ty jsi slyšela komentář ne. Roberta Záruby.
1: Jo? Určitě ne.
0: Robert Záruba totiž komentoval po utkání situaci na ledě nás s Norskem způsobem, který ti prostě musím pustit. Protože ty tu tématiku miluješ nejvíc.
1: Ale...
0: Teď si otevřela Voldemort, říkala se, že svátek má Voldemort.
1: No.
0: Jo, tak. Poslouchej dobře.
2: Norové nejsou žádní kouzelníci, ale ukázali nám hodně hokejových dovedností a předvedli opravdu povedený hokejový Expelliarmus, kdy nás obrali o všechny hůlky, o všechny zbraně. Dneska jako kdyby národní tým očarován tou norskou silou a houževnatostí a vůlí neměl na své straně vůbec nic, vůbec žádné výhody, vůbec nic, čeho by se mohl chytit.
0: Co tomu říkáš?
1: Mě mrzí, že si Češi nevyčarovali patrona.
0: Tak, a já použiju tu tvoji pointu z předchozího vstupu. To ještě nevěděl, že včera přijde Kanada Kedavra.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Avada, Kanada. No jo, ve třetí třetině, přátelé, vypadalo to dobře. Ale pak se zmiozel nějak vzpružil.
1: A chytil zlatonku.
0: Si dva prohra, bohužel. Tak, ale lidi volají, tak asi to chtějí nějak komentovat. Rulík volá, halo? Halo? Halo? Tady ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Tak povídej.
2: Nevím, jestli to zaznělo, že jsem štrnul do auta, ale záruba to měl jako odtivák, že...
0: Pardon, teď vám není rozumět, zkuste si vzít telefon k uchu, jestli vás už poprosit, že záruba to měl, zřejmě prostě se, teď se ještě jednou, jestli byste to mohl říct teď.
2: Udělal nějakou challenge, že v podstatě mu lidi dali slova, který má použít.
0: Aha.
2: Při tom zápase.
0: Ano.
2: A oni mu dali tohle za jeho pote.
0: Aha!
1: Tak to je styl.
0: Takže to bylo zadání.
2: Jo, měl za úkol něco vymyslet, ale tohle, já jsem to neslyšel, protože jsem ten zápas neviděl, teď to slyším až od tebe.
0: A dobrý, ne, ale zase, dobrý.
2: Jo, určitě je to tvoje z Kanadu.
0: A počkej, tak to se vědělo dopředu, že to musí říct?
2: Oni mu dali, myslím, nějakým tom studiu.
0: Aha.
2: A diváci zvolili nějaký tři zadání a on si musel vybrat.
0: Jasně.
2: Nebo jestli všechny tři musel použít, já nevím, tak ať zavolá ještě někdo, kdo to víc sleduje. Ale...
1: To je dobrá challenge, to bychom mohli taky někdo
0: dělat. A co měl na Kanadu?
2: To nevím, třeba nic. Jestli to bylo jenom jednorázový.
0: Třeba měl, že musel říct, že tu zase jsme prohráli. Jo, že to musí říct prostě. A teď jak to namontovat do toho přenosu, že jo, včera.
1: Že se jako modlil v té poslední třetině, jo.
0: Tak děkujeme za telefon, měj se, čau.
2: Čau.
0: Ahoj, tady ranní show, dobré ráno. Halo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím.
0: Tak povídej.
3: Jenom Martin, chci navodit tady na kolegu před náma. Tam už to začalo tak, že tam je vlastně český DJ na stadionu,
0: aha,
3: který si myslím, že působí v Pardubicích. A tomu vybrali písničku diváci, jako má zahrát. On ji tam zahrál a na ten poput vlastně Česká televize vybrala asi čtyři slova. Mezi nimi byl rododendron, tady z Harryho Pottera, a záruba si vlastně vybral tohleto slovo a že ho použije v tom zápase.
0: Chápu. A tam bylo co? Tam bylo to Expelliarmus, nebo co tam bylo?
3: Jo, mezi nima tam byly tyhle ty čtyři a on říkal, že si vybere Expelliarmus, že by to mohlo být zajímavý, že to tam použije v tom zápase.
0: Protože
3: on si to vlastně vybral sám, že mu to přijde zajímavá challenge od diváků, takže to takhle vybere.
0: Že Katka to tady říkala, že to se to musí připravovat, to není možné, že to on takhle sype. Mimochodem, jak si řekl slovo rododendron, tak to je neuvěřitelný, že já jsem teďka kupoval nějakou kytku, musel by někdy předevčírem nebo o víkendu, a ta kytka v sobě obsahovala rododendron a já jsem se zrovna zamýšlel nad tím slovem, že to je prostě neuvěřitelný, že takový slovo existuje. Pak jsem si to furt říkal. Rododendron. Řekněte si rododendron.
3: Rododendron.
4: A to je Evropa 2.
3: Užilský rychlostický komentování hokeje.
0: Ale rododendron, dobrý. Za chvíli jsme zpátky, rododendron.
5: Karel Poborský desá. Krásně to zkusili.
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Podprsenky, to je to, co

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
6: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
5: na akci Letňany nejen dětem.
6: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
5: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
6: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
5: tombolu z dárky
6: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
5: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
6: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
8: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
9: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
10: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
9: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio.talk.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Můžu nabídnout historku svoji?
1: Pojď.
0: Z banky. Byl jsem si vybrat peníze v bankomatu. Jo, a byl to takový ten bankomat, který není na ulici, ale normálně vevnitř v bance. Ne přímo v bance, ale v takovém prostoru, který je přístupný 24 hodin denně. Je součástí banky, která je zavřená třeba v noci, prostě je tam taky ten prostor, dostaneš se tam přesto, že si pípneš kartou.
1: Ano, jsou tam ty otevírací dveře, musíš si pípnout.
0: Pípneš si. A je tam takový ten bankomat, takový ten veliký bankomat. To znamená, není to jako ve zdi, ale tam ta obrovská almara. To znamená, že když si vybereš peníze, tak ti nevýjíždí takovou dírou, že ti to nabídne ten bankomat, ale jako napočítaj se do takového kaslíku. A v momentě, kdy se jakoby napočítají, tak se otevře to víko a ty si šáhneš dovnitř. Je to srozumitelný?
1: Je, ale teď jsem se zrovna zamyslela, jak vlastně žijeme v takovém zvláštním světě, že já už si ani sama nepamatuju, kdy jsem naposledy vybírala peníze z bankomatu.
0: Jak to?
1: Že už mi to přijde strašně oldschoolový. Já už vůbec jako nepřijdu do styku s reálnýma penězma. Já všude jenom pípám. No. A na co se potřeboval cash?
0: Na úplatky.
1: Tak to jo.
0: Na co asi normálně, ne, peníze.
1: No a jako, proč platíš penězma?
0: Já nevím. Tak mám,
1: máš to rád.
0: Abych měl u sebe třeba na dýško.
1: Tak to jo. To je jediný, kde mi to chybí, no.
0: No jak jediný, jakože oni vždycky říkají, můžu vám dát dýško na to, na... na, jakože na účet, a oni, to by mám dát
1: kartu.
0: No, oni říkají, no, my to nedostaneme, prostě, když to dáte jakoby kartou, potřebuji jakoby cash, tak jakože vždycky, aha, já teďka nemám, nebo tohleto.
1: Máš pravdu. Já se pak vždycky vymlouvám, že nemám u sebe cash, že nemůžu dát dýško.
0: Vymlouváš se vždycky.
1: No, no tak, takže si
0: a líbilo se ti použití na úplatky?
1: Samozřejmě.
0: Obrovská igletová taška, prostě jdu na úřad.
1: Kolik jsi vybíral? Kolik to dneska koštuje?
0: 100 milionů. Budeme stavět, to
1: no,
0: víš.
1: Jasně.
0: Chceme si postavit barák na Hradčanském náměstí a někomu se to nelíbí.
1: Blbý. No a hlavně to chcete popohnat.
0: Chceme to popohnat, prostě tam jsou ty stráže, tam stojí a my místo těch budek, jak tam stojí, těch gigantů, jsme si chtěli postavit takový domeček.
1: No a to budete mít hezký, tam je pěkný výhled.
0: Tam je pěkný výhled na Prahu.
1: A musíte to ale potom nějak trošku zalesnit, nebo aby se to tam zazelenalo. Přece nechceš mít místo zahrady, jenom tam ten beton.
0: Oni nám to tam nechtějí povolit. Možná je to tím, že já jsem se domluvil vlastně s jedným řetězcem, že by tam u toho bylo i nákupní centrum.
1: Tak no, ale... a ten úplatek to ale vyřeší, ne?
0: Hele, zkusíme to. Prezident říkal, že to není úplně bez šance. Tak já nevím, jestli vám říká tu historku teďka.
1: To nemá smysl.
0: Já to řeknu asi za chvíli, tak nebo... jo. Protože vlastně...
1: Jaký to je vybírat skuteční peníze? Ježišmarja.

0: 7 hodin 5 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Historka z bankomatu.
1: Znovu?
0: Znovu.
1: A znovu a lépe. Už ti do toho nebudu skákat.
0: Ne, to je bylo super, jak jsi to udělala.
1: Ne, tak mě prostě fascinuje, že někdo v dnešní době ještě vlastně vybírá reální peníze.
0: Fakt tě to fascinuje.
1: No, tak říkám, já už to nezažívám, tak jaký to bylo?
0: Náhodou si mi říkala, že když seš na nechtech,
1: jo.
0: To jsi říkala do vysílání
1: ne,
0: nebo mě?
1: Ne, to jsem říkala tobě.
0: Jo, že když je Katka na nechtech, tak je jí trapný, že potom tý nechtařce nemůže dát dýško.
1: Je to tak.
0: A vymlouvá se, že nemá cash. Tak vidíš.
1: To ale je
0: to,
1: pravda.
0: Ale to je pořád někde, že jo? To pořád někdo chce. Nebo třeba ty lidi, co jsou na ulicích, a teď to myslím vážně, a mají před sebou ty klobouky nebo tohleto, tak tím taky nedáš kartou, že jo?
1: Často už mají terminál.
0: Že bráci, jo?
1: Ano.
0: Nemají terminál.
1: Přisahám.
0: Nekecej. Ano. Někdo jede tramvají. Dobré ráno.
1: A někdo jede na radnici. Aha. S kešem.
0: Novoměstská radnice. A taky jedete s kešem. Chápeš, že my jsme se dovolili do tramvaje. Radní show, dobré ráno. Halo.
2: Dobré ráno, přeji.
0: Povídej.
2: No já chtěl k té hotovosti. Za mě je hotovost stále ještě pořád taková svoboda.
0: Svoboda.
2: A jsou... se nestanu se obětí systému, nikdo nic nemůže sledovat a zkušenost taková, když třeba ve dvě ráno přijdete na benzínku, chcete si dát kafe a najednou vám řeknou, nejde terminál, pouze hotovosti.
0: Fakt to řeknou? Je teda fakt...
2: Jo, už se mi to stalo a dokonce vedle stál kolega s kamionem a ten měl natankováno a řešil a už tam byl půl hodiny a čekal, až se to zprovozní, aby mohl zaplatit.
0: Je fakt, že třeba můj barber v mém barbershopu, tam neberou karty. Neberou, čau. Ne, že jakoby možnost, ale neberou karty. Oproti tomu třeba na stadionu Slávě zase neberou cash. Tam jsem si včera chtěl koupit klobásu a oni, bohužel. A já, aha, ale já teďka nemám tady kartu a oni, tak to je nám líto. A já, tak nic, tak jsem tu klobásu vrátil zase potupně. Já neviděl, já měl jenom cash. Chápeš, máš cash, těž klobásu, smůla.
1: Neberou. Nefungují ty papírky najednou.
2: Je to tak, no.
0: Tak jsem tu klobásu vzal a vrátil jsem jí zpátky. Chudák, to byl
1: a nikdo tě nepozval na klobásu.
0: Nikdo mě nepozval na klobásu. A tebe? Třeba o víkendu.
1: Počkej, ne.
0: Jak dlouho tě už nikdo nepozval na klobásu?
1: Počkej, nevím.
0: Dali Morianda třeba.
1: Prosím tebe.
0: Promiňte mi 50.
1: No. Takže pan městská radnice.
0: Ne, to je někdo jiný. To je jiný pán. To nebyl ten pán v tramvaji. Ten pán v tramvaji nebo paní to položila. Tak děkujeme za tu zprávu z pumpy.
2: No není zač.
0: Ahoj. Tady ranní show, dobré ráno. Haló, nakonec téma cash, tyjo, vidíš to, já tady vyprávím bankomat, ještě jsem to furt nedořek, jako.
1: No,
0: haló, bankomat, tady bankomat Evropa 2, haló.
3: Dobré ráno, zdravím vás.
0: Povídejte.
3: Jak jste se bavili o tom cashi a o tom dávání těch dišek.
0: No.
3: Tak my jsme teďko byli v Malaze.
0: Ano.
3: A tam po ulicích chodili takový tři repeři a repovali u stolech různým jako zákazníkům a strašná sranda. No a samozřejmě, když došlo na to, že si kluci řekli kloboukem o nějaké peníze, tak spoustu lidí právě říkalo, ale my nemáme cash, bylo to super, ale omlouváme se. No a jeden týpek vytáhl prostě terminál.
0: No jasně. A nazdar.
3: Tak nám tady dejte na kartičku a
0: no.
3: Lidi docela koukali, ale myslím si, že si kluci jako viděli dost peněz. Za den a za večer.
0: Ale prostě mě spíš překvapuje, že Katku překvapuje, že potřebuješ cash. Další příklad ti řeknu. Včera, jak říkám, jsem byl na charitativním zápase, vybíral se pro Tadeáška, jakože na jeho, prostě má těžkou nemoc, tak se na něj vybíralo. A samozřejmě, že měli QR kód, ale u vchodu se dávalo nové do vázy jako dobrovolný vstupní, prostě. Cash?
1: No, tak to je jenom takovej závan starých časů, ale...
0: Ty to nezažíváš vůbec.
1: Ale je pravda, že včera jsem potřebovala peníze na parkování, ale věděla jsem to už doma a věděla jsem, že nemám žádný cash.
0: No.
1: Tak jsem to řešila a říkala jsem manželovi, nemáš nějaký peníze, já potřebuji na parkování a on, nemám. A naše dcera, která má jednorožčí kasičku, říkala, maminko, já ti půjčím, já mám hodně cashy.
0: To je nejvíc. Mě takhle pozval na parkování můj syn. Normálně jsme byli spolu někde a jeli jsme s Matějem a říkám, jo, v kině jsme byli. A já mu říkám, hele, prosím tě, potřeboval bych, nemáš stovku? A on, mám přesně stovku. A já, Matěj, ty jsi mě pozval na parkování, tyjo.
1: Jo, měsíční kapesný
0: a zaplatil tátovi, jsi mě pozval na parking. Matěj, děkuju ti moc. Tak děkujeme za telefon. Jsou bary, ne, který neberou na moje kartu. neberou kartu, prostě cash.
1: No, jsou ty podezřelý bary.
0: Ale prosím tě. Ranní show děkuje našemu pánovi, který se odmlčil, ale pořád tam je. Ahoj.
3: Já vás slyším.
0: Čau Malago. Čau Malago, čau. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, já volám ohledně toho cashe.
0: Povídej.
4: No, jak byl ten výpadek minulý rok, výpadek toho proudu v Praze. A docela se mi to jako vyplatilo, protože v Praze najednou nikdy nic jako nepracovali terminály, nikdo jako ani jídlo, kartony, nic nebrali. Takže vždycky jako ta dvojka v té peněžence se hodí.
0: Dvojka, prostě teď se líbí ten termín dvojka v peněžence se hodí. A takhle já jsem si šel, poté co jsem rozdal peníze na všechny charitativní vstupy a dýška a tohle, tak jsem si šel takzvaně nabít. Takže jsem si byl vybrat ty peníze a už to dořeknu, tu historiku, ať už se k tomu nemusíme vracet. Můžete být s námi, jestli vám to nevadí.
4: Jo, nevadí.
0: Tak, byl to ten bankomat, taková ta velká krabice, ta bedna, ta skříň.
1: Jo. Co stojí samostatně, ne ve zdi.
0: To znamená, to je důležitý, výjíždějí peníze do takový přihrádky, která je schovaná krytem. Nevýjíždějí jakoby, jako štůsek ti nevyjede, jako že si ho vytáhneš, ale on se potom, když se to napočítá, tak se otevře to víčko a ty si do toho sáhneš. No a teď jsem si chtěl vybrat ty peníze a slyšel jsem pod tím víčkem nějaký špatný zvuky. A trvalo to nějak hrozně dlouho. Říkám, tyjo, tam je nějaký problém. No nic, ale čekal jsem, že už jsem měl zadáno, tak jsem to nechtěl odejít. Otevřel se mi to víko a tam bylo klubko, chomáč z muchlaných bankovek. Prostě tam se asi pokazil, rozbil se prostě ten výdej.
1: Aha.
0: A ta bankovka vždycky, když vyjela, tak se zasekla a zmuchlala se teď do toho ta další. Teď já vůbec nevěděl, co s tím. Představ si prostě normálně, jak kdyby někdo nacpal prostě peníze do nějakého klubka. A já na to koukal, říkám si, že bych jim to tady jakoby nechal, ať si to nějak přepočítají, mají tady ty kamery, ne? Prostě, tak se
1: určitě.
0: Potom, tak si, no ne, tak oni by to možná spolu, by se to zavřelo, něco by se stalo.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Mám dvě možnosti, buď dáme zprávy, anebo se budeme dál bavit s našima posluchačema. Evidentně volaj kvůli hotovosti. To je takové oldschoolové téma.
1: Je. Já bych teda rozhodně dala přednost posluchačům.
0: Jakože...
1: Jako za zpravodajství bych dala přednost posluchačům.
0: Ty zprávy nejsou nic moc.
1: No, tak takový normální.
0: Ranní show, dobré ráno. My vás posloucháme, my jsme jedno velký ucho. Vidíš? Ranní show, dobré ráno.
2: Halo. Dobré ráno, dobré ráno.
0: Povídejte.
2: No já jsem chtěl jenom říct, a teď nevím teda, jak začal celý ten vstup, ale ohledně těch peněz, jo.
0: No.
2: Já si myslím, že jestli se to probíralo, tak když tak zastavte, ale je hrozná škoda nechat si vzít hotovost.
0: Nechat si vzít hotovost, jak to myslíte?
2: No, byli bychom hloupí, kdyby jsme si vzali hotovost, protože já nevím, jak ten vstup začal, ale jestli se tady bavíme o tom, že třeba hotovost už je zbytečná dneska, že ji nepotřebujeme, no tak to je hrozná hloupost, to je největší ztráta svobody, kterou bychom ohledně financí jako si nechali vzít.
0: Jo, ty myslíš, jako že my Češi, že bychom si nechali vzít hotovost, jako ve smyslu, jako že by nám ji zrušili, takhle jsi to myslel.
2: Já si myslím, že vůbec celkově jako to spěje k tomu, že je hotovost vymizí a že budeme mít jenom digitální peníze a přijdeme úplně o tu finanční svobodu.
0: Vůbec, prostě ty slamníky, musíš to tam spát do těch slamníků.
2: Ne, ale třeba teď kamarád si kupuje auto, já mu na něj budu půjčovat peníze, je to 200 tisíc, což by nemělo být problém, ale kdyby to bylo třeba 500 000 a já mu ty peníze chtěl poslat z účtu na účet, tak se mi může stát, že mi to ta banka zastaví a bude se ptát, kde jsem ty peníze vzal, kam je posílám, proč je tam posílám, jestli neperu špinavý peníze.
0: No.
2: A to je tohleto, jako když se pak bude stávat i v menších částkách, tak jako asi nechceme být takhle kontrolovaný.
1: No jo, ale tak když ty peníze potřebuješ dát kámošovi, tak je stejně musíš vybrat a stejně se tě budou ptát.
0: Přesně tak.
2: No tak já mu je právě můžu poslat jako z účtu na účet, že jo, samozřejmě, ale může se mi stát, že mi to zastaví a když je budu mít v hotovosti, tak se mi to stát nemůže.
0: Já bych se do tohoto, já bych to možná moc nerozváděl, tohoto téma.
2: Dobře,
0: tak se pouštíme, jako že kdyby si koupil auto za 500 000, bys musel říct, kde jsi ty peníze vzal, že jo. Představ si, kdybys musel říct pravdu, kde jsi je opravdu vzal ty peníze.
2: No,

0: No tak, to by bylo úplně nejhorší.
1: Můžeš nám prostě říct přesně, jak se jmenuješ a rodný číslo?
2: Nemusíš, my tady máme tvé telefonní číslo, jo, my se
1: máme,
2: dá dohledat.
1: Jo, my máme rodný číslo.
0: Samozřejmě, já se samozřejmě ptám přes kamaráda.
1: Ty se ptáš za kamaráda, je to jasný. Tak přátelé, jsou tady zprávy. A první zprávou bude ještě reakce teda na Cash. Dobré ráno. Haló.
3: Dobré ráno.
1: Povídejte.
3: Tady je Katka a no, já mám k tomu, k té hotovosti, takovou zajímavou věc.
1: Říkejte.
3: My jsme před 15 lety vyklízeli starý barák.
1: Ne.
3: A našli jsme tam 40 tisíc v hotovosti, bohužel v starých bankovkách. A kdyby možná v té době fungovaly karty a nebo byly účty, tak ty peníze se mohly dobře využít. Takže peníze máme doma a jsou nám absolutně k ničemu.
2: Jo, jakože máme se dát pozor, aby nezestárly.
3: Třeba a za mě teda rozhodně vymoženost karet je úplně nejlepší věc, která mohla být vymyšlena.
1: No a vy teda voláte, protože já jsem se možná asi nějak nezorientoval. Ty jsi to pochopila, ano, co myslela slečna?
2: Že si jako někdo schovává doma ten cash, a ale že pak se tím může stát.
3: Schovávali si, ano, přesně tak, schovávali si peníze,
1: jo,
3: a my jsme našli 40 tisíc,
1: jo,
3: které tehdy, vlastně tehdy za 40 tisíc se dalo koupit neuvěřitelné věci. Ale pak už nebylo možné ani ty peníze vyměnit, takže my máme 40 tisíc doma v pětistovkách, v tisícovkách a možná v té době, kdyby ty lidi nebyli ukládali ty peníze pod polštář, tak vlastně to byla prababička, tak
2: proč to nedali do banky, jako vidět, normálně.
1: Takže vy jste vlastně jako naštvaná, já jsem si myslel, že vy jako slavíte, že jste našli 40 tisíc, ale vy jste vlastně naštvaná, že jste našli peníze, které nejdou použít a říkáte, kdyby tenkrát byly karty, tak jsme mohli mít prachy, tyjo, co to ta babička dělala?
3: Přesně tak. Přesně
1: takže
3: tak,
1: jste naštvaná.
2: Ani je naštvaná na prababičku, že to neuložila přes internetový bankovnictví prostě někam.
1: No ale pozor, to paní ještě neví, že to bude mít zase happy end, že ona veme těch 40 tisíc archivních, jo, že ty jsou třeba z 19. století určitě, chápeš, no, ten, když žila prababička, a oni to vyměněj u nějakých sběratelů za 2,5 milionu.
3: To si nemyslím, ale určitě jsme je uložili a řekli jsme si, když kluci budou třeba dospělí, velcí, za 20, 30, 40 nebo už budou starší, tak třeba možná jo, ale teď určitě, když jsme to zkoušeli v bance, tam absolutně není žádná šance.
1: Ani na, ani v ČNB?
3: To bylo dávno, tam už vůbec to bylo 15, před 15 lety vůbec.
1: A tam
3: to nám řekli, že si můžeme si vlastně je uložit doma jako...
1: Moment. Chcete mi říct, že strašně ty peníze, jak jsou takový ty zelený stovky s těma hračanama?
3: Našli jsme vlastně československé pětistovky, ano, a tisícovky.
1: No jo, podej pánovi rukavici, boni a klid, prostě nejvíc. Tak každopádně vám, teda, my se vám, my, to je nám líto, to je nám teda moc
2: ale
1: líto.
2: Ale určitě přijde jednou doba, kdy to bude mít nevyčíslitelnou hodnotu.
1: Kdy, jako třeba přesně?
2: No třeba za, já nevím, za 200 let.
1: To bude mít nevyčíslitelnou hodnotu, jako že jsou to archiválie.
2: No jistě. Prostě jednou ta doba přijde.
1: Ano, je potřeba
2: to, že
1: počkat,
2: ty u toho nebudeš.
1: Přesně. Po třetí světové válce to bude cennost.
3: A možná, já bych to možná vymyslela, když vás takhle poslouchám, že bych je schovala a možná je někdo za 100 let najde.
2: Schovej to je dobrý. Nápad. Zakopej to jako poklad.
1: Tak a může potom za ně jít na koncert Heleny Vondráčkový. Tak každopádně díky za telefon, ahoj.
3: Jo, hezký den a moc děkuju, jak jste skvělý.
1: Ahoj.
3: Čau.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava.
2: Na dálnici D35 u Litovle směrem Solomouce do Mohelnice stojí dva kamiony na krajnici po nehodě na 243. kilometru a opatrně taky na silnici 3 na cestě z Českých Budějovic do Prahy ve Votickém kopci za Oldřichovcem v omezení havarovalo nákladní auto a vyprošťuje se.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Počasí.
2: Máme před sebou další tropický den. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 25 a 30 stupni. Na jihu Moravy může být až 33. K tomu jasno nebo skoro jasno. Odpoledne místy přechodně oblačno.
5: listeners of Radio Europe 2. Europa 2, Veronica, Europa, Elephant, Europa 2. Europa 2, stay tuned.
4: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umějem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umějem to.cz.
1: Tak, a když jsme u tohoto tématu, tak jsme tady našli v archivu vstup. Jeden z takových těch pure gold vstupů Patrika Hezuckého. No a je to o pokladu. A my jsme tady to téma trochu vlastně otevřeli, že jo? Že paní schová ty bankovky někam a prostě jednou z toho bude poklad. Takže, Patriku, máš slovo.
6: Posloucháte ranní show na Evropě 2.
7: Můžeme zmínit takovou věc.
6: V rychlosti, 30 sekund.
7: V rychlosti?
6: No. Promiň, že dostáváš taky do
7: úkoly. Ne, není problém. Já můžu prozradit, kde je zakopaný poklad.
6: Ano, a konkrétně je to jaký poklad?
7: Jedná se o 100 tisíc dolarů.
6: Ano.
7: Ve zlatě.
6: Ano. A je to na území České republiky.
7: Je to na území České republiky.
6: A kde je zakopán poklad?
7: Ten poklad je zakopán z druhé světové války.
6: A je zakopán vedle
7: psa.
6: Já
7: ho objevil už. Já ho objevil a zase jsem ho zakopal zpátky. Že jsem se bál.
6: Počkej, ty jsi
7: nevěděl, co s tím.
2: Ty
7: jsi objevil. Bál jsem se, že jsem prostě, to je strašně moc peněz.
6: Ty jsi objevil poklad z druhé světové války a zase se ho zakopal?
7: Ano.
6: A kam, ale řekni to kam.
7: No, to vám teďka chvíli chci říct.
6: Tak to řekni.
7: Ten poklad je zakopán, je to v Čechách.
6: A kde přesně?
7: Je to v lese.
6: Ale konkrétně kde?
7: Konkrétně je to průsečík, když jdeš z Rokycan na sever, tak musíš, když jdeš z Rokycan na sever, tak po 250 metrech vlastně za cedulí musíš přísně uhnout doprava,
6: ano,
7: a jít hodinu. Přesně hodinu.
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
14: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
15: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
16: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
17: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
18: Lenka Termerová,
19: Dana Sislová,
20: Petr Kostka,
21: Jan Vlasák,
22: Oldřich Kaiser.
23: Lidi, vemte rodiče do kina.
24: Pět švestek.
25: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast Roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bezpečně na cestě.
26: Zpátky k muzice.

0: Česká volba. Jsme zpátky, tady Česká volba v ranní show. Na Evropě 2.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Co Češi nejčastěji tají před partnerem?
2: City.
0: Jak city?
2: Že třeba někdy před partnerem tajíš, jak moc ho máš rád, aby nad tebou neměl moc.
0: Aha, to jsi řekla hezky.
2: Tak mě to napadlo.
0: Co Češi nejčastěji tají před partnerem? Páté místo, kdy přišli skutečně domů. Kde jsi včera bol?
2: Ale tohle nejde moc utajit. Jako,
0: jak to?
2: Ťukneš se na mobil a podíváš se, ne? Takhle, my, co máme lehký spaní, my víme vždy, kdy přesně přišel domů. Dobře. A nebojíme se to použít.
0: Ale když to jde utajit, když to jde utajit, a kde jsi včera bol?
2: Jako, že jsi zase ožratý?
0: No.
2: Jako já nevím, mně přijde, že už je to skoro jedno. Jako jestli přijdeš ve dvě nebo ve tři.
0: No ale kde jsi včera bol?
2: No kde?
0: A. Univerzální odpověď.

0: Mimochodem, teď jsem si vzpomněl na jednu věc. Víš, že jsme Romstar Vyškov, ty kluky, měli jednou na peckách, na starých peckách jsme je měli.
1: Tam byl Honza Bendík, ale tyhle ne.
0: Ne. Honza Bendík tam samozřejmě je vždycky, no. bude tam i teď, ale my jsme měli... Jako, to není to samý, jestli mi rozumíš.
1: No já vím, on občas ale zpívá i tenhle repertoár,
0: to
1: že jo?
0: To zpívá, ale no. My jsme měli originál Romstar Vyškov, ty kluky vyrostlý. My jsme je tam měli.
1: To už se nevybavuju, ale
0: no,
1: to
0: ale nevím, kde jsme je měli, ty, jestli byli, nevím, na jaký zastávce byli.
1: Kolik už jim je, viď?
0: No počkej, oni samozřejmě, jak je člověk má naučený, že na ně kouká, nebo viděl to video třeba na YouTube, tak pak přijdou prostě nové velký frajeři.
1: Jsou to Justinové Bíbrové.
0: Jsou to Justinové Bíbrové, takže se jenom jsem ti chtěl říct, že jakože jsme dělali na peckách, dneska je 27. května.
1: Přesně za měsíc.
0: Přesně za měsíc máme Mikulov a tam bude teda Honza Bendík. Což teda jsem skoro pochopil, že je solidní náhrada.
1: Jistě.
0: To je solidní náhrada. Nicméně my pojďme zpátky k české volbě. Přátelé, o čem se bavíme? O tajemství. My se bavíme o tajemství. Co Češi nejčastěji tají před partnerem. Páté místo jsme říkali.
1: Kolik přišli domů, jo?
0: Kdy přišli skutečně domů. Čtvrté místo. Kolik vypili alkoholu.
1: Jsou to dvě spojené nádoby tohle.
0: Co Češi nejčastěji tají před partnerem. Třetí místo, že si píšou se svým ex.
1: No.
0: To se děje?
1: Asi ne. Jo? Asi jo?
0: Druhé místo, kolik snědli sladkostí? Katko, sladkostní poráží ex.
1: No jo, no. Co k tomu říct?
0: A první místo, ranní show, dobré ráno, co myslíte?
2: Dobré ráno.
0: Co myslíte? Co Češi nejčastěji tají před partnerem? Slyšíme se skvěle.
3: Slyšíme se, tak já vám vystřelím rovnou jedničku, jestli chcete.
0: No jasně.
3: Já si myslím, že to je to, za co utrací.
0: Je to tak. Jak jste to věděl?
3: Ale.
0: Vy jste dobrý.
3: Jo.
0: Jak jste to věděl, že to víte?
3: Nevím, tak jsem si tipnul.
0: Konkrétně je tedy první místo, kolik utratili, ale já bych to uznal.
1: No rozhodně.
3: Super.
0: A myslíte si, že to teda asi sedí? Je to nejčastější odpověď?
3: Já si myslím, že ano.
1: Hele, a jak tohle lidi dělají, když mají, promiň, spojený účty? Třeba náš kolega Martin tady, ten říkal, že mají s manželkou spojený účet. A jak potom tajíš před partnerem, kolik se utratil, když to tam vidí?
0: Ne, každý potom má spojený
3: máš,
0: účet.
3: Potom máš ještě jeden účet, který máš utajený.
1: Takhle.
0: Tady jsou návody, tady jsou lifehacky, ale na život, který není v pravdě, přátel. Já to nemůžu tohle podporovat. Tak děkujeme za telefon, první místo, ano. Co Češi nejčastěji tají před partnerem, kolik utratili. Tak se mě hezky, papa.
3: Tak jo,
0: čau.
1: Nazdar.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.

0: Dobré ráno, posloucháte ranní show na Evropě 2, 7 hodin a 44 minut a já mám pocit, že jsme dneska ještě neprobrali zásadní událost, no, že Česko má nového miliardáře.
1: No.
0: A že včera padl obří jackpot.
1: Dámy a pánové, tak se nám ty peníze propisují do celé hodiny mezi 7 a 8. Začali jsme cash, potom poklad. To už je vlastně trošku ono. Teď jsme mluvili o tom, co Češi nejčastěji tají před partnerem, kolik utratili. Kolik utratili a myslíš si, že se před partnerem tají to, že si vyhrála 2 miliardy?
0: No, skoro 3. Což už jako by ono je to jedno, ale...
1: To je zajímavý, co? Že najednou je to jedno. 2 nebo 3. To se říká o dětech, ne?
0: Jo.
1: Že už je to jedno.
0: No, právě že rozdíl mezi 2 a 3 je zásadní, protože 2 jsou ještě pořád, nevím, jako v pohodě, ale jakmile máš 3. dítě, tak už musíš kupovat větší auto, už se ti děti nevejdou do normálního auta a říká se, že 3 už začínají být smečka. Tam se to láme.
1: Nevím teda, no, utíkáme z tématu 3 miliardy, jo. Ale já si teda myslím, že zlomový okamžik je mezi 1 a 2 dětma. A další zlomový okamžik je mezi 0 dětma a 1 dítětem.
0: A další zlomový okamžik je mezi 2 a 6.
1: A největší zlomový okamžik je potom, když umřeš. To je úplně zlomový okamžik,
0: jo,
1: prostě.
0: To ti úplně změní život.
1: To ti změní život, jo, že to můžeš být mrzák do konce života, že jo. Tak, pojďme k miliardám, přátelé. Máme miliardáře.
0: Máme miliardáře.
1: A pozor, my vám za chvilku řekneme, kdo to je. My víme, my mu zavoláme. Nikam nechoďte.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Podprsenky. To je to, co...

0: poznáte. Někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
2: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
1: na akci Letňany nejen dětem.
2: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
1: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
2: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
1: tombolu z dárky
2: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
1: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
2: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
3: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
4: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex by den Braven.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
7: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
6: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
9: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na Prague

0: 7.52. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Pod náma muzika ze show Zrádci. To nijak nesouvisí s tím, o čem chceme mluvit. Vracíme se tedy k pánovi, nebo k paní.
1: Nevíme.
0: Nevíme.
1: Zatím.
0: Nevíme. Každopádně někdo u nás v Česku vyhrál 3 miliardy korun. Včera.
1: Včera. Je to rekordní suma.
0: Je to rekordní suma?
1: Bylo to překonáno, rekord dosavadní byl z roku 2015, kdy výherce získal 2,5 miliardy ve stejné hře, tedy Eurojackpot. Včera 2,9 miliard korun. Sice neznáme jméno výherce, ale známe ta čísla.
0: Takže počkej, to vlastně, to je ta loterie, která se hraje v celé Evropě a oni oznámějí vždycky jen národnost toho vítěze.
1: Hele, já upřímně tyhle detaily nevím, ale dává to smysl to, co říkáš.
0: A titulek v Blesku je Čech vyhrál 2 miliardy 900 milionů. Čtěte na straně 6. Tak počkejte, to je old school teda.
1: Samozřejmě stát dostane 15% daň.
0: Určitě.
1: Ano, to tady píšu taky.
0: Já jsem chtěl 15%. Původně jsem chtěl scrollovat na ten článek, ale otáčím stránky v novinách.
1: Jo. Vsadit se v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích, tak si to říkal naprosto správně.
0: Stát si z této částky ukousne 437 milionů korun na dani. 437 milionů korun na dani.
1: Gratulujeme, vlastně vyhrávají všichni.
0: Vyhráváme vlastně všichni, to jsme vyhráli my.
1: Česká republika vyhrála.
0: Takže výherce dostane pouze 2 miliardy a 474 milionů. Ty byla fakt čekal. A tady pozor, dosavadní rekord v českém Eurojackpotu padl, jak řekla Katka, v květnu 2015. Šťastný sázející z Pardubického kraje tehdy vyhrál 2,4 miliardy korun, což byl tehdy absolutní historický milník. Tiket vsadil den před losováním a šlo o náhodný tip za zhruba 400 korun. Majitel se tehdy přihlásil až po 26 dnech. Tehdy ještě neplatil daň.
1: Pustý.
0: Dobrý den. Dobrý den, takže vlastně, počkej, 2, 4, 6, 6, a ten, až to stejně. Takže frajer vyhrál víc, ale vlastně nevíc.
1: No.
0: Hustý, hustý.
1: Líbí se mi, že tady paní mluvčí té sázkovky říká, že výhercům nabízí nejen psychologickou pomoc, ale i kontakty na finanční poradce. Další šťastný člověk.
0: Letáky do těch klenotnictví.
1: Oni, ta provize bude pohádková toho finančního poradce, který jakoby se dostane tady k Lizu.
0: Shodou okolností Ferrari včera ukázalo nový model vozu.
1: Je to taková nabídka.
0: Je to elektromobil.
1: Fakt jo.
0: Elektromobil, no. Katastrofa. Počkej, ty jsi neviděla to auto.
1: Nedoporučuješ.
0: No, vypadá to jako, já nevím, vypadá to jako Toyota Prius, nic proti Toyotě Prius.
1: Nevím, jak vypadá Toyota Prius, nevadí. Ne.
0: Nebo jako, víš, jak vypadá to čínské auto BYD? Víš? No tak takhle vypadá. To Ferrari.
1: Akorát... To už není placatý?
0: Ne.
1: Cože?
0: Právě, že není placatý. Má zadní sedadla, vypadá jako BYD. A pozor, teď to přijde, stojí... Teď seš na plán.
1: Já čekám, jestli řekneš jenom, anebo stojí...
0: Stojí jenom...
1: Aha.
0: Jenom 14 milionů korun.
1: Tak.
0: Já nevím, kolik to je. 600 tisíc dolarů. Kolik je 600 tisíc dolarů?
1: Nevím. Já na tohle nejsem.
0: Martin to dává do kalkulačky.
1: No.
0: Martine, kolik je 600 tisíc dolarů?
1: Takže přijedeš z Ferrari prostě k té elektronabíječce a... No. O co jako by... Nebo počkej, to už nebude jezdit ani rychle?
0: Ne, to je právě pomalý.
1: Prostý.
0: Přesně, ne, rychlý to je, samozřejmě, jako blázen, no. Ale vypadá to tak, jak to vypadá, no.
2: 12,5 milionů.
0: 12,5 milionů stojí.
1: To je?
0: To se dá. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. You wanna jump in? I really wanna fly. Cause I've been waiting all my life. Prosím vás, Katka, strašně vám musím říct ty čísla, který vyhrála. Nebo ta čísla,
1: jsou to magický čísla.
0: Dobře, tak říkej.
1: 5. 11. 23, 33, 42 a dodatkové číslo 10 a 12. Když mi z těch křídel kape vosk, nebo se přijde tu místa dost, můj

0: 8 hodin úplně přesně a teď se budeme bavit o euforii. O něčem, co sleduje Katka.
1: Jo? Seriál.
0: Seriál. A já bych jenom chtěl říct, jak je skvělá čeština. Já jsem teď konečně po 2 hodinách pochopil titulek. Já jsem prostě 2 hodiny tady nad tím špekuloval a teď jsem to pochopil. Tady je totiž napsáno, syn Richarda Gíra a Sydney Sweeney v euforii při divokém sexu zlomili postel.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
1: Chápu.
0: A já jsem si říkal, že Richard Gere a Sydney Sweeney mají syna.
1: Mm-hmm.
0: Jo. A já jsem si říkal, to je neuvěřitelný, že ten, to není přece možný, když ta Sydney Sweeney je mladá herečka. A že by s tím Richardem Gerem už měli syna, který hraje v euforii. Protože jsem si říkal, že syn Richarda Gera a Sydney Sweeney, jo, ten syn, že v euforii při divokém sexu zlomili postel. A ono to je tak, že syn Richarda Gera, to je teda jeden člověk,
1: ano.
0: A Sydney Sweeney v euforii při divokém sexu zlomili postel dohromady. Takže kluk Richarda Gera a Sydney Sweeney.
1: Ano, ano, ano.
0: Já jsem si právě říkal, syn Richarda Gera a Sydney Sweeney, že má Richard Gere ze Sydney Sweeney syna. Takže,
1: chápu.
0: O čem to je ta euforie, Katko? Koukáš na to?
1: Já koukám, nebo my jsme rozkoukali 3. řadu, na kterou nejsou příliš pozitivní ohlasy a recenze.
0: A tam je pořád Zendaya.
1: Je tam pořád Zendaya. Pořád je to, nebo takhle, pořád se
0: pořád
1: to točí
0: skvělá.
1: Kolem... Pořád je fantastická, pořád se to točí kolem drog a ona z aktivní uživatelky a faninky se teďko dostala do role pašeračky. Takže první díl byl o tom, že ona jela do Mexika a snažila se propašovat nějaký drogy do Ameriky a musím říct, že první díl mě se strašně líbil.
0: Ano.
1: A myslím, že to byl i Jakub Kohák, který nám tady dával na tu 3. sérii jakoby neblahou recenzi, ale to je právě to, co jsem chtěla říct, že o co byla negativnější recenze na tu 3. sérii, o to jsem měla menší očekávání,
0: jasně.
1: O to se mi to víc líbí. Takhle jednoduchý to
0: takhle
1: je.
0: Takhle jednoduchý to je. Já když slyším jméno Richard Gere, to je teda syn, jak vypadá mimochodem syn Richarda Gera teda?
1: Já nevím, my jsme se tam ještě nedostali.
0: No tam ještě není.
1: Scénám.
0: Tam ještě není.
1: Mm-mm.
0: Tak si dáme tátu zatím.
1: Tak jo.
0: Dáme si tátu. A Bílýho prince.
2: Ranní show Evropy 2.
0: Tedy pardon, prince na bílém koni jsem myslel. Pretty
1: Woman.

0: Stejně je to úžasný. Vždycky, když vidíte Pretty Woman, tak si možná řeknete to, co já. Možná, nebo já si to říkám, že to je stejně úžasný, vlastně, kdo je hlavní postava, myslím, kdo je hlavní ženská postava toho filmu, co dělá a jak to nikomu nevadí.
1: Naopak.
0: Naopak, že jo? Maminky, dcery, nadšený prostě. Julia a jedem.
1: Chci být jako ona.
0: Chci být jako ona, jo?
1: Jednou, až vyrostu.
0: Přesně, nechám mu nabídnout prostě barvu a příchuť a...
1: A už to jede.
0: Je to fascinující, ne, hele? Je to fascinující, jak to prostě normálně nikomu nevadí.
1: Vidíš, nad tím jsem se nezamýšlela.
0: Je to prostě krásná pohádková postava. Princezna vlastně, dá se jo. Říct trochu, ne?
1: Jo.
0: Chudá princezna.
1: Chudá princezna.
0: Chudá princezna, která shodou okolností dělá to, co dělá.
1: Zase, ale ona to nedělala moc dlouho.
0: Nedělala to moc dlouho a na druhou stranu nebuďme pokrytci. Je to nejstarší řemeslo na světě. Hmm.
1: Má historii a tradici.
0: No, furt lepší tohle než influencerka.
1: Ještě řekni, Katko.
0: Ne, tak jakože, tak chtěla by si mít dcery influencerku. To je teprve problém. Ranní show Evropy 2.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2a. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Podprsenky, to je to,

0: než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
2: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
3: V klidu, už je to zařízený.
2: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
3: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
2: Hliník a online? A co ty dílky?
3: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
2: Takže e-shop říkáš?
3: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
4: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
5: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
6: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
7: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
8: hudby,
7: sportu
8: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
7: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
8: Čekají vás workshopy,
7: sportovní aktivity,
8: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
7: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
8: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
7: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.

0: 8.14, tedy za minutu čtvrt na 9. Posloucháte Ranní show na Evropě 2 a teď se zaposlouchejte do následujících slov. Bude to takové zamyšlení. Milujete dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle? Asi jako to důležitý zmínit a akcentovat to ve skle, jo? Ve skle. To je úplně jiný jako příběh. Ve skle. V restauracích označených samolepkou Food Marks můžeš, nebo můžete teď zažít obojí. Objevte podniky na mapě, kterou najdete na stránkách Coca-Cola nebo v aplikaci Coke App. Objednejte si Coca-Cola ve skle. To se takhle neskloňuje. Mm-hmm. Jo? Já vím, že to zní jako dementně, ale je to tak.
1: Stačí takže říct, objednejte si nápoj Coca-Cola ve skle.
0: No to tady není, ale nápoj.
1: Já vím.
0: Objednejte si Coca-Cola ve skle. Jsou tyhle ty korporátní věci, které jsou korporátní věci.
1: Prostě se tak rozhodnou a chtějí to tak, tak totiž to tak mají.
0: To je totiž tak, že vlastně já mám pocit, že já to chápu, že kdybych byl třeba nějaký cizinec, který tady šéfuje jako místní Coca-Cola, jo, tak taky nechci, aby mi to kazili.
1: Který šéfuje místní Coca-Cola.
0: Jo, který, ano, který šéfuje místní Coca-Cola. Nechceš, aby ti to kazili, že jo? Protože ty to znáš ze svý země. Říká, co vy Češi, to tam prostě měníte, to je Coca-Cola.
1: Tak. Je, no.
0: Takže objednej si Coca-Cola ve skle, zadej do aplikace kód ze zadní strany etikety a vyhrajte skvělé ceny. Už brzy také budete moci ve vybraných restauracích po celé České republice potkat Coca-Cola hlídku, roztočit kolo štěstí a vyhrát ještě něco navíc. A nebo si pojďte zasoutěžit rovnou, teď a tady s námi. Soutěžíme o voucher v hodnotě 1000 korun právě do restaurací Food Marks a k tomu o zásobu nápojů Coca-Cola v hodnotě 5000 na celé léto, kterou přivezeme až k vám domů. Volejte 257-400-888. Halo, halo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak se máte?
2: Já se mám výborně, já jsem to úplně náhodou zkusila v autě cestou do práce a ono to vyšlo.
0: Ano, a jak se jmenujete?
2: Hanka.
0: Hanka. Voláme tedy Hanka a poprosíme Hanka, abyste nám odpověděla na otázku. Kolik přibližně sklenic Coca-Cola se denně vypije po celém světě? A teď se zamyslete, Hanka, protože je to super číslo. A klobouk dolů zase před Coca-Cola. Za
2: to dostanu nějaký super.
0: Ano, dostanete možnosti. Kolik přibližně sklenic Coca-Cola se denně vypije po celém světě? Za A 10 tisíc, za B milion, nebo za C přes miliardu?
2: No, tak rozhodně za C.
0: Přes miliardu je samozřejmě správná odpověď. Kolik přibližně sklenic Coca-Cola se vypije denně na světě? Přes miliardu.
1: Kráso.
0: Jak říkám, klobouk dolů. Tak užijte si to.
2: Je to
0: skvělá cena. Ta nejlepší chuť.
1: Klobouk dolů před Coca-Cola.
0: Nejlepší chuť. Hele, léto, jede to skvěle.
2: Jako je to velká guilty pleasure, já ji miluju.
0: Já to miluju taky. Tak já se teda přiznám.
1: Řekni to.
0: Včera jsem byl na fotbale, co?
1: Já myslela, že ji tady máš.
0: Dneska ne, ale byl jsem včera na fotbale a i přes moji krabičkovou dietu jsem vyměk. Dal jsem si klobásu. A chtěl jsem si dát k té klobáse vodu, ale ne. Dal jsem si k té klobáse Coca-Cola. Jo? A musím říct, že to bylo prostě skvělý.
1: Červenou, napálil jsi to tam.
0: Normálně ne, byla jsem si samozřejmě light.
2: To už je ale pak škoda, to když už tak má člověk řešit pořádně.
0: Tak dobře, na tohoto téma ještě můžu přidat bonus, pak jsem si dal ještě popcorn. Aby teda, ale když už do pekla, tak na pořádném koni.
2: Tak jo, tak chápu, že ta Cola Light to spravila.
0: Nebo zero to bylo, ale bylo to tak dobrý.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Mě jsem tady otravoval už před chvíličkou s tím, že jsem byl na fotbale a že jsem tam měl nějaký dobroty. A už jsem to tady dneska i říkal, že jsem byl na fotbale včera, dobře poslouchejte, na stadionu v Edenu. Chápete to? V Edenu, ten, co je zavřený pro diváky. Aha. Jo? Byl to takový speciální večer, který měl charitativní náboj. Hrál se zápas, který byl pro jednoho chlapečka sedmiletýho, nebo výtěžek se celý dával chlapečkovi, který má velmi vážnou nemoc, jmenuje se Tadeáš. Bylo to pro Tadeáška sedmiletýho, byl tam jeho tatínek, vybralo se hodně peněz. A hráli ne slávisti, to je myslím ta poenta, že tam Slávě nehrála, tam má zavřený stadion, ale hráli tam prostě ne děti, ale jakože prostě nižší soutěž, nějaká liga, taková ta úplně... nevím.
1: Divize.
0: 17. liga. Jo. Bez urážky. Musím, bez urážky. Byl tam takový jako slavnostní zápas. A byl tam prostě zápas dvou týmů. Byla to Kopanina proti Spartě Krč. Skončilo to teda mimochodem 3-2 pro Kopaninu. Takže Sparta prohrála zase jako...
1: Prosím tě, tuhle větu. No ne, ty si to užíváš.
0: No ne, jako v tom posledním zápase, kdy tam byli diváci, tak prohrála Sparta 3-2 a tady prohrála Sparta Krč 3-2 s Kopaninou. Tribuna Sever teda byla zavřená. Bylo to asi 300 diváků. A říkám...
1: Ještě může říct, Sparta prohrála i s Kopaninou.
0: Ale tohle byla Sparta Krč. Ale já o tom chci mluvit z jednoho ještě úhlu, to jsme ještě neříkali. Že proč se tam ten zápas mohl jako odehrát? V neděli tam Slavia slavila titul bez diváků, pak teda tam diváci teda naběhli takovou zahradní slavnost, že to bylo zábavný, že tam oni si dali deky na ty trávníky. Viděla jsi to?
1: Ty jsi mi to říkal.
0: Měli normálně deky, leželi tam. A ten trávník už byl takový unavený od té neděle. V pondělí a včera přes den tam hráli nějaký dětský turnaje a zaměstnanecký turnaje a prostě ten trávník se chtěl jakoby využít. Včera večer jo. Právě v tom zápase, na kterém jsem byl, teda vlastně jsem využil jako naposledy. A teď zrovna, teď, co se děje? Teď ho rozebíraj. Normálně chodí rejče, tohleto a teď ho vlastně odváží, kompletně ho zničej. Teď se to děje, teď.
1: A to my víme, že on se zničí, anebo úplně. Se někam odveze ne, a pak to, se naveze znova.
0: Totiž on se nedá jakoby přenést, ona je to nějaká syntetika. Prostě ho zničej, teď ho rozeberou, rozkrájej.
1: Syntetika, jo.
0: Oni
1: hrajou na umělém trávníku.
0: Není to umělý, ale jsou tam nějaký přidané věci, aby to drželo. Že normální trávník, jak ty sama víš, že ho vám ho přivezli před barák, ten nevydrží nic.
1: Aha. No. Tak nevím, my po něm zatím radši nechodíme.
0: Přesně. Máme trávníka, nechodíme radši tady po vybetonované cestnice, aby jsme si s tím trávníkem nic neudělali. Tak trávník teďka odvážej. Jo? Za měsíc tam daj fungl novej. A teď v tom měsíčním okně tam bude co? Budou tam koncerty. Takže vlastně já se teda musím přiznat, že já, když jsem tam byl včera na tom fotbale, tak jsem šel na záchod a tam normálně už byli dva schovaný fanoušci Evy Farný, který neměli lístek a doufali, že to tam jako vydrží do 13. Aby ušetřili za to, tak už tam byli schovaný na toaletě. Pane Mareši, neříkejte to, že my jsme tady, my nemáme lístek. Říkám, vy tady budete čekat do 13. Jo. Už tam jsou schovaný prostě, víš, mají konzervy. Takže teď Eden se mění na koncertní arénu. Se to blíží.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 s Katkou Říhovou. Ta tady včera nebyla.
1: Dobrý den.
0: Poslechněme si příběh, proč tady nebyla.
1: Je to strašně prozaický. Já jsem se včera rozhodla, že s dětma pojedu k doktorce.
0: Ano.
1: Protože jsme to prostě měli dlouho naplánovaný a já běžně vysílám na tyhle mise manžela, ale říkala jsem si, že by se tam jednou taky měla u té doktorky zjevit matka.
0: Aby taky doktorka věděla, že nějakou matku ta děvčata mají.
1: Je to tak. A navíc naše starší dcera měla 5letou prohlídku, což je velmi zásadní.
0: Jo.
1: A já jsem chtěla být u toho, protože vím, že kdybych tam vyslala manžela,
0: ano,
1: a pak bych se ho ptala, tak co říkala doktorka, jak to Sofince šlo, tak by říkal akorát, jo, dobrý.
0: Jo.
1: Tak jsem chtěla být u toho.
0: Tak a teď si poslechněte, jak to dopadlo, jo? Jo, takže Katka si kvůli prohlídce u doktora, ne jako svojí prohlídce, ale kvůli prohlídce dětí u doktora, vzala dokonce dovolenou. To znamená, nevysílala ranní show, chápete to? Nevstoupila do chrámu.
1: Bylo to pro mě extrémně důležitý.
0: Tak, že i ranní show šla stranou, jo? To, co, že vysíláme na Štědrý den, my přeskakujeme Vánoce, jo, s rodinou, abychom mohli vysílat. Ale tohle bylo ještě důležitější, aby prostě byla na té prohlídce. Tak. A ráno se probudili a vyrazili k doktorce s 20-minutovým předstihem. Dali si fóra takzvanýho, jo? Dali si 20 minut fóra.
1: Cesta normálně od nás, od Benešovska k naší doktorce, která je v Praze na Budějovický, trvá 40 minut, tak jsme vyjeli samozřejmě hodinu předem, aby tam byla ta 20-minutová rezerva. Říkala jsem si, no není to moc, ale snad to bude v pohodě.
0: Ukázalo se, že není to moc, není přesný termín. Když 2 hodiny potom, co měly být u doktorky, stále.
1: V průhonicích,
0: v koloně. Zvedla Katka telefon a zavolala doktorce, jakože, no tak, paní doktorko, měli jsme tam být v kolik?
1: V osm,
0: je 9:30.
1: Co s tím uděláte?
0: A doktorka říká, víte co, tak to už nejezděte.
1: No tak Leoš to ví, protože mi volal, já jsem mu ten příběh říkala stále ještě z kolony, že jo?
0: Takže Katka se otočila a po 3 hodinách v autě zase přijeli s dětmi domů nevyšetření.
1: Měli jsme ale krásný den. Byli jsme spolu. Kolik my jsme naspívali písniček v autě. Ale ne, já jsem se vlastně o sobě něco naučila a říkala jsem si, že je to po dlouhý době, co jsem se za něco pochválila, že jsem si všimla, že jsem totálně bez stresu. Aha. Jak jsem byla v situaci, kterou nedokážu ovlivnit, protože prostě na D1 byla tradiční ranní kolona, ale do toho ještě nějaká nehoda. Já jsem si všimla, že jsem úplně v zenu a že vlastně jsem volala té doktorce a říkala jsem, podívejte se, situace je taková, máme teda přijet, a ona mi říkala úplně prostě, jak já jsem byla v klidu, tak ona říkala, holčičky, tak se otočte a jeďte domů a přijdete jindy. Evropa 2. Ranní show.
0: Evropa 2. Mě to inspiruje. Dal bych citát Dalaj Lámy.
1: Tak jo.
0: Já ho mám rád. Má-li problém v řešení, nemá smysl dělat si starosti. Pokud řešení nemá, nemá smysl dělat si starosti.
1: Amen, bratře.
0: Takže.
1: No.
0: Starosti nepomohou, že jo? Mimochodem Dalaj Lama, ale řek dobrýho.
1: Viď?
0: Co kdybychom si udělali jako takovou zastávku u něj? Dáme si Lovely Day, pak se podíváme, co povídal.

0: A to je pravda. Ne, že je to proto, že dneska je 30 stupňů a že svítí sluníčko a že je léto. Se Lovelady je tak z podstaty. I když jako to, že teďka tady budeme citovat Dalaj Lámu, to už je jako vysoká karta. To už vypadá, že jsme se tak jako definitivně zbláznili.
1: Ty.
0: Nebo já teda. Tak musíš mě zastavit. Zastavíš mě?
1: Ne.
0: Ne, zastav mě.
1: Ne, jen se v tom vyráchej.
0: Ne, já tak jak dám, tak jí dám.
1: Dokud ti to bude dělat hezky, ne, tak já, to dávej.
0: Já jí dám míň, než jsem měl před chvílí ne, v úmyslu.
1: Ne, ne, ne. I kdyby to mělo udělat hezky jenom tobě, má to smysl?
0: Ne, každý ať si to dohledá.
1: Aha.
0: Není to o tom,
1: je to
0: že by...
1: Je to plný internet, to je
0: přesně
1: pravda.
0: Přesně tak, jako říkat moudra klasiků do eteru, to je to nejprvoplánovější, co můžeme nabídnout. Nicméně, konkrétně. Některé výroky mi přijdou prostě strašně fajn. Mm-hmm. Takže Dalaj Lama údajně řekl, protože jak už říkal Pythagoras, nevěřte citátům na internetu.
1: Jo. Ten byl dobrý.
0: Takže já vlastně si nejsem jistý, jestli to tak člověk přesně...
1: Říkal to Sokrates?
0: Jo, Sokrates.
1: Teď si nejsem jistá.
0: Promiň, já si to splet, Sokrates.
1: No, tak pojď.
0: Totiž není důležitý, jestli jste to řekl, prostě internet vám to jako takhle přišpendlí a je to vaše. Takže, Dalaj Lama a jeho údajné výroky. Naším prvořadým účelem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte. Mm. To je dobrý, ne?
1: To je hezký.
0: Že to má tu druhou část. Mm-hmm. Pak se mi líbí, že pesimismus vede k neúspěchu.
1: No ne, asi.
0: Jo, ty jsi to věděla.
1: No tak to jsou takový ty vesmírní zákony, které fungují, ne?
0: To je jasný, to je jasný, že to víš, ty jsi Dalaj Máma.
2: Ranní show Evropy 2. Jsou tady.
3: Jsou tady. Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
9: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí. Ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
10: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
11: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
10: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Podprsenky, to je to, co...

0: Chcete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
5: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Jurej.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
6: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší v nejmodernější trendy.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Jurej.talk.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a je tady Svět podle Koháka. To koukáte, co?
2: Ha, ano, je tady Svět podle Koháka s Jakubem Kohákem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, děkuji za krásné přivítání.
2: Tak co je novýho, Kubo?
3: Člověče, spousta věcí, ježišmarja. Prosím tebe, mám takovou jako hezkou příhodu.
2: Ano.
3: My jsme teďka jako Sparta obsadili 2. místo v lize. Ano. A měli jsme předevčírem takovou, řekněme, takové setkání, říká se tomu dokopná.
2: Ano.
3: Na vesnici.
2: Již tradičně, můžeme říct.
3: No, jako, jak jako již tradičně?
2: No již tradičně, ne?
3: Co?
2: Vyber si to první, to druhý.
3: Myslíš, jako, že se vždycky jakoby na konci sezony koná akce?
2: To taky.
3: Jo. No tak my to máme, já nevím, už jako kolikátý rok.
2: Ano.
3: Ano. No a tam se sejdou samozřejmě různí sponzoři, nějaký blízcí příznivci klubu a hráči.
2: Ano.
3: No. A já jsem se mnohými mluvil, jo. Povídali jsme se takhle vzadu, nebo vzadu, takhle bokem stál takový kluk. Já jsem vzal i syny sebou, jo. Oni už ty hráči znají líp než já.
2: Ano.
3: A syn mi říká, tati, to je Hugo Sochůrek. Mm-hmm. Což je teďka je nominovaný, jo, na mistrovství světa. Je v tom širším kádru, ještě budou tři jdou pryč.
2: Já myslím, že to je nějaký jakoby starší hráč.
3: Ne, jemu je, prosím tebe, 17-18.
2: Takže proto ho neznáme.
3: No třeba, jo, jako já znám to jméno, ale úplně jsem si nespojil tvář. Nicméně...
2: A za co hraje?
3: Za nás, za Spartu.
2: To vůbec Hugo Sochůrek, no. Že je nová puška, mladá
3: no, ale,
2: puška.
3: Ale báječný hráč.
1: Já, to mě nepřekvapilo, báječný ale, hráč.
2: 17 let.
3: No. Báječný hráč. No a jde o to, že tam stál a tak jako všichni se tam bavili ty hráče, on tak stál jakoby vedle nich, ale bylo vidět, že to je jako mladý kluk. Jo. A syn mi říká, hele, to je normálně, to jako bych tam stál já, jo.
2: No,
3: že
2: no.
3: Syn je 16, já říkám, tak se s ním jdi bavit. No, to se zase netrouf, nicméně. Já tam jdu a říkám, nazdár, ahoj, on dobrý, ne? Tak jsem mu říkal, takový ty rady, ne? Prosím tebe, máš nominaci na mistrovství světa, musíš se ukázat, jo?
2: No.
3: Rozumíš mi? Celý svět se bude dívat, když tě nasadí normálně, tak musí lítat blesky, jsem mu říkal. Musí lítat blesky, aby všichni viděli, je tady tohleto, musí upoutat normálně, vem to, něco udělit, cokoliv, ale jako normálně hrát umí každý.
2: Nožičky prostě třeba, nebo hlavička.
3: Nevím, prostě lítat blesky. A on mi říkal, dobře, pane Kovák, budou lítat blesky, jo. A pak mě uzemnil tím, že když jsem jako říkal, tak jo, tak se měj. A on, počkejte. A ukázal mi telefon a tam říkal, my jsme se spolu fotili, když mi bylo 6. Ukázal mi tu fotku. Takový malý šprček normálně, mě u pasu.
2: Jasně.
3: A já jsem ty vole, jak je to dlouho? A on, no, 12 let u nás v táboře, nějaký plese. A říkal mi zajímavou věc, říkal, a jak jsem stál vedle vás, tak jsem, jako, jak byl jako malinkatej, tak jsem se dotýkal jako vaší nohy pravý a od té doby mi to začalo kopat.
2: Hmm. Já jsem měl tohleto s Karlem Gottem.
3: To určitě.
2: Dobře se Karla a od té doby jsem začal zpívat. Přátelé, 8.59, máme tady finále dnešní ranní show, soutěž s Paládiem.

0: 9 hodin přesně. Finále ranní show je tady. Evropa 2. Konkrétně je už minuta po 9. A máme pro vás krásnou cenu díky Palladiu. Nákupní centrum Palladium v Praze je největším a nejstylovějším nákupním místem v centru metropole s jedinečnou atmosférou. Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb. Palladium je dostupné metrem, tramvají, ale také autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Palladia. Dnes soutěžíme o dárkové poukazy do nákupního centra Palladium v Praze v hodnotě 5000 korun. Platnost poukazů je jeden rok a můžete je využít ve stovce vybraných obchodů Palladia. Vyhrajte a báječně si užijte návštěvu nákupního centra Palladium. Volejte 257 400 888. Tak, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Ano, je to tak. Halo, halo, jste vy.
1: Halo, ahoj, tady Honza.
0: Vy jste Honza.
1: Čau.
0: Tak, Honzo. V 19. a 20. století byla na místě dnešního obchodního centra Palladium v Praze otazník. Jo? Co tam bylo? V 19. a 20. století. Na tom místě...
1: Co tam bylo, no?
0: Co tam bylo před Palladiem? Za A. Byla tam kasárna, nebo, jak říkáme my, byly tam kasárny.
1: A.
0: Nebo za B. Tam bylo letiště. Nebo fotbalový stadion?
1: Tak všechny možnosti jsou krásný.
0: No.
1: Asi by tam možná byl hezký slavistický stadion, že jo? Co si budem?
0: Nevím.
1: Ale já taky nevím, ale možná jo. Tak asi bych zkusil teda Ačko.
0: Kasárna. Na konci 18. století byl zdejší areál upraven pro potřeby armády. Hele, na konci 18. jo, že 17. něco, byl upraven areál pro potřeby armády a vznikl rozsáhlý kasárenský komplex s unikátní jízdárnou, který sloužil v armádě až, nebo sloužil armádě až do roku 1993. Ještě 4 roky po revoluci. Přestavbou budovy kasáren v letech 2005 až 2007 vzniklo nákupní centrum Palladium. Tak, to jsme na závěr měli hodinu dějepisu.
2: Tak doktor vševěd na lovu. Víš, jak to pak vždycky vysvětlíš, tu odpověď. Dobrý.
0: Jo. Bohužel, ale lovci prohráli, vyhrál pán. Bohužel, 5000. Tak gratulujeme, ahoj.
1: Díky moc.
0: Čau. Ranní show Evropy 2.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
9: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
10: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
11: Yeah.
10: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
12: Karel Poborský desát. Krásně to zkusil, 1-0.
13: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
14: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
15: Podprsenky, to je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Palladia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Palladiu už 29. května.
16: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
15: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
17: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex by den Braven.
18: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
19: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Domov, který funguje pro vás.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
3: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
4: Jaký krátkej projev třeba.
3: Vstupenky na Ticketportal.

0: Ivana tady během to, co zpívala Kelly Clarkson, položila otázku Katce, jestli by to dokázala zaspívat tu Kelly Clarkson. Jako, to, že to je těžký,
1: vědě, Ivana. Ta se pokřižovala, ano.
0: Ta se pokřižovala a pak řekla, že to kdysi na nějakou svatbu přetextovala kamarádce. A Ivana se jí ptá logicky, a jak to znělo? A já se ptám taky.
2: A ty jsi pak nasadil sluchátka, takže jsi přišel o ten dodatek, kdy jsem říkala, jo, vlastně to byla jiná písnička.
1: Opravdu, ale. Opravdu takhle to bylo. Přísahám. A já se omlouvám, že jsem vůbec všechny dostal do této nesympatické situace.
0: Tak já jsem to neslyšel, takže dobrý. Nicméně uměla bys to zaspívat?
2: Ne.
0: Katka by to uměla zaspívat a zaspívá nám to zítra.
2: Jo, to je takový úkol a já ti taky nějaký dám.
0: Tak mi dej, je to týs na zejtřek. Tak říkej.
2: Ty si připravíš nějaký for.
0: Ježiš.
1: Ne, 50 centa. A myslíte, že si to... 50 centa.
2: Co 50 centa?
0: Já si připravím for 50 o 50 centovi.
2: Tak jo.
0: Tak, teď už začíná Ivana a Koťák. A
1: my se těším.
0: My se těšíme zítra.
1: Děkujeme, ahoj. Staring down desire.

0: Tenhle kluk byl v Superstar, teď nemyslím teda Koťáka, s kterým tady teď budeme do 11 hodin, ještě jednou dobré dopoledne, ale Martin Harych, když si na to vzpomeneš, když vlastně byli ty Superstar starší ještě, tak jak vlastně, mě strašně vlastně baví nejvíc lidi, co nevyhráli. Teda že by mě nebavili ti, co vyhráli, ale víc mě baví ti...
1: Mnozí uspěli ti, kteří nevyhráli. Třeba Ben Cristo nevyhrál, ale byl v desíce, že jo?
0: Celeste.
1: A jakou kariéru?
0: Celeste Buckingham, Monika, že jo? Tady ty prostě šikovní lidi. My spolu budeme až do 11 hodin a ty jsi mi chtěl něco?
1: Tak ani ne, ale spíš taková věc ze života. Vždycky každý den ráno se ptám já svých kolegů, kolegové mě a vy možná svých kolegů se ptáte na to, jak jste se vyspali, jaká byla jakoby noc. Já teda dneska neměl úplně ideální noc, ale má to takový jako vtipný dovětek, protože já jsem říkal, v celou noc mě něco jako budilo ze spaní, ale ten zvuk nebyl ani příliš hlasitý. Já říkám, sakra, co to je? A vždycky jsem se jakoby pohnul a ono to přestalo. A já, tak já nevím. A zase jsem jako pomalinku klimbal, usínám. No a nakonec jsem zjistil, co to je. Ona Lucka cucala bonbon. Prostě Lucka si dala bonbon a cumlala bonbon.
0: To dělají takový ty starší, postarší paní, jak usínají s tou hašlerkou. To usínala moje babička vždycky. Ivanko, musíš si vzít hašlerku. To já pak přesný. Usnu jedna báseň, nebo se zadusíte. To se snad nestane, posloucháte Evropu 2.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic.
2: Do prči.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
8: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
9: Yeah.
8: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
15: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
16: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
17: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky s Ivanou a Koťákem a možná slyšíte, že pod námi je něco, co zavání filmovým tématem.
1: Je to tak, bude to Harry Potter. Já se omlouvám, je to celospolečenské téma a teďka to tady rozseknu posluchače na dvě party a zajímalo by mě, jestli když to téma fakt jako dobře jako rozpitváme, jestli se dostaneme k nějakému zajímavému závěru. Zkrátím to, jsme doma a já se koukám na třetí díl, myslím, že na Návrat krále, prostě Pán prstenů, a koukám na to s velkým odstupem let a říkám si, tyjo, některé ty efekty vlastně, nejsem z toho tak paf, jako když jsem na to koukal před 20 lety, si tak v duchu říkám. A dostáváme se plynule...
0: Počkej, je to opravdu 20 let?
1: No já si myslím, že první díl bude 2001, no možná i víc, takže 25 let. No krásný kus filmové historie, ale dostali jsme se doma ke srovnání mezi Harry Potterem a Pánem prstenů.
0: Proč to lidi dělají? Teď mě to jenom zajímá, to se často stává, já to dělám taky, protože já jsem ani jednu z těch sák, nebo filmových jako prostě, jako takových velko děl, neviděla právě. Ani Harryho Pottera, ani Pána prstenů. Jako... Já už jsem to teď viděla s dětma, ale neviděla jsem to ve chvíli, kdy všichni z toho byli, jak říkáš, páv.
1: Jasně.
0: A já jsem vlastně skoro jednou předstírala, že jsem to viděla, protože jsem se jakoby cítila jako úplný jako blbec.
1: Úplně vyčleněné ze společnosti, úplně. No jasně.
0: Já už to pamatuju na Gimplu, to bylo takový to, no a co ten Gloom a tohle, a co, já jsem si chvíli myslela, že i Harry Potter hraje v jakoby, jakože to postava vlastně... skoro jako v Pánovi prstenů. Fakt jsem to měla, protože to byla strašná nálož tenkrát, jako z těch kin, z toho PR-ka světovýho a to jsou opravdu dvě velký velmoce.
1: No ono to hlavně vycházelo v podobný čas, relativně. Některé ty díly Harryho Pottera vycházely na střídačku vlastně s Pánem prstenů, takže se vždycky tak jako kdyby předbíhaly. No a teďka doma mám jako holku, která je rok 1996, četla ty knihy, což i tady Káťa vlastně Říhová říkala, Kačí, možná by se mohla doplnit, kolikrát si četla Harryho Pottera?
2: To ani nevím, to se nedá spočítat. Já vždycky, když jsem přečetla tu knížku, tak jsem se na zadní stranu udělala čárku, jakože za každý další zářez.
0: Nekecej. Všechny díly si četla desetkrát třeba.
1: Máme 8 dílů a ty si každý jeden z nich přečetla 10krát.
2: Je to tak.
0: Já jsem překvapená, že lidi na Evropě 2 umějí číst. Ne.
2: Cože?
0: Ne, umíme, ale jako kdo, ale umíme, ale kdo čte?
1: Já teda to nepoužívám, přesně. Takže za chviličku se dostaneme do...
0: Jako knihy nepoužívám.
1: Za chviličku se dostaneme do detailu toho, která z těch prostě ikonických filmových sérií je ikoničtější.
0: Počkej, ty chceš tady rozjet opravdu téma, jestli je lepší Harry Potter nebo Pán prstenů? To ti držím palce.
3: Žhavý novinky Evropy 2. Madonna a Sabrina Carpenter. Nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří

0: začíná na bluestyle.cz. Jasňaťka?
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Podprsenky, to je to, co umí

0: někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.

0: Sophie and the Giants na Evropě 2 se singlem Loser. Máme 9 hodin 45 minut. K tomu svátek má Valdemar. Od mikrofonu zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Moc nás to dneska baví právě i proto, protože my jsme se tady teď normálně jako vlastně trošku, neříkáme pohádali.
0: Ale rozdělili jsme se na ty dvě party.
1: Já vlastně, když jsem začala před chvílí tím, že nevím, jestli vlastně je lepší Harry Potter nebo Pán prstenů, tak pak jsem zjistila, co je mi sympatičtější, protože já nejsem ten geek, takový ten, který by četl knihy a jako...
0: Jdeš po povrchu.
1: Neřekla bych životní, ale možná jenom tady v té tematice možná. Ale Katka Říhová tady řekla, že jo, že přečetla Harry Potter jako 1000krát. Toho Tolkiena taky přečetla prostě několikrát. A tak jsem se tady začala cítit tak jako...
0: Jako potrovec.
1: Jako nepatřičně. Ale pak se s ní zeptal na jednu věc, co mě vlastně baví jako víc. A můžu to říct už?
0: Ano.
1: No je to ten Harry Potter, jako Pán prstenů je pro mě strašně, jestliže v tom nejste od začátku, jo, nebo jestliže se nedovzděláte, tak se může stát, že opravdu vůbec nevíte a musíte hrát jenom na ty sympatie. Prostě vidíte, teď ještě jste v tom jako takový, jako, jak to mám říct, zmatený, že všechny tady ty věci mají strašně dílů, sorry. Koťáku, ty vás, prostě Pán prstenů má kolik, no, hodně Harry Potter... Pocitově 35
0: no tak,
1: dílů.
0: Když by se to teda vzali z toho, co se jako ví, nebo z toho, co má mainstream nakoukáno, tak máme 3 díly Pána prstenů a máme 8 dílů Harryho Pottera.
1: Takže takhle to je.
0: No, takže u nás doma to tak jako padlo automaticky. Lucka, jak říkám, rok 96, říká, no tak jako jasně, že je lepší Harry Potter než jako Pán prstenů. A já říkám, ajajaj, tohleto je nebezpečný téma, protože prostě... Pán prstenů má obrovskou spoustu následovatelů. Tolkien víceméně vymyslel tenhle ten žánr fantasy. No a já jsem se teďka začal jakoby pídit, který z těch autorů třeba je oceňovanější. A který z těch autorů vlastně prodal více výtisků. Tak dokázala by si stipnout, kolik výtisků se prodalo třeba Harryho Pottera?
1: Počkej, jako vážně. Nevím, tak... Kolik se může prodat takovýhle výtisku, takže...
0: To je první srovnání, který můžeme udělat.
1: Dobře, nech mě přemýšlet chvíli. Bude to teda na dlouho teď? Ne, hele, když se prodá tady nějaká knížka, něco má to třeba tohle, tak to může mít 80 milionů. Dobře, je to víc, že jo?
0: Je to víc.
1: No, je to miliarda. No,
0: miliarda to není.
1: No, je
0: miliarda
1: to, takže to je 500 milionů.
0: Jo, děkujeme. Je to 500 až 600 milionů prodaných kopií prostě série Harryho Pottera. No a Pán prstenů, když k tomu teda připočteme i sérii Hobbit, tak dá dohromady 250 milionů výtisků. Ovšem, jako ten autor to psal úplně v jiný době, ale OK, v tomhletom měřítku, v tomhletom srovnání má Harry Potter jako náskok.
1: Jestli k tomu má někdo něco říct, tak je to určitě jeden, ne člověk, ale...
2: My jsme mu řekli, aby šel pryč. A on je pryč, milášku. Pryč. Smígl je valný.
1: Posloucháte Evropu 2.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
11: Podprsenky. To je to, co

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: A zásilka za tartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Katy Perry uzavírá 9. hodinu na Evropě 2 a pokračuje Katy Říhová se zprávami. Pojďme na to.
1: Pěkné dopoledne. Do Česka dnes dorazí slabá studená fronta. Vzhledem k poměrně suchému vzduchu ale moc srážek nepřinese. Na většině území nespadne ani kapka. Navíc přechodně zesílí severozápadní až severní vítr. Zítra se vlivem studené fronty ochladí v Česku asi o 5 stupňů. Už jen týden mají lidé čas na úhradu daně z nemovitých věcí. Daně splatná právě do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet příslušného finančního úřadu. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Nový Jičín má podle radnice první 50-metrový bazén ve střední Evropě, na který dohlíží Angel Eye, tedy andělské oko. Tak se jmenuje systém, který pomocí umělé inteligence pomáhá plavčíkům. Soustava kamer hlídá dění pod vodou a hlídá, jestli se někdo netopí. V případě podezření, že by se někdo z plavců mohl topit, spustí alarm. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté sahali včera proti Kanadě po výhře, ale nakonec favoritovi podlehli. Na závěr skupinové fáze Češi prohráli 2-3, přestože v polovině zápasu vedli 2-0 a v tabulce obsadili třetí místo. Na čtvrtfinále... Kde to
3: stojí? Já tě nenechala domluvit.
1: No to nevadí.
3: Ono to tak znělo, že už jako když už je ten výsledek, skoro.
1: No, tak jenom dodáme, že na čtvrtfinále proti Finsku se tak budou muset Češi stěhovat do Curychu a zápas bude zítra v 16:20. A teď doprava na D1 směr Brno-Praha za sjezdem na chodce Rady na 28. kilometru je dodávka po nehodě v levém jízdním pruhu a tvoří se tam kolona.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je
1: venku? Máme před sebou další tropický den. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 25 a 30 stupni. Na jihu Moravy může být až 33. K tomu jasná nebo skoro jasná obloha. Odpoledne místy přechodně i oblačno. Zprávy jsou za námi a před námi další hodinka s Ivanou a s Koťákem.
3: My jsme byli u filmu a u filmu trošku zůstaneme, protože my jsme včera večer viděli s Koťákem to samý. Jeden film na Netflixu, musíme o tom už za chvíli mluvit. I s vámi na Evropě 2. Evropa 2.

0: a Maximum Music Evropy 2, 10:10. Zdraví vás Koťák a taky Ivanka. Řešili jsme tady v minulé hodině takovej duel mezi Harry Potterem a Pánem prstenů, tedy která filmová knižní předloha je lepší. Pochopitelně ta mladší generace má větší vztah Harry Potterovi, který prodal skoro 600 milionů výtisků. V tomhletom ohledu Pán prstenů trochu ztrácí, no ale jak se tady jako, tak jako bavíme a píšeme si i s posluchači, tak skutečně Tolkien je velmi oceňovaný autor fantasy, který to vlastně celý postavil a zarámoval. A mimochodem Návrat krále jako film měl 11 nominací na Oscara. Což je jako velká věc.
1: Není to rekord, ale je to minimálně jako,
0: No ale možná to rekord je, protože já si myslím, že Titanic taky a Ben Hur nebo něco měli
1: pak
0: kolem...
1: Pak ještě Forrest Gump, myslím. Hele, Forrest... Bude toho víc. Můžeme se na to podívat. Ale já bych, víš, čím bych to chtěla ukončit, protože já mám pocit, že tady ty dvě obrovské věci, a teď myslím Harry Potter a Pán prstenů, jsou natolik jako tak dobrý, že my dva tady, od tady toho stolečku. Víš, na Evropě 2 nemůžeme říct, jako co je lepší.
0: Já to můžu říct.
1: Počkej, nebudeš ty říkat, co je lepší.
0: Já to řeknu.
1: Budeš
0: klidně.
1: Říkat, co je lepší.
0: Ne, já se nebojím.
1: Budeš opravdu říkat.
0: Je to Pán prstenů.
1: Není to Pán, dobře, takže je to Harry Potter, že jo?
0: No tak dobře, tak jdeme dál. My jsme slíbili jeden filmový tip, který tady naservírujeme, který jsme viděli na Netflixu. Má to výborný námět.
1: Má to výborný námět. O tom námětu už za chvilinku, v Evropě 2.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa there.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa 2.
6: I can do this with my eyes.
7: Europa 2.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
14: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
8: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
7: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
9: Lenka Termerová,
12: Dana Sislová,
9: Petr Kostka,
8: Jan Vlasák,
10: Oldřich Kaiser.
7: Lidi, vemte rodiče do kina.
12: Pět švestek.
14: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
19: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bezpečně na cestě.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Maximum muziky s Ivanem a Koťákem. My jsme vám slíbili další filmové téma a já, jestli mě něco jako pobavilo v posledních dnech, tak musím říct, že to byl opravdu film na Netflixu, který jsem zhlédla včera a zjistili jsme s Koťákem, že jsme ho asi vlastně viděli ve stejný čas. Je to tak?
1: Jo, jo, je to tak. Představte si prostě Borata, tak všechny filmy, ve kterých se objeví Sacha Baron Cohen, jsou jako velice specifický a tenhle ten není výjimka, protože tenhle ten popisuje, řekněme, ten svět tak, jak ho známe teď, jo, že řekněme, je to přitažený za vlasy, ale prostě jasně, chlapi jsou ve vedeních velkých společností, nedávají holkám jako tolik prostoru, co si zaslouží, mají větší platy, je tam nějaká stigmatizace, sexuální obtěžování, no prostě takový ten svět, který prostě holky, bych řekl, že nemají rádi. Zkuste si představit, kdyby se tenhle ten svět najednou
0: obrátil. Už to prosím vás nevracejme nikdy, tady to mačo prostředí, ale existuje, ano, teď film, kterým právě hraje Sacha Baron Cohen, který se najednou ocitne v tom ženském světě. Jo, on se bouchne do hlavy a probudí se a zjistí, že žije v tom světě, který jsme si někdy my ženy museli protrpět a je to strašně vtipný. Ano,
1: zažívá úplně vlastně stejný úskalí, jako že třeba je na té poradě, kde prostě se snaží prosadit nějaký produkt, který cílí na chlapy. A on říká, já jenom, myslíte, že bych se mohl k tomu vyjádřit? Já jsem tady přece jenom jediný chlap a ty ženský ho tam pokřikujou, dobrý, jasně, nech to vej.
0: Uvař kafe. No. Pak je tam teda, já miluji moment a to už pak, aby jsme zase nebyli úplně spoiler tým. Jenom jednu věc, která mě strašně pobavila. Saša přijde domů, je tam jeho máma, nějaká švagrová, a oni, ta máma se švagrovou, leží na gauči. A ta jeho máma si jako doma, teda si drbe...
1: Jakoby, představte si, ženatý se závazky.
0: Ohambí si drbe. A říká, kdyby si udělili něco k večeři. A ten Saša jakoby v tu chvíli mu dojde, že vlastně se to fakt převrátilo a tak. Miluju ten film, včera mě strašně bavil a miluju i to, že tam hraje Rosamund Pike, která dlouho žila v České republice. A jeden fakt mě strašně pobavil, ona jednou byla u Jimmyho Fallona, nebo ona tam vlastně nebyla, ona s ním měla telefonický rozhovor. On jí chtěl přijít, jako musíš propagovat nějaký film. Ona říkala, ne, já teď I'm living in Prague prostě. A on, no tak se spojíme telefonicky. A ona mu vyprávila, najděte si to na YouTube, je to opravdu skvělý, vypráví mu, jak žijete teď teda v České republice a jak se tady snaží s tím manželem vychovávat ty dvě děti. A že jim někdo řekl, že Češi jezdí na vodu. A říká Jimmy mu, prosím tě, oni tam jezdí na vodu. Jsou všichni úplně totál ožralí. Teď jakoby dělají, jakože umějí jako jezdit na těch lodích. Oni tam jsou loděj a teď jako, co to je, my jsme si říkali, je to nebezpečný? Není to nebezpečný? Is dangerous? A Jimmy Fallon, ty vole, ty jakoby žiješ svůj nejlepší život teď, jako zůstaň v Praze.
1: Česká republika.
0: Zůstaň prostě na povodí tam někde.
1: Ráj pro Hollywood.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5 000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5 000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2a. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Podprsenky, to je to, co

0: kdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
7: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče, vysavače, audio-video i chytrá domácnost, která vám usnadní každý den. Nakupujte na www.tesla.cz a zadejte kód Tesla22. Tesla. Domov, který funguje pro vás.
8: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
9: Jaký krátký projev třeba.
8: Vstupenky na Ticketportál.

0: One Republic, maximum muziky Evropy 2, já jsem Koťák a Ivanka je za pultem.
1: Je to tak, je to tak. My už jsme nějaký filmový témata jako doprobrali, podle mě, viď?
0: Doprobrali, já teď mám něco úplně jiného.
1: No tak nekecej.
0: A teď mi teda řekni, nejsem si jist, ale ty máš nějakou tu zvláštní fobii s nohou? Ty se nerada koukáš na nohy lidem, je to tak?
1: Ne, nerada, mě to opravdu obtěžuje natolik, že to řeším jako...
0: Jakože zavíráš oči, když
1: nějakou medikací to řeším.
0: Jo, dobře. Ty zavíráš oči v moment, kdy třeba vidíš někoho, jak jde prostě bez ponožek?
1: Prosím vás, to jako ten fakt, že je 27. května, což znamená, že lidi vyndají nohy
0: do
1: v metrech, v tramvajích, do pantoflí, nemají ponožky. Takhle, když byla ta doba, kdy jsme nosili ty ponožky do těch sandálů, já jenom... Proč ne? Dít máme dobrý vynálezy, my Češi. Proč v tom nemůžeme pokračovat?
0: A co ti děsí? Tam tebe děsí ty prsty?
1: Hele, prsty, obzvlášť teda pánský. Je to opravdu něco, co nedokážu vysvětlit. Hele, je to spíš emoce. Teď je mi blbě třeba, jestli chceš, aby mi
0: bylo... Nelíbí se ti to.
1: Je to, co máš dneska? Počkej.
0: Já mám dobrý den.
1: Má naštěstí, ty jsi teniskový. Já jsem viděla tvoje nohy jenom jednou v životě.
0: A super, dělo.
1: To jsem neřekla, ale...
0: Docela nadprůměrně hezký nohy. Já u těch nohou zůstaneme, protože teďka si představ, já na tobě vidím, jak se ti úplně, jak natahuješ, jo, ale...
1: Ne.
0: Tak dobře, mám tady téma týkající se, znáš takový ty chloupky,
1: ne,
0: co vylejzají prostě z takových těch mezičlánků na tom prstu?
1: Což je z mezičlánků?
0: Já ti to dořeknu.
1: Já myslel, že jsou jenom na prstech. Evropa 2 Music
2: Chart. Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Evropa 2 Music Chart.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Podprsenky, to je to, co

0: milujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen obydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
2: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
4: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
3: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
5: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: domov, který funguje pro vás.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Konečně grilovačky.
4: To miluju.
3: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
4: Udělám si sýr na pánev od Madety.
3: Na grilu není spíš na pánev.
4: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
3: Sýr nebo gril?
4: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
3: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
4: Jo, ten od Madety.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazwelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, v tuto chvíli vás zdraví Koťák, Ivča, taky Pavel Cejnár.
1: A dobrý den.
2: Dobrý den. Ahoj. A dobrý den.
0: No tak já musím dokončit to téma, já jsem tady Pavlovi teďka naznačoval, že Ivanka nemá ráda pohled na speciálně mužská chodidla, ale obecně prostě nohy, nemáš to ráda, radši v ponožkách.
2: Ne, jo? Tu věc neměl někdo...
1: Jseš horňák spíš, jo?
2: No. Co je horňák u toho, když se bavíme o nohou?
0: Od kotníku, veš?
1: Asi. Tak, no já si myslím, že od pasu, veš?
2: Tak já jsem od kotníku, vejš. Já jsem na všechno, jakoby, fajn.
1: Tak ty seš víc jak horňák.
0: Víc jak horňák. No tak já jsem chtěl jenom tady doplnit tu informaci, kterou jsem týzoval, a to je, že opravdu zdravý člověk se pozná podle toho, že mu z těch, představte si palec u nohy a ten mezičlánek,
2: jako a když že, toho mezičlánku... Promiň, já tě musím do toho skočit, musím. Jakože ty, Ivanka má problém tady s nohama a teď jenom na mě. Koukáš na mě těma očima svýma, jakože jsi skoro úplně jakoby, ne, jakože mě nechceš zranit. Představ si palec u nohy.
0: Představ tak jako... si ten palec u té nohy. No a teď ten mezičlánek, Ivčo, představ si ho, jo, v té jako ponožce. Jak
2: jako mezičlánek je co?
0: No, to, já nevím, no článek
2: mezi,
0: prstu.
2: Mezi palcem, ne, mezičlánek myslíš?
0: Myslím článek toho prstu, Pavle,
2: dobře,
0: pomoč.
2: No, protože říkáš mezi článek, tak jako...
0: No, tak prostě článek. Ten článek, jo? No. Tak když z něj vyrůstají chloupky, tak je to normálně ukazatel velice dobrého zdraví, protože údajně vám dobře pumpuje srdce a čím lépe a více vám prostě dobře funguje a pumpuje srdce, tak vám právě dokáže prokrvit i tyto zákoutí těla, čili pokud máte chloupky na palcích, měli bys, je to nějak jako marker toho, že jste zdraví.
2: Mě je strašně blbě za prvý, vám chci říct, za druhý. No děkuju za tak krásnou předávačku, Pavle, doufám, že jsme ti nějak...
1: Já jenom bych chtěl říct, proč je blbě. No nerostou ti tam ty chlupy.
2: Posloucháte Evropu 2, teď už Pavel Cejnár do 13. hodiny.
1: Tak čau.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Už od zítřka v kinech.
2: Čest práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Jdeme úplně přesně v 11 hodin, ladí vás Evropa 2, teďka Aťa Hříhová vám naservíruje čerstvé zprávy, pojďme do nich.
1: Pěkné dopoledne. Některé obce v Česku už začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Jde o Předslav na Klatovsku. Český prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem Alarem Karisem nebo s premiérem Kristenem Michalem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. A teď už má slovo Zuzka.
2: Liberecký kraj by chtěl příští rok začít se stavbou druhé přístupové silnice do jižní průmyslové zóny v Liberci. Na její přípravě hejtmanství pracuje 10 let. Projekt má dokumentaci ke stavebnímu povolení, brzdí ho ale problémy s výkupy pozemků. 3 pozemky musel kraj nechat vyvlastnit, protože se s vlastníky nedohodl na ceně. O financování silnice kraj vyjednává. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Dosavadní rekord z května 2015 byl 2,5 miliardy korun ve stejné hře. Čísla, která výherci včera změnila život, byla 5, 11, 23, 33, 42 a dodatková 10 a 12.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D48 hlásí komplikace na 64. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Výjezd z dálnice je uzavřen. A dálnice D55 mezi 3. a 1. kilometrem ve směru do Olomouce hlásí práce na silnici a pravý jízdní pruh je zavřený.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes budou odpoledne opět padat tropické hodnoty. Na jihu Moravy může být až 33 stupňů, k tomu čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne místy přechodně oblačno. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejna.
0: Ano, je to tak. Hezkou středu vám přeju, 27. květen. Nezapomínejte na pitný režim. Já dodám ten hudební. Za chvíličku třeba Coldplay, teď Samfeld. Hezkou středu. Evropa 2.

0: Charlie Wilson, Nobody to Love na vaší středeční stále dopolední a dá se říct na skoro všech místech prosluněné Evropě 2. Přeju vám další pohodovej, tentokrát středeční den s datem 27. května. Nevím, jestli už dopoledne se říkalo nebo v ranní show Evropě 2, že Valdemar slaví svátek, velká gratulace, taky na něj nesmím zapomenout. No a když jsem dneska přišel do rádia, měl jsem opravdu dobrou náladu, protože když vstáváte a je takovýhle počasí, tak prostě to je takový, dá se říct, až bezkonkurenční. Odevřel jsem takové ty moje internetové různé servery a říkám, co těm našim miláčkům, mysleno jako vám, budu dneska říkat, tak najednou na mě vybaflo téma, co jíst večer, abyste přes noc zhubli, že pomůže celkem 7 potravin. Tak jsem říkal, ty potraviny jsou stále stejný, je to takový individuální, o tomhle mluvit rozhodně nechci. Další zpráva, která na mě vyskočila, je, připravte si nápoj, který vás zbaví nadýmání. To si říkám, že není vůbec špatná věc, to by mohlo někoho zajímat, ale když potom v dalších řádcích jsem se dozvěděl, že nafouklé břicho bude pryč za 3 dny, to jsem říkal, to snad vám ani nemůžu říkat, protože ohrožovat tímto způsobem svý spolupracovníky a kolegy a rodinu a kamarády, to prostě nejde. Tak říkám, tohle jsem taky škrtnul, ale najednou jsem tady našel něco, o co bych se chtěl rozdělit. Jestli cítíte, že nežijete naplno, tak vám pomůže a otevře oči jedno slovo. Ve finále jsem se dozvěděl, že to jsou 2 slova, no a řekneme si už za chviličku. Do té doby Zayn, Supporti nebo Shakira, no a já vám všem přeju pohodovou středu s Evropou 2 a to je všechno a dobrou muzikou, tak ahoj. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Zpátky k muzice.

0: poslední hudební počin Shakiry by vás měl hudebně nabíjet a já si myslím, že tak jako taky činí, proto jsme ji zařadili do našeho vysílání a my ji posíláme skrz éter Evropy 2 do vašich uší. Tak jak to máte s tím životem? Cítíte, že žijete naplno, nežijete naplno, máte dobrou náladu? Já si myslím, že to počasí, který vládne, někdo říká, že je úmorné, tak samozřejmě mohlo by být o 5 stupňů míň, je jasný, ale stejně to sluníčko prostě nabíjí energii, ale přesto všechno, pokud se cítíte, že nežijete naplno, tak jsem našel vlastně tady takové vysvětlení, že jedno slovo vám otevře oči. Nakonec, když jsem si to celý přečet, tak je to docela složitý, tak vám otevřou oči celkem dvě slova. Je důležitý, abyste se v hlavě nastavili na to, že prostě chcete, jo, že prostě se musíte cítit na nějaký, nebo musíte se těšit na nějaký jako hezký věci. No, abyste se cítili u toho dobře, tak opravdu stačí dvě slova a myslím si, že to opravdu funguje. První slovo je žiju, to si musíte říct, žiju, ostatní prostě musíte hodit za hlavu. A pokud nepomůže to slovo žiju, tak ještě říká odborníci, řekněte si, že dýchám. A pokud si řeknete žiju a dýchám, ostatní vám může být jako ukradený a hnedka se budete cítit líp. Tak jsme rádi, že žijete, dýcháte a budu radši, když ještě budete poslouchat, protože uši jsou taky důležitý a muzika, ta vás taky bude docela dobře stabilizovat v té dobré náladě. Damiano David, Linkin Park nebo Jordan Hatch už za chviličku, tak hezkou středu, s dobrou náladou a nezapomeňte dýchat a žít. S Evropou 2. Maximum muziky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
4: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
5: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
6: Yeah.
5: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
8: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Domov, který funguje pro vás.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Podprsenky, to je to, co

0: Chcete. Někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
2: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
3: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
2: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátký projev třeba.
4: Vstupenky na Ticketportal.
6: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
7: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
6: To zní složitě a draze.
7: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
6: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
7: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
8: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.

0: Posloucháte středeční, stále ještě dopolední Evropu 2, za chviličku poledne, pokud už se dáte k oběru, dobrou chuť, ale já teďka se budu bavit o Pokémonech. Myslím, že vysvětlovat, co nebo kdo je Pokémon, to tady já snad ani nemusím. Spíš bych se chtěl věnovat, jestli si pamatujete, anebo jestli to máte, takový ty pokémonský kartičky. Já si pamatuju, že byla doba, kdy jsme jich měli doma opravdu mraky. To byl balíček za balíčkem. Nevím, jak to máte vy s těma dětma, ale já jsem to vůbec nerozuměl. Nevěděl jsem, ani ta jména jsem neznal, nevěděl jsem, který ten Pokémon je třeba vzácnější, který méně vzácnější. No a měl jsem to štěstí, že vlastně u nás se ty pokémonské kartičky změnily v hokejové kartičky. Tam už trošku tomu rozumím. Podívám se, jak ten hráč jako hrál, kde hrál a tak podobně, kde hraje, jak vypadá a tak dále. No ale pojďme se vrátit těm pokémonským kartičkám. Ty ceny Pokémon karet vystřelily doslova do nebes v posledních letech. Možná, že byste se měli na to doma podívat, pokud to máte uložený někde v krabici a práší se na to. Představte si, že od roku 2020 až doteď se to zvýšilo, ta cena u některých kartiček, o 1350%. To je opravdu jako, až dá se říct, neuvěřitelný. Řeknu vám takový příklad. Jeden influencer, který se jmenuje Logan Paul, tak ten v roce 2021 koupil kartičku, opravdu zácnou kartičku, jmenoval se Pikachu Illustrator, tuším, a koupili za něco málo přes 5 milionů dolarů. Jednu kartičku, 5 milionů dolarů, jo. A teď ji prodal za víc než 16 milionů dolarů. Takže takhle to stouplo. Dokonce se říká, že to, co se vyměňovalo na školních chodbách, dneska už se používá jako investiční aktiva. Takže já osobně bych radil doma to trošku jako prohlídnout, mrknout se na internet, jestli náhodou třeba se vám doma neválej miliony. Bacha na to. Chceme přece jenom pro vás to nejlepší. Tak držím palce, ať nějakou pořádnou kartu doma najdete. Hezkou středu. Evropa 2.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
7: Podprsenky, to je to, co

0: Viete, někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
2: Konečně grilovačky.
0: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
0: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev?
0: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo gril?
0: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
0: Jo, ten od Madety.
3: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
7: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
8: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.

0: Kamarád na Evropě 2, je tady poledne, 27. květen, ladí vás Evropa 2, teď Káťa a ty nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Pěkné poledne, odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Potvrdila to včera sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Letečtí záchranáři převáželi dnes ráno do nemocnice 43-letého muže, který havaroval na čtyřkolce. Muž sníjel po louce u obce Kašovice na Klatovsku. Ve vysoké trávě zřejmě přehlédl betonovou skruš a narazil do ní. Teď už předávám slovo Zuzce.
2: Sklad, vzdělávací centrum nebo galerie. Tím vším disponuje nové sídlo potravinové banky na Vysočině. Dosud sídlila v Letči nad Sázavou v pronajatých prostorech. Nové vlastní zázemí našla ve Světlé nad Sázavou v areálu bývalé sklárny v Komenského ulici. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Reálné mzdy v bohatých zemích začaly kvůli konfliktu v Iránu klesat. Jak píše list The Financial Times, zvyšování mezd zaměstnanců ve Spojených státech a v Evropě zaostává za rychlejším růstem spotřebitelských cen. Rostou tak obavy, že domácnosti omezí výdaje, čímž se zhorší dopad války na hospodářský růst a firmy budou muset propouštět, jakmile poptávka zpomalí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D48 hlásí komplikace na 64. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Výjezd z dálnice je uzavřen. A dálnice D55 mezi 3. a 1. kilometrem ve směru do Olomouce hlásí práce na silnici a pravý jízdní pruh je zavřený.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes budou odpoledne opět padat tropické hodnoty. Na jihu Moravy může být až 33 stupňů, k tomu čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne místy přechodně oblačno. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
0: Tak tedy ještě jednou dobrou chuť k obědu, středa 27. květen, all time low, anebo Michael Schulte, tím pokračujeme. Hezkou středu s vaší Evropou 2.
3: Evropa 2.

Hladí vás středeční Evropa 2, Eva Farna a Miraj, výborný hudební počin, vzpomeneš si? Prostě luxusní záležitost. Mirajkovi ještě jedno velká gratulace, asi víte, stal se tatínkem, dobře ty, a teď začíná živorochu. Teď to bude opravdový rock'n'roll, ale o tom se bavit nechci. Chci se bavit o cestování, mnozí z vás máte před sebou dovolenou, už to plánujete, někteří z vás ještě jako přemýšlíte, kam se podívat. Máme tady velmi dobrou zprávu, návštěva Srí Lanky. Lákalo vás to někdy? Pro mnohé turisty od předvčerejšího dne, tedy od 25. května, bude o něco příjemnější. Představte si, tamní úřady zrušily vizový poplatek pro občany 40 zemí, včetně České republiky. Takže až 30-denní pobyt je tak nyní o $50, tedy zhruba 1000 korun levnější, a to je samozřejmě dobrá zpráva. Ať už budete cestovat kamkoliv, budeme rádi, když u toho bude Evropa 2, a hlavně vám přejeme šťastnou cestu. Ode mne už za chviličku Alessandra nebo Martin Garrix a potom se dáme luxusní 90-kovej flashback. Tak zůstaňte s námi a držte krok s Evropou 2. Max

0: Právě ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
11: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
12: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
13: Lenka Termerová,
14: Dana Sislová,
15: Petr Kostka,
16: Jan Vlasák,
17: Oldřich Kaiser.
13: Vemte rodiče do kina od 28. května.
17: Pět švestek.
18: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
0: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bezpečně na cestě.
19: Zpátky k muzice.

0: Flashback.
1: Ano, pojďme se podívat, dáme si rok 2003 a dáme si mýho oblíbenýho interpreta z 90. let. Já vždycky říkám malej, ale hodně šikovnej. Doteď vypradává velbrovský haly, velký stadiony a je to prostě taková, no, když řeknu slovo stará škola, tak to zní jako zvláštně, jo. Ale vždycky mu záleží na tom, je to vlastně takový perfekcionalista. Záleží na tom, jak to konkrétně bude vypadat. Prostě nenechá to jen tak, není mu to jedno, vždycky je prostě takovej ten detailista ve všem možném. Malej šikovnej vlastním jménem René Baumann, Švýcar, který si říká DJ Bobo, a ve Švýcarsku, abyste měli představu, tak já jsem slyšel, že dokonce on je tak oblíbený jako u nás třeba Karel Gott. Tak takhle to má DJ Bobo ve Švýcarsku. My si dáme single, který se jmenuje I Believe, tak pojďme do toho, rok 2003 a dnešní středeční flashback Evropy 2.

0: je skvělé, DJ Bobo. I Believe, a byl to rok 2003. Zítra další flashback pouze na Evropě 2. Evropa 2.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
8: Podprsenky, to je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
15: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
14: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
15: Vstupenky na Ticket Portal a Ticketmaster.
14: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
15: Taneční skupina roku CZ.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Už od zítřka v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Avicii a písnička The Nights. Mimochodem, dneska je středa, 27. květen a pomalu, ale jistě krokem šouravým se blíží víkend. A já musím říct, že se těším na víkend, protože v pátek, jak se zpívala a hrála písnička The Nights, tak prožiju dvě hudební noci za DJským pultem. Jedna je v Litomyšli, druhá je tamhle u Dobrušky a těším se na to, tam se otevírá dokonce letní parket už.
1: Tam se otevírá letní parket.
0: Letos to mají poprvý o měsíc dřív a já se na to tak jako těším, protože podívej, to počasí to už se jako vyzývá k tomu.
1: U Dobrušky umí žít prostě.
0: No, ale počkej, letní parket, to je prostě bomba.
1: Yeah.
0: To je taková bomba nikde, jako že jo, žádný vedro, pohoda. Hele, já úplně vidím a už se nemůžu dočkat, jako no. Mě by zajímalo, jestli ty taky jezdíš třeba po nějakých letních parketech, nebo jestli vyhledáváš tyhle ty venkovní akce.
1: No člověče, já jsem jako pracovně...
0: Nemusím pracovně, i tak jako
1: no
0: normálně.
1: Jasně. No hele, kdybych to rozdělil, tak pracovně jsem nikdy neměl to štěstí, pak jsem jako nebyl DJ nikdy vyloženě.
0: No.
1: Tak to jsem nehrál. A to je, samozřejmě je mi jasný ty výhody všechny, který no. To skýtá.
0: Pecka úplná.
1: No má?
0: Pecka.
1: Je to bazec, z mnoha důvodů. Takže to je jedna věc. No ale jo, to víš, že jo, to víš, že jedu. Teď jedu na takový velký open air.
0: Ano.
1: Na Rock for People.
0: No jejda. My se těšíme i na Beats for Love, no prostě
1: jasný.
0: Těch velkých open air festivalů.
1: A i ty menší.
0: I ty menší
1: víš,
0: jsou.
1: Víš, ty menší jsou super, ty amfiteátry, tohle.
0: Každý open air má něco do sebe.
1: No.
0: A jak my říkáme, co se stane na openéru, zůstává.
1: Na openéru.
0: Na openéru. Pod širým nebem.
1: A počkej, a teď třeba oznámili taky, že jo, Vojta Dyk s Kubou Prachařem.
0: Ano.
1: Ty medvědy, že jo. Ty bláho.
0: Já vůbec nevím.
1: Jakože budou hrát synové medvědů. No. Mm-hmm. Normálně v outůčku prostě
0: no, vidíš
1: budou
0: to,
1: hrát.
0: Vidíš to, ale to není openér.
1: To je
0: pojďme
1: pravda.
0: Pojďme zpátky k venkovním akcím. Mm, no.
1: Ale jako, hele, předbíhám, že ono to ještě nějak jako příští rok, jo,
0: no.
1: Ale je to, víš, to je hele. To super nápad.
0: A dneska pivo s tátou.
1: Dneska
0: nejvíc
1: pivo s tátou.
0: K nezaplacení. Návštěva. No tak hezkou středu vám přejeme. Indra pokračuje. Zuzka připravuje zprávy. Ahoj Zuzko.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
0: No a těším se zítra.
2: No dobře.
0: Lehce před 11. hodinou, tak užívejte života. Ahoj. Maximum tvý muziky.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Prsenky. To je to, co

0: dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Mohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
2: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče, vysavače, audio, video i chytrá domácnost, která vám usnadní každý den. Nakupujte na www.tesla.cz a zadejte kód TESLA22. Tesla, domov, který funguje pro vás.
3: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
5: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na 4 vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale kdepak, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: Konečně grilovačky.
10: To miluju.
9: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
10: Udělám si sýr na pánev od Madety.
9: Na grilu není spíš na pánev?
10: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
9: Sýr nebo gril?
10: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
9: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
10: Jo, ten od Madety.

0: Posloucháte Evropu 2, 13. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy se Zuzkou právě teď a tady na Evropě 2.
1: Dobré odpoledne. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, nebude jim hrozit sankce. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona, kterou dnes schválila sněmovna. Některé obce v Česku už začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Možnost odběru vody opět omezila například Šindelová na Sokolovsku nebo také Černovice na Pelhřimovsku. Podle meteorologů se má dnes v noci ochladit na severu Čech a ve čtvrtek ve zbytku Česka. Přeháněk ale bude málo. S Luckou zamíříme do Krkonoš.
2: Správci Krkonošského národního parku natáhli sítě. Na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody. Správci sítě rozmístili už po sedmé. Na místě zůstanou do pozdního podzimu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Americký lékař hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu v Kongu s nakaženými ebolou v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil vděčnost za lékařskou péči, která se mu dostává. Zároveň uvedl, že cítí bezmoc, když sleduje, jak jeho kolegové v Kongu začínají na ebolu umírat. Na Bulovce je v izolaci od minulého čtvrtka a sám byl ještě v úterý bez příznaků. Karanténa trvá nejméně 3 týdny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D5, bouralo se ve směru na Prahu, a to konkrétně na 95. kilometru. Můžete se tady tedy déle zdržet. V Praze v Plzeňské se srazil nákladní vůz osobním a komplikace jsou v Karlových Varech. V Závodní ulici bourala 2 osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno až polojasno, během odpoledne od severu může přijít nějaká ta oblačnost a na Moravě se může objevit nějaká ta dešťová přehaňka. Teploty se drží v rozmezí od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 13. si slovo bere Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak, ještě jedna taková navíc zprávička, která určitě dneska už proběhla, ale na někoho z vás evidentně čekají 3 miliardy.
1: 3 miliardy,
0: protože oni to vyhráli. Ty bláho. Hele, víš co? Pořešíme to za chvíli, protože to je strašně zajímavý téma. €2,9 miliardy je to teda, jo. No. Už vám určitě běhají, ne, ty myšlenky. To se říká takzvaně fuck you money, že už můžete říct každému, co chcete prostě a jít si dělat, co chcete. To je fuck you money, no. No, gratulujeme tomu, komu se to povedlo, budou to velký fuck you money. Za chvíli teda ještě tohleto téma otevřeme na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 5, 11, 23, 33, 42 a ještě k tomu dodatkují 10 a 12. To, kdybyste si vsadili, tak jste tedy vyhráli onen Eurojackpot 2,9 miliardy korun.
1: A to už je nějaký peníz.
0: To teda je.
1: Jak se říká.
0: Zatím se prej nikdo neozval, budou na něj prej čekat. Dokonce i ta společnost, co to provozuje tu loterii, tak nabízí prej k takovýmhle výhrám, člověče. Hmm. I jako psychologickou
1: ano,
0: pomoc.
1: Ano, to se dělá, ano.
0: A jako terapeutickou. A samozřejmě jako i v rámci finančního poradenství.
1: No, tak tam si myslím, že už...
0: Tam jako
1: tam
0: vědí...
1: Tam už by to... Tam oni vědí. Že oni jo, vědí, no,
0: ale
1: já
0: i ten
1: si myslím,
0: terapeut,
1: že
0: víš, jako prostě... No. No, kdybyste chtěl samozřejmě přispět na moji hodinovou sazbu, když si dělám dobrou práci.
1: No, ale oproti té výhře jsou to vlastně šušně, tak říkajíc.
0: Jako to zcela jistě. No a teď z jakého konce to vzít, veď? Hele, první věc, já jsem si vždycky jako tak říkal, nebo někde vzadu v mém podvědomí byla ta otázka, jestli jako, říkal jsem si, víš co, ty pár balónků, mašina, že jo, jako jestli to není podvod, víš co, vždycky jsem si to říkal, víš, jako, i když samozřejmě není proč, protože ta pravděpodobnost, že ve všech loteriích, to znamená, že hodně lidí tam dává peníze, minimální šance toho, že to vytáhneš,
1: ano.
0: A tudíž samozřejmě pro provozovatele, proč by jako měli to fejkovat, jo? Takže to je jasný, to asi jako je nejspíš zodpovězená otázka, jo? Mm-hmm. Ale pak je tu přesně taková ta otázka, co kdybych to byl já a co bychom jako vlastně dělali s tím, že jo? Ty jsi měla zajímavou úvahu.
1: Já jsem měla úvahu, já myslím si, že každý z nás se minimálně aspoň jednou za život zamyslel nad tím, co by dělal, kdyby získal takovýhle peníze ještě tímto způsobem.
0: Jasně.
1: A já jsem si vždycky říkala, že první, co bych určitě neudělala, že bych jako přestala pracovat.
0: Samozřejmě.
1: Že bych se něco málo jako nechala, aby člověk zůstal v tom sociálním dění, aby jako nezlenivěl a nějak jako fungoval. Dneska se na to dívám úplně jinak.
0: O pár let později,
1: střih, je to tady. Samozřejmě takový to první, co tě napadne, zaobstaráš rodinu, aby všechno
0: a
1: jako fungovalo.
0: A pak se na všechno vy.
1: A normálně ti říkám, že bych se na to vybodla.
0: No jasně, jasně. Ale je to jedna z možností. Já jsem koukal nedávno na jednom podcastu, jeden z nejposlouchanějších na světě, Diary of CEO se to jmenuje, a byla tam paní jako odbornice na dopamin. Mm-hmm. Nejvíc citovaná prostě paní na tématiku dopamin, jestli se nepletu z Oxfordské univerzity, já už jsem o tom tady párkrát mluvil. A ona právě tam mluvila o nějaký studii, kterou oni dělali, skutečně pouze a jen s výhercema těch největších jackpotů z celého světa. Mm-hmm. A ona říkala, oni se dostanou zpátky na ten původní jako baseline svého dopaminu, tedy toho jakoby pocitového štěstí, třeba do roka. Jo, že ten výstřel tam jako je první a pak se vrací zpátky a jsou vlastně na tom, jakoby jsou úplně na tom stejně, jenom s těma prachama. A teď ještě
1: no,
0: navíc...
1: ale pozor, no, to jasně. Taky není pravda.
0: No.
1: Jo, protože za ten rok si myslím, že to je třeba jenom moje úvaha, může to být mylný,
0: zažili,
1: ale myslím
0: jako
1: si, že většina z nich dokáže být v uvozovkách do roka zase na nule.
0: No, jako to je další možnost. Záleží, kolik vyhraješ.
1: No jasně.
0: Ale
1: takže...
0: i ty miliardy. Hele, mohla bys si prostě udělat třeba svoje nový rádio klidně. Cokoliv.
1: Hele, cokoliv.
0: Mediální
1: tam bych asi jako... Ale jo, tohle, takový to svoje něco bych asi vytvořila.
0: Teď je ještě možná jakoby ta nejdůležitější otázka, kterou si právě jako my můžeme všichni položit před tou otázkou, co bych dělal, kdybych vyhrál, je vůbec to, co bych dělal, kdyby peníze nebyly předmětem toho, co dělám. Víš? Mm-hmm. Jakože vlastně, to je to za A. Mm-hmm. No, že prostě jako, co mě vlastně reálně baví. Spousta lidí bohužel nedělá to, co je baví.
1: To
0: protože
1: je
0: si myslí, že by je to jakoby nemělo šanci uživit. Mm. A tak řeknou, hele, já musím nějak vydělávat prachy.
1: No jasně.
0: Jo?
1: No, já trošku se bojím, že i když vyhraješ takovýhle peníze a máš nějaký svoje zájmy a tak dále a říkáš si, že teda dobrý, tak budu dělat nějakou práci, která je vlastně špatně placená,
0: ano.
1: Tak si myslím, že se i na to vybodneš.
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Jako 3 miliardy, jako o čem se tu bavíme, Jindro?
0: No teď se tady koukal pan Kovanda, ten ekonom nějak jako říkal, že samozřejmě to zdaní a podobně. Ale jo, dalo by se.
1: Ale furt by se s tím dalo docela slušně pracovat.
0: Úplně v klidu. No, tak jako gratulujeme, ať už tedy jste kdokoliv. A no, to zajímavý.
1: Ale good luck, jestli sázíte, tak hlavně opatrně. A ty čísla prostě vybírejte jako pečlivě.
0: Přesně, ministerstvo
2: zdravotnictví varuje. Sázení vyvolává závislost.
0: Řekli jsme to správně, ne?
1: Přesně
0: ten dodatek.
1: Přesně tak, určitě.
2: každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaš se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady. Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady. Wow.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5 000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5 000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2 A. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5 000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1 000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
12: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáčka, Já a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2 po nedávném vstupu, který byl tady o velkých miliardách, si řekneme opět něco, co je pro lidi, kteří mají prachy, a to je samozřejmě Ferrari Luce. Nové Ferrari, světlo v překladu. Včera jsem o tom mluvil tak trošku jako víc v detailu. Samozřejmě Jony Ive, zásadní to člověk, který nadizajnoval většinu těch mobilů, který držíte v ruce, tedy v mobilu Apple. Teď se sjíždí jako obrovská kritika ze všech stran na toto nové Ferrari. Je to jako zajímavý na jednu stranu vůbec to sledovat, ten fenomén vůbec toho, jak třeba lidi mají vybudovanou nějakou image toho brandu v hlavě, a když jako vyjede něco, co prostě nesplňuje ten vysoký designový standard, tak se okamžitě jakoby ozvou. Dokonce se teď koukal, že nějaký designer dal prach prostému chatu GPT, dal prostě takový jako takový záměr, říká, hele, udělej z tohoto Ferrari jakoby Ferrari, jak má skutečně vypadat. Jo, při ale respektování všech těch věcí, že tam je jedna z největších vůbec baterií, která kdy byla v elektromobilu.

0: Smeknout, že Johnny Ive umí, to jako je zcela jistý, jo. Protože ten interiér je naprosto fenomenální. Jako na to, že je to kombinace samozřejmě digitálu a tlačítek, je to něco neuvěřitelného. Dokonce i papež se byl už podívat a svést se z Ferrari Dolce a jako suvenír dostal vlastně volant z tohohletoho auta. Tak to jsem si říkal, jo, to si dostal, chlapče, to nejlepší, co si mohl z toho auta dostat, protože takhle ta stránka, jako ten interiér, je opravdu fenomenální, nádherný. Jo. A zase je to všechno otázka taky úhlu pohledu a názoru a to, co se komu líbí a co se komu naopak nelíbí. No, tak tolik kauza Ferrari Luce.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Madonna a Sabrina Carpenter. Madonna a Sabrina Carpenter. Tvoje nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Podprsenky, to je to, co

0: Někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
6: V klidu. Už je to zařízený.
5: Jak zařízený? Vždyť si ani nevytáh paty.
6: Nemusel jsem. Objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
5: Hliník a online? A co ty dílky?
6: V klidu. Všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
5: Takže e-shop říkáš?
6: Jasně. Hliník z Alupy. Na www.ehliník.cz.
7: www.ehliník.cz. Když potřebuješ matroš.
8: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
10: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: domov, který funguje pro vás.
1: Evropa 2 Kamery Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám proto

0: DJs Burian, Flux a Pomeje. Europa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Taký krátkej projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportál.

0: fenomenálním kontentu v rámci jídla na YouTube. Jmenuje se to Beard Meets Food, tedy plnovous se potkává s jídlem. Je to takový rekordman britský, který vždycky hledá různý hospody, restaurace, puby po celém světě, navštěvuje je, oni tam vždycky mají nějakou výzvu, kolik se toho dá sníst a podobně, a on všechny ty výzvy vždycky samozřejmě překoná, udělá nový rekord a jede dál. Takový jako fakt přehleďák, nečekejte zároveň nějakého tlustého týpka, je to velmi jako namáklej frajer. Fakt jako strašně zajímavý. Dělá to asi 9 let, má 6 milionů subscriberů na YouTube, myslím si, že velmi zaslouženě. Fakt zajímavý content. A vždycky takhle kolem toho oběda, nebo hned tak začnu v jednu hodinu, tak vždycky dám nějaký gastrotéma a tentokrát mám ještě pro vás dost jako zajímavou záležitost, pakliže máte rádi tiramisu. Děláte doma tiramisu. Teoreticky, kdybyste si byli hodně jako jistý a chtěli byste trošku zažít nějaký dobrodruží v životě, tak se můžete klidně přihlásit do tiramisu World Cupu, světový soutěže o nejlepší tiramisu. Je to jako hodně, hodně daleko. Jo, nepředstavte si nějakou takovou jako soutěž, kde se to dělá na koleni. Jo. Je to skutečně jako světová úroveň. Bude to v Itálii, kde jinde, v Trevisu. Klidně si můžete zapsat datum 9 až 11 říjen roku 2026, Tiramisu World Cup. Dá se na to normálně přihlásit. Mrkněte na to, jestli jsme někoho inspirovali k tomu, aby se ve finále přihlásil, tak nám fakt dejte vědět. Já jsem koukal na ty minulý ročníky, no to je neuvěřitelný prostě, neuvěřitelný. Já jsem ještě navíc zjistil díky tomuhle tomu videu, jak jsem na to koukal, že do tiramisu se dávají normálně jako syrový vejce. Což prostě, co nikdy nebyl, jakoby, jak to říct, fanoušek syrových vajec v čemkoliv, jo. A tiramisu člověk hltá, vůbec se nevšimne, že jako už tam jsou, jak výlky, tak žloutky. Tak bacha na to a přihlaste se, když tak do tiramisu World Cup. Bude to určitě evidentně jízda.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Podprsenky, to je to, co umíš.

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, ale na volka Případy.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
8: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Konečně grilovačky.
10: To miluju.
9: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
10: Udělám si sýr na pánev od Madety.
9: Na grilu není spíš na pánev.
10: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
9: Sýr nebo gril?
10: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
9: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
10: Jo, ten od Madety.
11: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
13: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: To je jak na Ibize, normálně v éteru Evropy 2. 14. hodina samozřejmě odbíjí a jsou tu aktuální zprávy se Zuzkou. Pojďme tedy na ně.
1: Dobré odpoledne. Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu. Vyjádřil se tak prezident Petr Pavel při návštěvě Estonska. Ke zvýšení výdajů by podle něj měla Česká republika přistoupit primárně nikoli kvůli splnění požadavků Severoatlantické aliance, ale kvůli zajištění vlastní bezpečnosti. Na mnoha místech začínají samosběry jahod, připravit se musíte ale na cenu okolo stovky za kilo. Podle ovocnářů se totiž na úrodě podepsaly jarní mrazy a sucho. Někteří pěstitelé jahod hlásí, že jejich úroda bude nižší. Podle předsedy Ovocnářské unie České republiky Martina Ludvíka odhady ukazují, že by mohlo být o 30 až 40% jahod méně. Situace se ale liší podle lokality. Lucka nás vezme na Pardubicko.
2: Nová odpočívka na pardubické dálnici bude bez restaurace. Ředitelství silnic a dálnic sice původně vypsalo výběrové řízení na stavbu dvou restaurací, ale kvůli nedostatku pitné vody tuhle plánovanou stavbu na dálniční odpočívce v Dolní rovni na Pardubicku vzdalo. Čerpací stanice totiž není napojena na vodovodní řad a pitnou vodu zajišťují jen podzemní vrty s omezenou kapacitou. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Na jižním trávníku Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy smíšených bojových umění MMA, které se tady uskuteční 14. června v den 80. narozenin amerického prezidenta Donalda Trumpa. Akce bude moci sledovat přímo na trávníku na 4,5 tisíce diváků, přičemž až 100 tisíc lidí bude moci zdarma zhlédnout na obrazovkách umístěných před areálem Bílého domu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně projíždíte na D10 ve směru z Turnova na Prahu. Odstavené nákladní vozidlo kvůli defektu je na 44,5 kilometru. Další nepojízdné nákladní vozidlo hlásí D6, jedná se o 44. kilometr směr Praha. V Ústí nad Labem v Družstevní ulici se srazily dva vozy a s nehodou počítejte i v Pardubicích v Poděbradské ulici.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Jasno až polojasno, postupně očekáváme přechodně oblačnost, která přijde od severu. Na Moravě může pršet. Teploty se drží většinou v rozmezí od 26 do 31 stupňů. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Jindrou Eklem.
0: Tak, my si za chvíli dáme rubriku Kultovka a pak jednu věc, ze který se vám doslova zatočí hlava. Fakt, jako není to žádný takový nějaký popis ledabilý. Skutečně se vám z toho zatočí hlava. Buďte na to připraveni.

0: Evropy 2.
1: Posloucháte Evropu 2, v rámci dnešní kultovky tu máme záležitost ze Skotska, která má paradoxně název Texas a je to track I'll See It Through z roku 1986, kdy tedy vznikla i tato kapela. Pojďme si připomenout tuhletu záležitost na Evropě 2.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku last minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zpátky k muzice.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Už od zítřka v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: dne Dominik Ferry byl tedy propuštěn z vězení a teď jsem viděl jeden fóru TMBK, který je prostě nejbrutálnější, který jsem jako od něj kdy viděl, jo. Nejsem tedy úplně jako v totálním přehledu všech veškerý tvorby TMBK, ale tohle je vražedný. Určitě znáte v Praze, jak je z Karlína, takový ten tunel pod Vítkovem, tam jak je Jan Žižka Strocová, ta socha, tak ten tunel, on je takový opravdu děsivý na jednu stranu. A i proto tamní umělci dali právě nad ten tunel vlastně nápis Neboj. Jo, takový prostě taková zkratka jako toho, která by definovala teda ten tunel. Neboj. A teď ten BK udělal samozřejmě koláž, že to je jakoby citát a vpravo dole na té zdi pod tím Neboj je napsáno Dominik Ferry. Což je tak jako drtivý. No nic, no tak píše tam samozřejmě, nebo uváděl Dominik Ferry, že prý je napraven, že dokonce chce založit rodinu a tak dále, no tak samozřejmě uvidíme. Na druhou stranu, kdyby člověk se obával různých tedy nebezpečí, nejen v tomto tunelu, je dobrý umět otočit hlavu dozadu. Mimochodem v tomhletom byl dobrý pouze jediný člověk na světě. Nikdo jiný to neuměl, otočit hlavu o 180 stupňů dozadu. Najděte si toho frajera. To neuvěřitelný. V 30. letech to s tím i dokonce vystupoval. Jmenuje se Martin Laurello. S dvěma L na konci, jo? Martin Laurello. Jediný člověk na světě, který uměl otočit hlavou dozadu o 180 stupňů a viděl tudíž za sebe. Čili týpka nemohlo jen tak nic překvapit prostě. Dejte si Google, Martin Laurello, no, vy jste jedinej, tak prostě, no. Akorát on to v tu dobu samozřejmě zpeněžil do nějaký úrovně, dneska myslím, že by se mu dařilo ještě o mnohem lépe, kdyby nebyl mrtev tedy.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: Podprsenky. To je to, co

0: Přejete. Někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka tří fader. Tří fader.
4: Jo, faded, fadet.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
8: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
7: Farma Vraňany. Vaše zdraví.

Než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: dávám slovo Tomášovi a Zorce, kteří jsou oba dva už tady přítomní ve studiu a máme tu cinknutí i. Slyšel jsem cinknutí, nebo jsem to slyšel jenom...
1: Dobré odpoledne.
0: Bylo to cinknutí, něčím se cinkli?
2: Já jsem si cinkla.
1: To se Zorka, to se Zorka usmála.
2: Já jsem cinkla.
1: Já to ona se usmála a to je jako když máš tě v filmech, no, jak se usměješ, tak cinknou ty zuby, jak se zazářej.
0: Zorka prostě má v kapse nějaký zařízení, třeba mobilní telefon, který normálně přesně, když se usměje, ano, tak udělá tady to...
1: Když se zamračí, udělá. Zorko, co říkáš tomu Česko-Kanada 2-3?
2: Jsem to sledovala částečně.
1: Teda potom to bylo 2-4,
2: bylo to napínavý.
0: Co Česko-Kanada, když nějaký Čech vyhrál 2,9 miliard?
1: Jo, to je pravda, nějaká Češka to byla, myslím.
2: Co jsi vsadila, jo?
0: Žena. Se ví, že to je žena?
1: Myslím, že to byla žena.
0: Ne.
1: Nebo takže to je žena.
2: Já začnu sázet.
0: Neslyšela jsi to, Zorko? Ne.
1: To je pozdě, Zorko, mrkav a všechno už má být v zemi dávno.
0: 2,9, hele.
2: To je dost?
0: 5, 11, 23, 33, 42 a nějaký dvě dodatkový 10 až 12.
2: To jsou ty čísla,
0: to kdyby si vsadila,
2: tak jsem mohla.
0: Tak si měla 2,9 miliardy.
1: To je strašně moc.
0: Ale už jsme tady řešili i samozřejmě se Zuzkou, že jakoby, co vlastně by člověk s těma prachama dělal, teď, že každému se ta imigrace okamžitě jako zapne. Že, jako...
2: Já bych to seděla normálně dál.
0: A tak... to je velmi dobrý nápad samozřejmě. No. Ale fakt, jako dělat, evidentně to značí, že už děláš práci, která samozřejmě, evidentně ji děláš dobře, má to svý výsledky a proto bys jí dělala dál. A to je skvělý.
2: To není ten důvod, ale Tomáš mě potřebuje, on by to sám nedal.
1: On to nedal sám.
2: No, on by to nedal.
0: Vem si, zdanila bys to, zůstalo by ti stejně přes 2 miliardy, tak Tomášovi bys něco pustila, ne?
1: No, jako to by
2: podle mě, já bych ho pozvala na maču.
1: Ona mě držela prostě tady zkrátka. Občas by mi pustila nějaký ten chloupek, se říká, že jo.
2: A trošku bych se povyšovala.
1: Přesně. Tady máš 2 kila na pivko, díky. Dej si.
2: A užij si to.
0: A zítra zase ve 3 tady, jo?
2: Je to jo, tak.
0: Jo. Ty bláho, vy jste duo. No tak máte to dobře pořešit.
1: Vyhrála to Zorka podle mě tím pádem.
0: Ty jo, no. Ještě se zatím nikdo neozval, prej. No. Nabízejí mimochodem i psychologickou pomoc a finanční poradenství.
2: Má nový, to jsem měla,
1: má nový nechty.
2: Už.
0: To bude ono.
1: Má nový nechty a cinká to, když se usměje.
0: To něco značí. Evropa 2 Music
3: Chart. Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Evropa 2 Music Chart.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Proboštských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
8: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
8: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
13: Podprsenky, to je to, co

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Volka, Fade it.
3: Jo, fade it, fade it.
4: Hele, to si, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
7: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
9: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.

0: Startuje odpolední show 15.00 přesně. Zuzka Kozáková je připravená, jsou tu aktuální zprávy. Hezké odpoledne všem.
1: Dobré odpoledne. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Deník N to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. Podle českých médií Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Policie dnes zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Policie o tom informovala na síti X. Podle dřívějších informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s tímto případem 10 lidí. Lucka nás vezme do Plzně.
2: Plzeň letos začne opravovat historické opěrné zdi v Mlýnské strouze v Sadovém okruhu v centru města. Památkově chráněné pozůstatky městského opevnění jsou v havarijním stavu. Město uvolní z přebytku loňského hospodaření 5 milionů korun na první fázi oprav, které by měly skončit příští rok v červnu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tenistka Sára Bejlek dohrála na Roland Garros ve druhém kole. Nestačila na světovou trojku a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Igu Švjatekovou. Podlehla jí 2-6, 3-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo je hlášeno na D5 ve směru na Prahu na 72. kilometru. Další komplikace jsou na D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Nepojízdné nákladní vozidlo je na krajnici na 273. a 5. kilometru. V Praze v Radlické se srazil nákladní vůz s osobním a nehoda se došetřuje v Pardubicích v Poděbradské ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, místy přechodně oblačno, teploty se drží do 31 stupňů Celsia. Zítra pak bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha. Počítejte s denními teplotami 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: A dneska dvě soutěže a co
4: a
0: víc? Ano, víc, ještě kvíz.
4: Máme co dělat, aby jsme to stihli.
0: Buďte s námi na Evropě 2.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea, klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Než se dostaneme k našim soutěžím, ve kterých můžete získat hodnotné ceny věcné, tak se dostaneme ke kvízu Vyklepni zástěru, který hrajeme čas od času o nějakou tu cenu, ale z pravidla pro dobrý pocit z vítězství.
1: Je to tak.
0: Nebo ze hry aspoň.
1: A stejně tomu tak bude i dnes.
0: Ano, pro mě to je zejména pro dobrý pocit ze hry, ne z vítězství. už dlouhou dobu.
1: A umíš mít dobrý pocit z prohry, Tomáši?
0: Tak samozřejmě pokud
1: Učíš se to. Každý týden se to učíš.
0: Každý týden jsem lepší a lepší a zjišťuji, že jde mít dobrý pocity z prohry. Pokud si dobře zahraju, je u toho stranda prostě, že jo, tady si poklábosíme.
1: Jo, se úplně se se za břicha popadáme.
0: Přesně, pak rozbiju pár věcí v kanceláři a pak už mám dobrý pocit zase, no.
1: No tak dneska si to zopakujeme v 15.30, totiž startuje další kolo kvízu Vyklepni zástěru. My se těšíme na každého z vás, kdo si dneska zahraje s námi, jestli máte připraven počítač, tablet, telefon, kdekoliv se můžete přihlásit. Stačí zadat svoji soutěžní přezdívku na Evropa2.cz a hrajete. A už bývá zmínit jenom téma dnešního kvízu.
0: Je zajímavé, takové jsme ještě neměli, možná podobné, ale takové rozhodně ne. Poznáš slavné stavby podle indicií. To znamená, že pravděpodobně dostaneme nějaké nápovědy, které nás mají dovést k tomu, co se vlastně skrývá za stavbu, za tu nápovědu.
1: A já nechci předesílat, ale ani tady to dneska na bedínku u Tomáše nevidím.
0: No tak jako, ne, že bych u těch slavných staveb u všech byl, ale některé jsem jako viděl třeba minimálně na fotce.
1: Nebo v dokumentech. Hodně v dokumentech. Vlastně na dokumenty ty docela koukáš.
0: Koukal jsem. Možná, no, než jsem měl děti, tak jsem koukal na dokumenty.
1: Dobře.
0: Teď jsem dokument sám pro sebe. Jak tohle dopadne všechno.
1: Ostatně odpovědi na všechny otázky se dozvíme v 15.30. Buďte u toho s námi.
0: Těšíme se na vás na Evropě 2.

0: Rock for people.
1: Ne, nemusím nic. Do prči.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
2: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

0: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Vězku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
7: Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
8: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
9: Lenka Termerová,
10: Jana Sislová,
11: Petr Kostka,
12: Jan Vlasák,
13: Oldřich Kaiser.
9: Lidi, vemte rodiče do kina.
8: Pět švestek.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.
16: There's a place in this old town.

0: Posloucháte odpolední show.
1: Evropa 2. Vyklepni zástěru.
0: A vyklepni zástěru právě startuje. Dneska téma už bylo řečeno, řekneme ho znovu pro ty z vás, kteří se třeba připojujete až na kvíz, to znamená 15.30, což je až za 10 sekund. Každopádně téma zní, poznáš slavné stavby podle indicí.
2: Ano.
0: Představa je asi velmi jednoduchá, teda moje aspoň, jak to bude probíhat, dostaneme nějakou
2: Budou tam slavné stavby a
0: nápovědu.
2: Dostaneš indicie.
0: No nějakou nápovědu, co to asi je za
2: no
0: stavbu,
2: jasně, no.
0: Dvojtečka, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, co to je, ABC.
2: No jo? Takhle to bude probíhat, Tomáš,
0: tak to
2: si, jo, tak to si představuješ asi správně. No
0: ale takhle i to bude u mě v hlavě probíhat, takový to bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Tak není žádné tajemství, že ty úplně neholduješ cestování.
0: Ne, to není, že nehoduju cestování, já nejsem cestovatelský typ.
2: Nejsi cestovatelský typ, ano, já to je v podstatě potkal... to stejné, co jsem řekla.
0: No, to je pravda, no. Já jsem se potkal jenom s pár lidmi, člověče, no. Který mají podobné zatížení na to necestovat jako já.
2: Tebe stresuje to všechno kolem, ty jsi spokojený, až když jsi na místě.
0: Mně to na místě nevadí, to je pravda, ale jako nemám rád balení věcí, nemám rád plánování tras, nemám rád vymýšlení programu.
2: Pobyt v letadle.
0: To mi nevadí, to mi nevadí. Zejména třeba, když jsem tady s kolegou z práce letěl, tak mi to vůbec nevadilo.
2: To bylo hodně veselý, no. Myslím, že i vaši spolucestující na to dodnes rádi vzpomínají. Nebo takhle, to rádi vynecháme, vzpomínají.
0: Oni se to nepamatují, podle mě.
2: No tak Tomáš, jakožto neskušený cestovatel, bude hodnotit nebo odhadovat tyto stavby pouze ze svých vědomostí.
0: Já jsem přesto, že nemám rád cestování, tak jsem častokrát cestoval.
2: Jo. Byl jsi donucen.
0: Někdy jsem častokrát cestoval právě i služebně a tak dále.
2: Jo.
0: Ale jinak nejsem zatížený na cestování, že bych musel někam vyjet, abych měl pocit, že můj život je naplněn. Takhle ti to řeknu.
2: Nicméně zase o to víc, Tomáš čte různé prostě encyklopedie, věnuje se hodně knihám, dokumentům, takže já věřím, že alespoň si sahne na první polovinu toho žebříčku.
0: Já jsem zastánce toho, co jsem slyšel od jednoho psychologa někde na internetu, a ten říká, lidé by nejprve měli cestovat sami v sobě.
2: No to je krásný.
0: Potom až
2: to ty jsi se teda musel sakra nacestovat
0: za ten život. Já sebe mám projetýho.
2: Každý zákoutíčko.
0: To zní divně, ne? Co?
2: No, jako by trošku mě to znepokojilo, ale
0: no,
2: každý
0: znepokojilo.
2: Zákoutíčko známe.
0: No,
2: tak minuta do startu kvízu. Já budu opět všechny soutěžní otázky číst. Byla jsem upozorněna na to, že dneska jsou opravdu záludný.
0: Fakt?
2: Jo. Těším se na to a každopádně zveme tedy ještě každého z vás, kdo nás poslouchá, aby si zkusil zahrát si tento kvíz s námi. Zjistíte, že pro život už nechcete nic jiného.
0: Zorko, to znamená, že ty jsi byla upozorněna tvůrcemi kvízu.
2: Tvůrci kvízu mě upozornili, že jsou tam záludné názvy, záludné dlouhé otázky, na které je potřeba se nachystat.
0: Tak to jsem nechtěl slyšet, tohleto. Už teď
2: no, tak já, když jsem se pak na to, dívala, tak nic těžkého tam není, ale tvůrci kvízu mě neustále podceňují. Neustále mě podceňují. Ale v pohodě, za 30 vteřin začínáme, máš zhruba 700 protihráčů, většinou to bývá, takže na tu tisícovku se to do startu kvízu vyšplhá, dneska to nevidím jinak.
0: No, bude to tak, většina z vás, nebo spousta z vás se hlásí i po startu kvízu, což znamená, že třeba nedosáhnou na ty první příčky, ale zahrajete se i tak, když se přihlásíte třeba u třetí soutěžní otázky. No nic, máme 10 sekund, tak jsem zvědavý, co nás dneska čeká za záludnosti v rámci známých staveb a indicí, které nám mají napovědět.
2: Zhruba 5 vteřin nás dělí od startu kvízu, jak se připrav se, Tomáši, schop se!
0: A já jsem schopnej dost.
2: Schop se, a jdeme na to.
0: 3, 2, 1, jdeme.
2: První otázka zní, byl to dar Francie Spojeným státům ke stému výročí vyhlášení nezávislosti. O co jde? Kopie Eiffelovy věže, za B, socha svobody, za C, Golden Gate Bridge.
0: No.
2: Dar Francie Spojeným státům ke stému výročí vyhlášení nezávislosti.
0: No, to je socha svobody, no.
2: Je to socha svobody. To jsem samozřejmě věděla.
0: No, tak samozřejmě.
2: Samozřejmě.
0: To je jasný.
2: Tak.
0: Tak, to bylo jednoduchý, to bylo zahřívací zatím.
2: Bylo to zahřívací. My se přesouváme dál. Kolikáté místo si ukořistil?
0: 257, no, přes rychlost. Bohužel, jo. Nějak to nešlo rychleji.
2: Původně byzantský chrám v Turecku, jehož kopule byla dlouho největší na světě. Později byl přeměněn na mešitu, pak na muzeum a nyní se v něm opět konají bohoslužby. Je to buď za A Hagia Sophia, za B Taj Mahal nebo za C Angkor.
0: Jsem udělal chybu, podle mě. Ne, podle mě neudělal.
2: Ne, to je Hagia Sophia. No, samozřejmě. No, to je jedno. To je Hagia Sophia.
0: Tak,
2: no.
0: Je to Hagia Sophia.
2: Ano, Turecko.
0: Turecko. A... Tak.
2: Špatný.
0: Naštěstí Taj Mahal zaujala řadu z vás. Naštěstí, takže Hagia Sophia. Ne tolik, já se polepšuju o 114 míst na místo 143, MK první aktuálně.
2: Zatím 100% úspěšnost, Tomáše.
0: Zatím jo.
2: Jedeme dál. Základní kámen této stavby byl položen v roce 1868 a vžilo se pro ně pojmenování Zlatá kaplička. Jde o kapli svatého kříže na Karlštejně nebo kapli svatého Václava na Pražském hradě a nebo zase Národní divadlo.
0: To je hodně snadné. Zlatá kaplička, to je jasné, Národní divadlo za C, že? To víme, to bylo víme. Velmi jednoduché. Zorka ano, nevěděla
2: to
0: opět, jo?
2: Ne, bylo to jednoduché.
0: Věděla. Že tak divně tváří, Zorko.
2: Se směju.
0: Jo, ty se směješ.
2: Jo, to přijde hodně vtip dneska ten kvíz.
0: Já jsem aktuálně jsem 37.
2: Jo, to je krásný skóre.
0: Co tam děje, Zorko?
2: Nic, jdeme dál.
0: Dobře.
2: Tak, známé hliněné hrobky a domy se nachází ve městě v západní Africe na území Mali. Víte, jak se jim jmenuje město? Za A Luxor, za B Marrakeš, za C Timbuktu.
0: Aha.
2: Známé hliněné hrobky a domy.
0: Aha. Neznám, přiznám se, že neznám. Marrakeš asi těžko, Luxor nebo Timbuktu, co?
2: Timbuktu.
0: A je to Timbuktu, já dávám Luxor, čověče.
2: Timbuktu.
0: Já dával Luxor.
2: Já jsem si nechala poradit a špatně, nikdy nenapovídej.
0: Timbuktu dávalo většinu z vás, vy jste napovídáte za mě. Já jsem spadl o 100 míst, bohužel, a místo 134 neznám Timbuktu. Přiznám se, že jsem to slyšel poprvé teďka. Vůbec nevím.
2: Tak, kde byste hledali nejdelší plně automatizovanou síť metra bez řidiče na světě? V Riádu, v Dubaji anebo v Tokiu?
0: No, tak to je těžký, protože... Jestli to bude Tokio, což bych tak typoval, tak jsem dal Dubaj.
2: Já jsem dal Riad, ať je to zábavný.
0: A je to Riad?
2: A je to Riad.
0: Fakt jo, já vůbec nevím, co je Riad.
2: Mně to právě přišlo, já taky nevím, co je Riad. A proto jsem si říkala, že to ty tvůrce jen tak nemohlo napadnout,
0: ale
2: tahle varianta.
0: Nejvíc 29 z vás označilo Riad. 29. Chápeš to?
2: Jo, chápu, já to vidím, no.
0: 29
2: a já jsem
0: z vás
2: byla mezi nima, no. Ale moc mě to neposunulo, neboj jsem na konce tohoto žebříčku. Jak se jmenuje slavná vyhlídková věž v Seattlu s rotující restaurací, která připomíná létající talíř? Za A Futurama, za B Space Needle nebo za C Cosmic Needle?
0: No, tak to nevím. Já jsem dával teda Space Needle, protože si myslím, že to je Space Needle.
2: No, tak jsi koukal na 50 odstínů šedi, viď?
0: No, samozřejmě.
2: Odehrávalo v Seattlu a samozřejmě Space Needle.
0: Ano, to je můj večerníček, 50 odstínů šedi.
2: Space Needle.
0: Bez toho já neusínám v podstatě v herně.
2: No, to Space Needle.
0: Je to Space Needle, ano.
2: Takže to se ti hodilo, tyhle
0: znalosti. To se mi hodilo, samozřejmě, to víš, že jo. Já moje druhý jméno je Dakota totiž. To máš jako ta zástěra se vedou, jako málo kdo to ví.
2: Tak, která česká stavba byla inspirována světovou výstavou v Paříži v roce 1889? Za A tančící dům, za B lednický minaret, za C petřínská rozhledna, neříkám, že to je takhle prvoplánový, že to má vypadat jako Eiffelovka. Fakt je to ta petřínská rozhledna, jo.
0: Snad to takhle prvoplánový, doufám.
2: Ty vogle,
0: protože, co by to
2: a
0: bylo
2: já si
0: jinýho?
2: Říkám, to nemůže být takhle prvoplánový.
0: Co by to bylo jinýho, Zorko?
2: No je to tak.
0: Tančící dům je novodobej, minaret je naopak starodobej.
2: Ty jsi zase chytrý, Tomáši.
0: Zase ne, jako to se mi děje málo kdy.
2: MK zatím na prvním místě, jdeme dál.
0: Carlos II. Honza P. III.
2: Jak se jmenuje průplav, jehož stavba začala pod vedením Francouzů v roce 1880? Za A panamský, za B suezký, za C severomořsko-baltský.
0: Ježiši Maria. No tak pod vedením Francouzů, no. Ono to ne... Já jsem dával teda Suez.
2: Já taky, no. No, je to panamský, že jo?
0: Teď se mi to zaseklo.
2: To je marnota, Tomáši, dneska.
0: Panamský.
2: Je to panamský.
0: To musel dávat původně, ale mi se to zaseklo, přísahám. Hele, fakt, já mám konec.
2: Jako fakt, ty nemůžeš hrát už?
0: Mě to zaseklo. Mě to ani neukázalo výsledek. Počkej.
2: Tomáš, někdo tě hacknul.
0: Mě fakt někdo hacknul.
2: To nic, já jedu bez tebe
0: tak
2: prostě.
0: Ale mě to nefunguje.
2: Tak odpovídej, velká čínská zeď se táhne v délce zhruba 2000 kilometrů, 30 000 kilometrů, 60 000 kilometrů.
0: 60 000 kilometrů.
2: Tak 60 000, no.
0: Nejvíc, co tam jde. No připojit se mi to do začátku, chápeš to? No to snad není, mě se to zrušilo. Já jsem byl 84.
2: Tomáš.
0: 2000 kilometrů.
2: 2000 kilometrů, tak já jsem ti věřila, chápeš to?
0: No to si teda.
2: A říkám si ještě 60 000 kilometrů je úplnej nesmysl, ne? Ale říkám si, Tomáš to ví.
0: To bylo kolem celý země koule. A půl.
2: Tak jsi blbej, a proč to říkáš?
0: Proč se nemohu hrát?
2: Tomáš, tak to snad není možný. Tak. Kde byste hledali stadion s největší rozlohou na světě? Poslední otázka. V Praze je to Strahovský, za B v Severní Koreji je to stadion 1. máje, nebo v USA Michigan Stadium?
0: No, teď jsme to nahodilo. Hele,
2: stadion
0: tak,
2: s největší rozlohou na světě, no tak tam urvi ještě poslední odpověď.
0: Byl to Strahovský stadion v Praze jako největší na světě, byl a je to pořád.
2: Dobře.
0: Jo. Takže tak asi, no tak...
2: Já jsem poslední podle mě dneska.
0: Já to nechápu, mně se to přihlásilo až teď. 142. místo.
2: No vidíš, pěkný.
0: 142. místo.
2: Dárky, první Carlos, druhý a někdo, kdo si Hazínek, je třetí. Tak gratulujeme všem třem umístěným na Bedínce.
0: Blahopřejeme, byly tam i chytáky a těžké otázky, přiznávám.
2: Jako dneska, to bylo teda náročné, opravdu.
0: Zejména to, jak mi to vypadlo před poslední otázkou, to bylo...
2: Podle mě kecáš.
0: Nefálit, já tam důkaz.
2: Opravdu mu to vypadlo.
0: Já tam důkaz
2: no,
0: na
2: dobře. No.
0: Já
2: jenom, jestli chceš ulejvat z toho kvízu.
0: Já jsem se jí restartoval.
2: Tak já restartuju svůj mozek a za týden si to dáme znovu.
0: Tak jo.
1: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Evropa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Katarína je beach volejbalistka. A lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zlín.

0: otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsa.

0: Brno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Odpolední show na Evropě 2, středa, pořád je značně teplo, to bude máma už pěkně otrávená.
3: No tak myslím si, že se to nebude lišit od běžného dne.
2: No ale ona ty rozmary počasí těžko snáší, velkou zimu a velký horko.
3: Tak to horko. Víš, to jde s věkem, je to horší, že jo, ty návaly a tak.
2: Vytáčím.
4: Ano, halo.
2: Čau.
4: Ahoj.
3: Dobrý den.
2: Tak co?
4: No ani mi nebylo, hele. Já mám hlavu jak pátrací balon.
2: No to máš normálně, a co máš zase?
3: A co jinak?
2: Jako
3: a co jinak?
2: Vizuální stránka je stejná, a co se děje jinak?
4: Jo. No nic, mám to plný zuby, ten však chvilku odjeli.
3: Jo, aha, jste měla návštěvu.
4: Ne, no ale s Honzíkem si mysleli, a Honzík tady byl.
2: Brácha.
4: S dětma.
2: Jo, brácha tam byl.
3: A tak ten vás takhle vyčerpal, nebo ty děti?
4: No, on ne, on je hodnej na rozdíl od Tomáše, ale ty děti, to se nezastavíte, ty to znáte sama.
3: No.
4: Tak jsem si, hele, já jsem to udělala, prostě jsem si s nima sedla do křesla, vytáhla jsem krabici a ukazovala jsem jim fotky. Tak jsme potom došli k našim fotkám svadebním a oni se mě ptají, prý babičko, kdo to tam vedle vás stojí jako s tátou, ty, jo, tak říkám, no, že to jsou svědci, že tam musí být na té svatbě. No, oni se mě ptali prý na co svědci. Já říkám, no, protože by tomu počase nikdo nevěřil, děti. To tam ty svědci jsou.
3: No.
4: No.
2: U vás to nebyli svědci jako od slova svědek, ale svědci od slova světec.
3: Že to přežili.
2: Jako světec, že to vůbec přežili tu svatbu vaší.
4: Svědci tam byli, no.
2: No. Možná táta je takový světec vlastně.
3: No, už má svatozář.
4: No. Jo, akorát má teda pěknou ryzavou, ale. Tak no, přes ty rohy už si to zapomíná ráno vzít, ale.
3: No tak ho pozdravujte a my zavoláme zítra.
2: To bude lepší, ahoj.
4: Jo, no, bude to lepší. Dneska je horko, hele, já nemám ani náladu mluvit. Čau.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Až do 2. června.
0: Kaufland.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
11: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
12: Podprsenky, to je to, co

0: potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: 16. hodina udeřila doslova na Evropě 2 a tím pádem Zuzka Kozáková se chopí slovama aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak jim nebude hrozit sankce. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona, kterou dnes schválila sněmovna. Některé obce v Česku už začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Možnost odběru vody opět omezila například Šindelová na Sokolovsku nebo také Černovice na Pelhřimovsku. Podle meteorologů se má dnes v noci ochladit na severu Čech a ve čtvrtek ve zbytku Česka. Přeháněk ale bude málo. S Luckou zamíříme do Krkonoš.
2: Správci Krkonošského národního parku natáhli sítě. Na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody. Správci sítě rozmístili už po sedmé. Na místě zůstanou do pozdního podzimu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Americký lékař hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu v Kongu s nakaženými ebolou v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil vděčnost za lékařskou péči, které se mu dostává. Zároveň uvedl, že cítí bezmoc, když sleduje, jak jeho kolegové v Kongu začínají na ebolu umírat. Na Bulovci je v izolaci od minulého čtvrtka a sám byl ještě v úterý bez příznaků. Karanténa trvá nejméně 3 týdny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Do Kolony se dostanete na dálnici D1 ve směru od polských hranic na Prahu na 6. kilometru. Důvodem je nehoda nákladního vozu s osobním. Na D3 na trase Mezno-Kaplice je odstavené vozidlo na krajnici na stém 42,5. kilometru. S nehodou pak počítejte v Praze v Dobronické ulici.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno až polojasno, přechodně na severu oblačno, teploty se drží do 31 stupňů a zítra to bude podobné. Jasno nebo skoro jasno, obejde se to bez deště, teploty se dostanou na 20 až 25 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: A jak jsme říkali už před časem, máme pro vás dvě soutěže. Obě se tentokrát budou honosit cenou, kterou můžete získat.
5: Je to tak.
4: To je docela výhodně u soutěží.
5: Evropa 2.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: jeden Bůh.
1: Odpolední show na Evropě 2, 16 hodin, 16 minut a počkáme ještě 10 sekund. Ještě 5,
2: 4, člověk nevěřil, jak 10 sekund je dlouhá doba, viď?
1: 1, 16 hodin, 16 minut a 16 sekund, přesně, jak je to možné, že zůstane takhle, viď? Odpolední show na Evropě 2 a my pro vás máme první ze soutěží, která potěší zejména ty, kteří potřebují nové školní pomůcky pro své děti.
2: Je to soutěž celotýdenní, takže pravidelní posluchači odpolední show už vědí, co je čeká. Je to soutěž o voucher v hodnotě 5000 korun právě na nákup školní výbavy od jedné velmi sympatické značky, která má pro vás navíc slevový kód, takže budete odměněni v podstatě všichni.
1: A každý, kdo kupoval nebo chce koupit takovou školní výbavičku, třeba pro prvňáky,
2: tak ví, co to stojí.
1: To teda jo, protože každý rok, já to tady sleduju, my tady máme denní tisk, že jo, ty bulvární věci a tak dále, každý den tady na stole. A každý září nebo před zářím je tam zmíněná cena, kolik stojí školní výbava pro prvňáky.
2: Je to strašné.
1: A je to, jak říkáš, to si řekla, to slovo si používá správně.
2: To máte aktovku, nebo batoh, to máte penály, to máte různé sáčky na cvičky, to máte, co tam ještě, krabičky na svačiny.
1: No přesně tak.
2: A je toho strašně.
1: Je toho hrozně moc. Tedy, kdo by stál o tuto cenu, tak čekáme na výherní signál, který je celý týden stejný, abyste si ho nespletli. Je to školní zvonění, až se ozve 257-400-888. Třetí volající bude mít takový souboj se soutěžní otázkou.
2: Těšíme se na každého z vás, kdo se dovolá.
1: Na Evropě 2.
0: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
3: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Yeah.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
3: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast Roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bezpečně na cestě. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili, 1-0!
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Už od zítřka v kinech.
2: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show Evropa 2. Venku krásně slunečno, už to zavání těmi letními teplotami, léto přichází už totiž velmi brzy. Mm. Jo. A po létě, co přijde, je babí léto.
1: Je podzim.
0: Je babí léto. A taky začátek školního roku, protože září a prvé září, zejména pro některé, bude velkým zlomem. Budou to první vstupy do tohoto výukového zařízení České republiky, takzvaní prvňáčci, a ty potřebují školní vybavení. A my nabízíme jako celý týden firmu Bagel, která přináší školní batohy, aktovky, které podporují dětskou fantazii, odvahu a každodenní dobrodružství.
1: Mrkněte na bagel.cz se dvěma A, kde právě navíc probíhá týden dětí, což znamená, že při zadání slevového kódu odvaha získáte 15% slevu na celý nákup. Mně se líbí ten slevový kód, je takový tematický, protože samozřejmě každý vstup do školy chce trošku odvahy, že?
0: No to jo, no.
1: No. Vyhrajeme o vouchery na nákup školní výbavy
0: nejenom
1: Bagel.
0: Nejenom vstup, ale i zůstání ve škole. Vyžaduje odvahu.
1: Taky.
0: A dokončení školy ještě větší odvahu.
1: To je úplně největší odvaha.
0: Každý, kdo teďka dokončuje třeba střední školu, maturuje, anebo nedej bože vysokou školu a nějaký diplomky a tak dále, to chce velkou odvahu.
1: Prostě ta odvaha tě provází tak nějak celým studijním životem,
0: no,
1: že?
0: No.
1: My hrajeme o voucher v hodnotě 5000 korun právě na bagel.cz, kde tedy navíc s kódem odvaha vše s 15% slevou.
0: A my máme třetího volajícího s pěkným jménem, dlouho jsem ho neslyšel. Ahoj, Tome. Ahoj.
2: Ahoj, Zorko.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jak se máš, Tomáši?
2: No hele, skvěle, teď akorát jedu z práce a jsem rád, že jsem se k vám dovolal, jako.
1: My jsme taky rádi, jako.
0: Kolik let jsi strávil ve škole? Celkově.
2: No hele, to už si nepamatuju.
0: Nepamatuješ? No byla to asi základka, předpokládám to jasný, potom střední škola
2: no,
0: nějaká.
2: No pak nějaká škola, no a pak už jedu práce.
0: To znamená 8 plus 4? Nebo 9 plus 4, tak nějak.
1: Tak nějak, spočítej to, Tomáš,
2: rychle. Já ještě devítku.
0: Devítku, hezně, takže 9 plus 4, no. Takže mám nějakých 13 let ve škole. Bylo zapotřebí odvahy u tebe, Tomáši, nebo to bylo pouze jako zbabilost a štěstí?
2: Jako myslíš ve škole?
0: No.
2: Hele, já jsem tak nějak jako spíš jako proplouval.
0: No, takže to máme stejně, zbabilo se štěstí.
1: No a vracíš se nějak do těch studijních let? Potřebuješ školní batůžek, anebo bude voucher náležet někomu jinému?
2: Hele, voucher bude náležet dceři.
1: Tak teď se hodně snáš, ať může mít dcerka radost, jo? Protože my se tě ptáme, co nekoupíš pod značkou Bagel, a když vidím ty možnosti, zas tak se Tome snažit nemusíš. Buď za A školní aktovky a batohy, za B stěrače, za C penály.
2: No hele, ty penály z něj hezky, ale myslím si, že to budou stěrače.
0: No jo.
1: Jsou to stěrače.
0: Zase proplouváš, Tome.
1: Ale a do který třídy jde dcerka?
2: Prosím tebe, půjde na druhý stupeň do šestý.
0: No vydám.
1: Do šestky, to se láme, ty druhý stupeň, to je taky velký zlom z prvního na druhý.
2: No a ještě pak máme druhýho a ten půjde teďkon do školky teprve.
0: No jo.
1: No tak, hele, to si zasloužili,
0: táta. Ten to má ještě hezký.
1: Ten to má hezký, přesně.
0: Tak Tome, my blahopřejeme, přejeme oběma dětem, ať se ve školce i nadále líbí, ať přechod na druhý stupeň neznamená nic zásadního a hlavně odvahu všem i celé tvojí rodině.
2: No já vám strašně moc děkuju a bylo to super se k vám dovolat. Takovou dobu to zkouším a teď se mi to povedlo.
1: Tak to je krásný.
0: Měj se hezky, Tome.
1: Ahoj.
2: Tak jo, hele, vy taky, ahoj.
1: Ahoj.
0: A my hrajeme o stejnou cenu, tedy o poukázku na školní potřeby od firmy Bagel i zítra, a i pozítří, tedy dokonce týdne, jinými slovy.
1: Na Evropě 2.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
11: Podprsenky, to je to, co...

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
2: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
3: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
2: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
7: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
6: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
9: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na Prague Open Air.

0: 5 000 korun. Tentokrát ale k uplatnění na čerpacích stanicích, jejich jméno si zatím necháme pro sebe, ale je to na tankování, na nákup v jejich kavárnách nebo využití služeb v mycích linkách.
1: To se může krásně hodit, zejména pokud jste pravidelnými uživateli silnic a dálnic v České republice, tak se tankovací karta vždycky hodí. Nebo respektive, jak si sama správně poukázala, nejenom na tankování, ale i třeba na občerstvení nebo umytí vašeho vozu.
0: Na co chcete zkrátka.
1: Na co chcete v podstatě.
0: Že jo.
1: Tak asi se ptáte, co je výherní od píseň nebo signál. Pojďme si dát tentokrát nějakou známější píseň, třeba B.O.B. Hayley Williams. Co?
0: A Airplanes.
1: Airplanes. To je
0: skvělý nápad.
1: To známe, to píseň známe dobře.
0: No to známe, ta už má něco.
1: A proto i vy, kteří se třeba neorientujete v nejnovějších trendech písničkových a v hitparádách, tak tuto píseň bezpečně rozpoznáte.
0: Tak hlavně důležitý v ten správný moment volat 257-400-888. Ani tady vás nemine soutěžní otázka, ale je jednoduchá a ta výhra je velice atraktivní.
1: Ano, tím pádem se na vás těšíme. Může to přijít brzy nebo taky o trochu později, ale do 18.
0: Může to přijít kdykoliv.
1: Může, ale do 18. hodiny musíme tuto cenu rozdat, tím je to jasně dané.
0: Tak držíme pěsti na Evropě 2.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Podprsenky. To je to, co

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
3: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
4: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
5: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
4: To zní složitě a draze.
5: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
4: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
5: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
3: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
6: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
7: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
6: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
8: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Domov, který funguje pro vás. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal.
2: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: Přesně 17. hodina, posloucháte odpolední show a taky Evropu 2 a teď už i Zuzku Kozákovou. Jsou tu aktuální zprávy, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu. Vyjádřil se tak prezident Petr Pavel při návštěvě Estonska. Ke zvýšení výdajů by podle něj měla Česká republika přistoupit primárně nikoli kvůli splnění požadavků Severoatlantické aliance, ale kvůli zajištění vlastní bezpečnosti. Na mnoha místech začínají samosběry jahod. Připravit se musíte ale na cenu okolo stovky za kilo. Podle ovocnářů se totiž na úrodě podepsaly jarní mrazy a sucho. Někteří pěstitelé jahod hlásí, že jejich úroda bude nižší. Podle předsedy Ovocnářské unie České republiky Martina Ludvíka odhady ukazují, že by mohlo být o 30 až 40% jahod méně. Situace se ale liší podle lokality. Lucka nás vezme na Pardubicko.
2: Nová odpočívka na pardubické dálnici bude bez restaurace. Ředitelství silnic a dálnic sice původně vypsalo výběrové řízení na stavbu dvou restaurací, ale kvůli nedostatku pitné vody tuhle plánovanou stavbu na dálniční odpočívce v Dolní rovni na Pardubicku vzdalo. Čerpací stanice totiž není napojena na vodovodní řad a pitnou vodu zajišťují jen podzemní vrty s omezenou kapacitou. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Na jižním trávníku Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy smíšených bojových umění MMA, které se tady uskuteční 14. června v den 80. narozenin amerického prezidenta Donalda Trumpa. Akci bude moci sledovat přímo na trávníku na 4,5 tisíce diváků, přičemž až 100 tisíc lidí ji bude moci zdarma zhlédnout na obrazovkách umístěných před areálem Bílého domu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D5 na sjezdu na Rokycany na 62. kilometru je odstavené nákladní vozidlo. V Praze v Radlické se srazily dva vozy a na Brněnsku opatrně v obci Střelice v Nebovické ulici se střetly tři vozy a teď nehoda brání provozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, teploty nepřekračují 30 stupňů. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě přechodně polojasno a nejvyšší teploty se tentokrát dostanou k 25 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to všem, 2 minuty po 17. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: Stále čekáme na B.O.B. a Hayley Williams a jejich Airplanes, protože pak se volá 257-408-888.
4: A pak budete tankovat zdarma?
0: No zdarma, no, na chvilku určitě ano.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Doplň šťávu, načerpej inspiraci pro cestu bez nehod. Do tohoto hesla se drží podcast, který je společným projektem čerpacích stanic EMV a platformy Vize 0.
1: Ano, společně přináší témata bezpečnosti na silnicích a volnočasových aktivit, a to lidskou formou. Takže ať už jste řidič, motorkář, chodec, cyklista nebo kdokoliv jiný, tak si nějaký díl určitě pustíte na webu doplňšťávu.cz a pokud vás zaujme, můžete pro něj dokonce hlasovat v anketě Podcast roku.
0: Dnešní výhrou s podcastem Doplň šťávu, tak to je ta výhra, o které jsme hovořili, je to tedy karta v hodnotě 5000 korun na čerpací stanice EMV, na tankování, nákup ve Viva kavárnách, anebo využití služeb v mixích linkách EMV Top Wash, takže nejen krásné poslouchání podcastu, ale zároveň i tankování a čisté vozidlo a krásně plný žaludek.
1: Ano, tento projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod, to je důležité dodat, no a my se ptáme, kdo je třetí na drátě.
0: Třetí na drátě je Andrea. Andreo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Ahoj.
1: Tomáši, já, ale to byla řečnická otázka, nechávám Andreu, aby se představila sama. Jo, ty to prozrazuješ, Andreo. Prostě to má být jakoby chvíli napínavý, kdo pak je asi třetí na drátě.
0: Tak
1: a do toho
0: schválně.
1: Se má ozvat ten libý hlásek a tam tady Andrea. A ty to všechno prozradíš.
0: Zkusíme to, jakoby to se to nestalo.
1: Jo, dobře.
0: Tak tedy, kdo pak je asi na drátě?
2: Ahoj, tady Andrea, já vás vidím.
1: A to jsem překvapená, že se zrovna no. Andrea dovolala.
0: No jo,
1: vidíš to?
2: Já taky. To já taky.
1: Není to tvoje žena?
0: Ne, není to moje žena. Není. Zjistil jsem, že na světě existuje více žen se jménem Andrea.
1: To jsem netušila.
0: Které nejsou moje žena, jsem zjistil.
1: Ano. Jo. Tak Andrejko, vítej Féteru.
2: Já vás zdravím. Moc jsem překvapená, že jsem se dovolala.
0: A ty voláš z auta, jestli se nepletu.
2: Ano, ano, doufám, že mě slyšíte dobře.
0: Slyšíme.
1: Slyšíme.
0: To znamená, že pro tebe to je naprosto ideální cena, zároveň ideální poselství, nulové nehody, klidnější jízda a tak dále, to všechno jistě podepíšeš a podklepneš, že jo?
2: Určitě, určitě. Ano. To tak tomu ještě, že pracuju u policie, tak ano.
0: Ne, u policie pracuješ.
1: Aha.
0: Dobrý kontakt.
2: Ano.
1: Tak
2: ano.
1: O to víc třeba si tuto výhru zasloužíš, ale my ti to samozřejmě, i kdybychom si rádi šplhli u policie.
0: To je dobrý kontakt, Zorko, že jak jsi říkal, že potřebuješ ty kouta, tak to jako...
1: A já jsem se chtěla říct, že bych si ráda šplhla u policie, protože to se nikdy nestratí. Ale bohužel jsme povinni tě trápit prostě ještě chvilku soutěžní otázkou. Tak pojďme na to, ať to máme rychle za sebou. Jakou zprávu předává podcast, který moderuje Olga Lounová spolu s Vlastou Korcem? Buď je to za A, natankuj inspiraci pro cestu bez kolon, nebo za B, načerpej inspiraci pro cestu bez nehod, nebo za C, načerpej palivo pro dlouhé výlety. Tak co myslíš?
2: Vzhledem k tomu, že jsem dobře poslouchala, tak je to za B, načerpej.
1: Samozřejmě.
0: No, je to tak. Je to tak, všechny díly najdete na doplňšťávu.cz a pokud vás podcast zaujal, můžete pro něj tedy hlasovat v podcastu roku, to už jsme říkali, a můžete tak učinit. Andreo, tobě náleží tedy výhra, poukázka na 5000 korun na čerpací stanice EMV.
2: Super. Super, perfektně, já mám obrovskou radost, to je poprvé, co jsem něco vyhrála, já jsem naprosto nadšená, děkuju moc.
1: No Andreo, my si tvé číslo tady uložíme, s dovolením, a řekni nám jen tak, jakoby, v jakém segmentu v rámci policie České republiky, jejíž práce je rozmanitá, se pohybuješ?
0: Dopravní, detektivka.
2: Já jsem konkrétně na inspektorátu cizinecké policie na letišti, mě můžete
0: pozvat. Na letišti?
1: Na letišti, jo.
2: Ano, pravda.
1: Ale tak poslouchej, já tady totiž mám zrovna otevřený článek. Jestli pak to víte, Tomáš, jestli jste to četli, milá Andreo, když tvoje pracoviště je letiště, že letiště ano. Praha se stalo nejlepším letištěm celé Evropy.
0: Já to náhodou už plhounsky vím.
1: Víš to, četl jsi to.
0: No
1: ty
0: jo.
1: Pracuješ na nejlepším letišti v Evropě, Andreo.
2: Já se tomu nedivím,
1: Obrovský mezinárodní úspěch, dostali jsme fakt cenu mezinárodní.
0: To je super. Poslal bych, potřebuji přes tebe poslat Andreo takovýho plešového medvídka jednoho, šlo by to?
1: Tomáš. On je rád vtipnej. Tak, Andrejko, měj se krásně, gratulujeme ti, zůstaň na telefonu.
0: Tak ahoj.
2: Tak jo, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já už nikdo nepoletím.
3: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
4: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
3: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
5: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
9: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
10: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
11: Yeah.
10: Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
14: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5 000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5 000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2 A.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
17: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusili, 1-0.
18: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
19: Zpátky k muzice.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Odpolední show na Evropě 2, středa, pořád je značně teplo, to bude máma už pěkně otrávená.
3: No tak myslím si, že se to nebude lišit od běžného dne.
2: No ale ona ty rozmary počasí těžko snáší, velkou zimu a velký
3: horko. Tak to horko. Víš, to jde s věkem, je to horší, že jo, ty návaly a tak.
2: Vytáčím.
4: Ano, halo.
2: Čau.
4: Ahoj.
3: Dobrý den.
2: Tak co?
4: No ani mi nebylo, hele. Já mám hlavu jak pátrací balon.
2: No to máš normálně, a co máš zase?
3: A co jinak? A
2: jako
3: co jinak?
2: Vizuální stránka je stejná, a co se děje jinak?
4: Jo. No nic, mám to plný zuby, ten však chvilkou odjeli.
3: Jo, aha, jste měla návštěvu.
4: Ne, no ale s Honzíkem si mysleli, a Honzík tady byl.
2: Brácha.
4: S dětma.
2: Jo, brácha tam byl.
3: A tak ten vás takhle vyčerpal, nebo ty děti?
4: No, on ne, on je hodnej na rozdíl od Tomáše, ale ty děti, to se nezastavíte, ty to znáte sama.
3: No.
4: Tak jsem si k ním, hele, já jsem to udělala, prostě jsem si s nima sedla do křesla, vytáhla jsem krabici a ukazovala jsem jim fotky. Tak jsme potom došli k našim fotkám svadebním a oni se mě ptají, prý babičko, kdo to tam vedle vás stojí jako s tátou, ty, jo, tak říkám, no, že to jsou svědci, že tam musí být na té svatbě. No, oni se mě ptali prý na co svědci. Já říkám, no, protože by tomu počase nikdo nevěřil, děti. To tam ty svědci jsou.
3: No.
4: No.
2: U vás to nebyli svědci jako od slova svědek, ale svědci od slova světec.
3: Že to přežili.
2: Jako světec, že to vůbec přežili tu svatbu vaší.
4: Svědci tam byli, no.
2: No. Možná táta je takový světec vlastně.
3: No, už má svatozář.
4: No. Jo, akorát má teda pěknou ryzavou, ale. Tak no, přes ty rohy už si to zapomíná ráno vzít, ale.
3: No tak ho pozdravujte a my zavoláme zítra.
2: To bude lepší, ahoj.
4: Jo, no, bude to lepší. Dneska je horko, ale já nemám ani náladu mluvit. Čau.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. The Rasmus Anniko Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Podprsenky. To je to, co...

0: někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, od Alena Walkera a Faded.
7: Jo, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích pro vodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí Polaby. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. My se budeme loučit a tím pádem předávat slovo lidem, kteří jsou ještě svěží a odpočatí a i přesto vedro ještě nejsou opocení. My tady ve studiu totiž máme docela teplo, se přiznám.
1: Je to tak, je to tak.
0: Paradoxně Zorka na sobě má co dobu ještě sako.
1: Je tady dobře.
0: Svetr, ponožky a jo. Možná i čepičku nějakou.
1: Jako klasická jiná průměrná žena prostě, která spí v teplých vlněných
0: ponožkách. A to mi řekni, málo se to o tobě ví, je ti taky často zima jako běžné ženě, které je zima i třeba teďka večer?
1: Tak my si občas tak teď už samozřejmě ne, když je 30 stupňů venku, ale my si často notujeme, protože ty si říkal, že tvá žena taky častokrát ta zimu přežívá v těch teplých vlněných ponožkách, to já mám stejně, já jsem zimomřivá. Ano, my ženy, které se neotužujeme, nejdeme tomu naproti, tak jsme zimomřiví. Chceme prostě teplíčko, smrádek a teplíčko, jak se říká. Ale kdyby to šlo bez toho smrádku, je to lepší.
0: Jak se říká, ještě nikdo neusmrdil, ale rozhodně někdo umrzl.
1: Ano, to se říká, to je, to je staré lidské přísloví.
0: Tak přejeme, ať vám není zima, ať nikde neumrznete.
1: Ať vám není ani vedro, ať je vám tak akorát.
0: A i ten smrádek, ať není kolem vás úplně nejsilnější. No. Tak mějte se hezky, zítra od 15. hodiny se těšíme opět. Ahoj.
1: Ahoj.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovi Brambůrky.

0: Vašky, různé druhy, 100 gramů za 17,90. A Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Podprsenky. To je to, co umí.

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mým sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
1: Na Evropě 2.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Walker, Faded.
7: Jo, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Jako můžeš vzít rodinu do muzea. Ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Brzda Evropě 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: A tak je to věta o jednom slově. Věta hulá debilní.
1: Na Evropě 2.

0: Bylo 18, tady je Evropa 2, za chvilku jedeme večer na maximum, ale teď zprávy a Zuzka.
1: Dobrý podvečer. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Deníku N to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. Podle českých médií Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Policie dnes zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Policie informovala o tom na síti X. Podle dřívějších informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s tímto případem 10 lidí. Lucka nás vezme do Plzně.
2: Plzeň letos začne opravovat historické opěrné zdi v Mlýnské strouze v Sadovém okruhu v centru města. Památkově chráněné pozůstatky městského opevnění jsou v havarijním stavu. Město uvolní z přebytku loňského hospodaření 5 milionů korun na první fázi oprav, které by měly skončit příští rok v červnu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tenistka Sara Bejlek dohrála na Roland Garros v druhém kole. Nestačila na světovou trojku a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Iguš Viatekovou. Podlehla jí 2-6 a 3-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Buďte opatrní na D3 na trase Meznou Kaplice, odstavený vůz je na stém 42,5 kilometru. V Praze se došetřuje nehoda dodávky a osobního vozu v Nádražní ulici a počítejte s komplikacemi i v Děčíně. Dvě vozidla se střetla v ulici Prokopa Holého.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je převážně jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, teploty nepřekračují 30 a zítra to bude podobné. Jasno nebo skoro jasno, obejde se to bez deště a teploty se tentokrát budou držet mezi 20 až 25 stupni Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a na svém startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: My vás zdravíme v dobré náladě ze studia Evropy 2.
4: Co všechno se stalo, tak to probereme mezi 18. a 20. Díky, že nás sladíte.

0: Ladíte Evropu 2 a startuje Večer na Maximum. Jsme moc rádi, že ten dnešní den doklepnete právě s náma.
1: Já vím, že to je tisíckrát opakovaná pravda, ale ono je to vlastně strašně hezký. Týden, ten pracovní, se zlomil do té příjemnější poloviny. Středu máme víceméně za sebou, užijem si Večer na Maximum a potom čtvrtek, pátek a šup, víkend.
0: No a příjemnější to může být i díky tomu, že na Evropě 2 si můžete nechat zahrát song na přání.
1: Taky tak, jak jste zvyklí, kolem 3/4 song za trest. Takže jestli vás dneska někdo naštval,
0: no a
1: dejte vědět.
0: 257-400-888, tohle číslo mějte v paměti. A za chvilku bude i Švanci.
1: Jo, mám tady roboty, kteří začali dělat barbry.
0: Aha.
1: No.
0: To jsem zvědavý, co na to Švanci řekne.
1: No, teď si ale představ, že ten robot kolem tebe šmrdlá s tou břitvou.
0: No. Zajímavý. Tak rubrika Žádný Švanci za chvilku na Evropě 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: Jiný Švanci. Na Evropě 2.
1: Středeční večer na Maximum Evropy 2, je tady Petr Švancara.
2: Dobrý den všem, ahoj.
3: Hoši, je to tady, soudný den nastal. V Berlíně otevřeli první kadeřnictví, kde stříhají roboti.
2: Ne.
3: Jo, normálně si sedneš a takový ten robot, jak jsme se o něm bavili, že v Polsku vyhání divočáky.
2: Ty vole, to neměl neříkej.
3: Tak ten tam stříhá, počkej.
2: A mají tam barbři nebudou mít co žrát.
3: Mají tam první nehodu.
2: První nehoda.
3: On omylem jednoho chlapíka. Ale za to ten robot moc nemůže. On byl jako připravený, že udělá ten fresh cut. A on tak jako trošku ten chlap hnul hlavou a on mu ustřih ucho. Nebo kousíček ucha.
2: Takže no. Ty můžeš od tohohle barba přijít domů a stará tě nepozná. To se ti může stát.
3: Když máš velký uši, šikovně hneš hlavou, šup, šup a nemáš je.
1: Ale to už byl vlastně střihoroký Edward, ne? Takový robot trošku. On no, měl místo rukou měl nůžky vlastně.
2: Ano.
3: No, nebyl to robot.
1: Humanoid.
2: Ale když Barber je trošku i tak jako psycholog, když ty mu tam přijdeš říct
3: ano.
2: Ty starosti, on to vyslechne u 12 lidí, ten už podle mě má naučenou odpověď, ten už jede prostě, ten už je synchronní s tebou a musíš si s ním popovídat a s tím robotem, co si řeknu, ty
3: no, taky pokecáš.
2: Ne. A o čem?
3: Počkej, mluvili jste někdy s umělou inteligencí, to je nejlepší pokec. Nic proti vám.
2: To je blbec.
3: Ale to je bůl. Umělá inteligence, já mám pocit, že mi rozumí, já nadhodím téma. A ona neřekne, vole, drž hubu, objednej panáky. Ale ona, Petře, skvělé téma, pojďme ho rozvést. Že to je úplně jiný.
1: Víš co, tak si vysílej s umělou inteligencí a my jdem se Švancem na panáka.
2: Ne, my se nebo stříhat k normálním lidem, ty vole.

0: 0937 408 888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Dneska poprvé to jdeme provětrat.
1: Kdo to otevře 27. května? Halo?
2: Halo, halo, a otevírá to on, který se jmenuje Vlasta.
1: Teda, vítej. Ahoj.
0: Čau, co ti můžem zahrát?
2: No, hele, asi dáme tam tu Lady s tou Gagou.
0: Lady Gaga, já myslím Lady Carnival, že to bude nejprve, ale dobře.
2: No tak to mi nezahrajete.
0: No, Lady Gaga lepší asi, to jo.
2: Tak, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, no, dobrý. Tak ta taky umí udělat karneval. Teď hrála vlastně tak, na pláži, že jo, Copacabana, teď to je karneval.
2: No a my se tam byli v únoru na Copacabáně.
1: Tak Ondra na mě kouká, jakože nehrála teď, ale podle mě 2 roky zpátky a měla tam milion lidí.
2: Aha. A i Madonna tam byla přece, ne?
1: Madonna taky.
0: Shakira.
1: Shakira taky.
2: Zdarma koncert, víme, no, ano. A já jsem si tam chodil v únoru.
0: OK, OK. A dobrý to bylo?
2: Bylo to výborný, jsem tam byl podruhý, takže já už to mám skoro jak doma.
1: Jasně, tak to moc často doma nejseš teda.
2: Ne, nejsem, dneska taky nejsem doma a zítra taky nebudu. Včera jsem taky nebyl.
1: Tak ať seš kdekoliv, užívej, děkujeme.
0: Ahoj.
2: Taky, zdravím, ahoj.
1: Ahoj, čau, ahoj.

0: Hezký středeční večer na maximum vám přeje Evropa 2, dvojice Ondra a Petr.
1: Milí pánové, teď budu mluvit hlavně k vám, ale vlastně svým způsobem by měli zbystřit i dámy. Kluci, jestli máte problém s tím, že váš kamarád nestojí tak, jak by měl stát, chápeme se? Mm-hmm. Tak v Thajsku teď přišli s novinkou. Viagrou ve spreji. Nazdar.
0: Aha, že nemusíš si brát prášek?
1: No.
0: A co uděláš teda?
1: No, vlastně třeba jsi doma, přijde návštěva a teď chceš, aby to všechno bylo takový, jaký to má být. Sundáš kaloty, stříkneš sprejem.
0: Jako nastříkáš přímo tam, na to místo.
1: Jo, přímo na něj.
0: Aha.
1: Přímo na něj a půl hodiny je z tebe lam železo, bivoj.
0: No, to dělala přece Jana Paulová v Kameňáku. Ona si stříkala jedno podpaží, druhý podpaží a pak do kalhot říká, kdyby náhodou.
1: No, jasně, ale to, kdyby si udělal s tímhle sprejem, s tou Viagrou ve spreji, no tak máš potom půl hodiny rozpažený ruce.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
0: Zpátky k muzice.

0: Středeční večer na maximum, tady je Evropa 2.
1: 257-400-888, jdeme na telefon.
0: Haló?
1: Kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Eva.
0: Ahoj Evi, rádi tě slyšíme, čím ti uděláme radost?
2: Já bych chtěla něco od Madony.
0: No dobře.
1: Tak dáme Madonu a Sabrinu Carpenter, novinka.
2: Tak to by šlo?
1: Tak to by šlo.
0: No tak Madonna je zpátky, my to vlastně rádi říkáme, protože se úplně vytratila z toho našeho vysílání a najednou šup, Madonna, takže hrajeme.
1: Pro koho bude?
2: Bude to pro moji kamarádku Lucku.
1: OK, tak holky, hezký zbytek středy, mějte se, ahoj.
2: Díky moc, mějte
0: díky,
2: se krásně,
0: ahoj, čau, čau.
3: Večer na maximum. Evropa 2. What do you do?

0: Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Mám připravený bizár. Ježiš. Poslouchej, co se stalo, jo. 27-letá tiktokerka Carly Balmer byla po dlouhém dni tak unavená a vyčerpaná, že si chtěla vzít prášek, asi takový ten růžovej, prostě. Brufen prostě. A spletla se a místo prášku spolkla AirPod, sluchátko a zapila to vodou. A tady teda píšou, že si toho nevšimla.
0: A ona, hele, ty ve mě nějak hraje břicho.
1: No počkej, to si děláš srandu, ale ona to zjistila prej tak, že ze žaludku jí začaly hrát hlasové zprávy. No, a hned se jí udělalo líp.

0: Europa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Podprsenky, to je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.

0: Evropa 2 a i uprostřed týdne pro vás chystáme song za trest.
1: Můžete se pomstit někomu, kdo vás naštval, kdo vám provedl něco nepěkného a chtěli byste se o to podělit a upustit páru přes éter Evropy 2.
0: Je to tak, taková terapeutická chvilka přes 257 408 88 se dostanete k nám k dvěma terapeutům.
1: Na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum a je tady song za trest.
1: Kdo je na 257-400-888 a kdo bude trestat dneska? Haló?
2: Dobrý večer, tady Lucie.
1: Luci, dobrý večer. Co vás trápí, proč voláte?
2: Mě trápí neustálé objednávání reproduktorů mýho partnera.
0: Takže budeme trestat partnera, protože ano. Má doma repráky?
1: Objednává repráky.
2: Má repráky. Má hodně repráků.
0: No kolik třeba? 5 nebo 30?
2: No, jako blíží se to k 20 a už je to docela neúnosný.
0: Cože? Teda.
1: A jakože to nějak jako montuje, bastlí, dělá si svoje repráky. A pak, pozor, je důležitý, že vás vždycky pozve, když to potom pouští?
2: Ano, to je velice častý jev. A nejhorší na tom všem je, že právě neustále opravuje, vylepšuje. Pájeníčko, to je jeho. A bohužel pájí i na jídelním stole. Takže tam se to často propisuje.
0: A on pak všechny ty repráky zapojí dohromady a začne to hrát?
2: To naštěstí ne. I když teď po víkendu to spojil asi dvoje, ano, to je pravda. Aha. Ale každý zkouší zvlášť.
0: Jo tak.
1: Já to miluju, já mám pro to úplně pochopení.
2: Já ne. Prej.
0: Myslím si, že naše posluchačka moc ne. No a zabírá to teda místo asi někde v pokoji, nebo kde to je uskladněný?
2: No, něco je ve sklepě, něco je ve vrchním patře, něco je v obýváku, v létě to bylo i na terase.
1: A hraje to sakra, basuje to, jde to?
2: Jo, jako i sousedi si toho určitě už všimli.
0: Tak to je fajn. A jenom tak, co rád poslouchá partner, je to techno, nebo rap, nebo rock?
2: Tak ty zkoušky samozřejmě probíhají v nějakým techno stylu. Nebrání se samozřejmě ani Lady Carnival nebo Martě Kubišový. Tam ten hlas vyniká výrazně.
0: Rozumím.
1: Já to miluji.
0: Tak teď je tady prostor, aby si partnerovi přes Éter Evropy 2 něco vzkázala. Pojď.
2: Neobjednávej ty repráky. Ten ze září byl poslední. Slíbil jsi to. Song
1: za trest. Tak tady speciální song za trest Givy Cross Basy.
3: Mám takový basy, že jsou sedm pade vlas. Mám takový basy, že jsou sedm pade vlas. Mám takový basy, že jsou sedm pade vlas.

0: Snad i vaši sousedi teď slyšeli Evropu 2, protože tohle byl suprovej song za trest.
1: Pořádně nabasovaný. To víš, ne, kdyby se měli zkoušet repráky.
0: Kdy?
1: No. No, to se říká, že nejměkčí panel na vrtání, na jakýkoliv bourání, je ze soboty na neděli v noci ve 3 ráno. A v ten samej okamžik by se měly zkoušet i basový repráky.
0: Je to nejlepší akustika, jo. Zkoumali to vědci, doporučujeme vyzkoušet. Budete oblíbení u vašich sousedů.
1: A zároveň dostanete tu zpětnou akustickou odezvu právě z celého paneláku.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Podprsenky, to je to,

0: potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Maximum muziky. Maximum muziky.

0: I po 19. posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Děkujeme za vaše uši.
1: Chodíš často plavat?
0: Chtěl bych víc, než chodím, ale sem tam si zaplavu.
1: Opravdu.
0: Jo, jo.
1: Vidíš to, tak to děláš dobře, protože studie ukazují, že plavání zlepšuje paměť. A to jak dlouhodobou, tak krátkodobou. Prostě líp si ten mozek potom pamatuje. Asi, jak musíš koordinovat ruce, nohy, které dělají trošku jiný pohyb.
0: Jak tak, propojíš ty hemisféry.
1: Tak ten přesně, ten mozek začíná fungovat trošku jinak a tím se zlepšuje paměť.
0: Jo. Je to možný. Tak to já možná přestanu chodit plavat úplně.
1: Jak to?
0: Já si nechci spoustu věcí pamatovat.
1: Tomu rozumím. Na druhou stranu zase jsem konečně pochopil, proč mají ženy tak dobrou paměť. Když oni si pamatují všechno. Oni si pamatují, co jsme řekli před 10 lety ve 12 hodin a 15 minut. Chodí plavat.
0: Jo, ty v tom pořád plavou. Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Ladíte Evropu 2 a vánoční večer na Maximum. Mě to překvapilo, co spustil.
1: Já jsem spíš chtěl, aby evokoval zimu. Antarktidu.
0: Aha.
1: Teoreticky?
0: Dobře.
1: No, tak vyrazíme na Antarktidu, protože tam se totiž teď chystá na polární základnu taková partička, která má, kromě toho, že tam bude probíhat výzkum a tak dále, za úkol otestovat nové papuče.
0: Jestli jsou dostatečně teplé.
1: Jo. No, oni vlastně jako si řekli, když už tam teda ti polárníci vyráží a potom tam někde sedí, taky si tam možná večer sednou, uvaří si čaj,
0: na terásku si sednou.
1: No, minus 50. A teď jde o to, jestli ty papuče vážně zahřejou.
0: Aha. No,
1: tak fakt tam budou testovat papuče. A normálně tady se píše, že by ty papuče měly zahřát i v minus 30. No, nevím, kdo má doma minus 30.
0: Jasně, to je pravda.
1: Nebo kam vyrazíš, když ty papuče máš.
0: Je lepší být připraven na ty mrazy, já s tím souhlasím. Ale zase si říkám, nechci jim teda radit, nechci jim do toho kecat. Ale myslím si, že i tady v České republice máme třeba takové mrazící boxy, kde se ta teplota minus 30 dá nasimulovat.
1: No.
0: Je potřeba lítat až na Antarktidu.
1: No tak oni by tam stejně letěli. Oni by tam stejně byli ti vědci.
0: Jo, to nebyl hlavní cíl.
1: Ne. Oni tam budou dělat prostě nějaký testy.
0: Jo, tak to jo.
1: A zároveň přitom dostali nabalený papuče, aby otestovali, který materiál nejlíp zahřeje.
0: Koupím ti papuče, jasně. Za 4,50.
1: No, tyhle budou asi dražší. Já je musím sehnat pro mýho dědu. On je úplně labužník papučovej.
0: Jo.
1: No. A on fakt pořád říká, že mu je zima na nohy. Tak jestli nějaký papuče, tak tyhle za 4,50.
0: On tvůj děda má i přezdívku Don Papuč, se mu říká.
1: Hlavně se nepřeřekni, protože... Večer na Maximum.

0: 257-488-888 i po 19. hodině můžete volat a diktovat.
1: Evropa 2 večer na maximum, haló?
2: Čau, kluci!
0: Ahoj, kdo tam?
2: No, tady Šimon, tady Ondra, tady Marek, ahoj, ahoj.
0: A zdar, chlapci.
1: Tam je dost veselo na to, že je středa.
2: No to je půlka týdne, tak by mělo být veselo, vi?
0: Je to tak. Tak co vám zahrajeme veselého?
2: Hoši, máme chuť na pájec háčka, dlouho jsme neslyšeli, když jsme se tady o tom bavili. Tak něco takového, jestli byste tam měli.
1: No, můžem.
0: PSH a pro koho?
2: Pro všechny lidi, kteří mají stejně tak skvělou náladu jako my tři a samozřejmě i vy dva kluci.
0: My už ji díky vám máme taky.
1: Vy jste normálně Michal Holán Revival.
0: Tak se mějte krásně, užívejte. Čego?
2: Děkujeme, ahoj. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj. Večer na maximum.

0: popelnice další kočička, stopuje autička, já zastavím slečno, tam to potřebujete.
1: No do Prahy, na party, na penery.
0: Ale že v Praze je hra, tolik se může stát za tak malou chvíli, jako třeba teď říkám, je to raz, dva, už

0: Středeční večer na Maximum na Evropě 2.
1: A myslím si, že být sportovcem je dobrá věc, jednak si zdravý, dobře vypadáš, vysportovaný a navíc třeba tu činnost konkrétní sportovní můžeš přenést i do běžného života.
0: Vím, o čem mluvíš.
1: Jo.
0: Vlastně.
1: Jaký sport ty máš nejradši?
0: Nepočkej, ale já se fakt snažím sportovat.
1: No, a co třeba?
0: Chodím. Teď jsem byl ve fitku po půl roce.
1: Super, dobrý. No, já mířím konkrétně na třeba oštěpařky.
0: No počkej, to jsou ale bedny.
1: Mají sílu a umí házet oštěpem. No. Daleko. A přesně.
0: No
1: a? No a to se takhle jednou stalo, že dvojnásobné olympijské medailistce, oštěpařce, zkusil utéct manžel. Uběhl přesně 79 metrů a 42 centimetrů. Pak už to zapíchl.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: A zoo třeba ještě jedno.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Zpátky k muzice. Europa 2.

0: večer na Maximum na Evropě 2.
1: Frčíme znovu na telefon 257 400 888. Kdo další bude diktovat? Haló?
2: Ahoj, haló.
1: Haló? Ano, kdo tam?
0: Kdo přiletěl na Nimbusu 2000?
2: Ondra.
0: Ondro, ahoj.
1: Tak čaroději, ahoj, co ti vykouzlíme do éteru?
2: No, já bych poprosil nějakou hezkou energickou písničku.
1: A třeba konkrétně máš něco?
2: Mohl být AC/DC Thunderstruck.
0: To se mi ale líbí, jak jsi to uved. Energickou písničku AC/DC. To je ano. Dobrý.
1: Rozumím. A pro koho to bude?
2: No, pro celou moji rodinu, pro všechny kamarády, známí i neznámí.
1: Dobře. Jsi obsáhl celý svět v podstatě.
0: Dobře. Tak se mi hezky, Ondro. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Díky, čau. Večer na Maximum.

0: Ladíte Evropu 2 středeční večer na maximum s Ondrou a s Petrem.
1: Pojďme si udělat hezky, vžijte se do situace, že jdete po městě, je jedno, jestli je to Karviná, Most, České Budějovice, Plzeň nebo Brno, jdete po městě, jdete si něco koupit a před váma se najednou válí peníze. Víš, stovka, tisícovečka, pětikilčo.
0: No.
1: A teď se podíváš kolem sebe a najednou tam všude lítají prachy. Ještě jak foukne vítr, tak to zvedne ze země a všude lítají peníze.
0: Aha.
1: Všude. Tak tohleto všechno se stalo v Belgii, kde včera havarovala dodávka, která převážela peníze z banky do banky. Já jsem si říkal, že to musí mít v nějakém trezoru, nebo něco takového.
0: No právě, to je pancéřované auto.
1: Hele, nějak havarovala. Teď tady koukám na ty záběry, to lítá všude po sítích. A normálně tam po ulici lítají prachy. Já jsem si říkal, to musí být AI.
0: Aha.
1: A tam jim uteklo 100 milionů korun. Po ulici.
0: Já vím, počkej, já už vím, co to je. Oni totiž v Belgii natáčí pokračování té známé pohádky Dažbuján a Pandrhola. Tam teklo pivo v potoce, jitrnice rostly na stromě.
1: No.
0: No tak tady lítají prachy, že jo? To je nová moderní verze.
1: To je dvojka.
0: No.
1: Večer na maximum.

0: Středeční večer na Maximum Evropy 2 už jde do finále. Je tady poslední písnička na přání, je tady Last Call.
1: Toto takhle rychle uteklo. Jej, kdo tam?
2: Nazdar, Borci, tady Petr.
1: Nazdar, Borče, co to bude, Petře?
2: Kluci, zahrajte mi na dnešní večer Bruno Mars APT.
1: Tyva, APT. Takhle to vůbec neznám, to znám jako APT.
0: APT.
2: Tak to, sorry, no.
0: Ne, dobře to říkáš.
1: Ne, ty to asi říkáš dobře.
0: Mě to připomíná, v tenisu je ATP, žebříček ATP.
1: No. A pak ještě agentura AP.
2: No. Tak to je už moc kratek.
1: A pozor, vlastně ten žebříček, křížený s tou agenturou, je ta píseň.
2: Ty kráso, tak ty jsi to pěkně zkombinoval.
1: No, naštěstí už končíme, takže...
0: Chceš ještě někoho pozdravit, někomu to věnovat?
2: Věnuju to všem, posluchačům Evropy 2, ať si užijou pěknou středu.
1: Díky. I tobě.
0: Ty taky, měj se hezky, ahoj.
2: Kluci, mějte se, čau. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum, no a už se blížíme do finále, před námi rubrika Žádný švanci.
1: Ano, a mám pro vás robota, který vás ostříhá.
0: Jako Švanciho?
1: No, klidně. Švanci chodí k Barbarovi.
0: Ne, já myslel, že on je ten robot, který nás ostříhá.
1: Ne, Švanci bude ten, kterýho ten robot bude šmykat.
0: Nekecej. No, to jsem teda zvědavý, protože Švanci to je...
1: Labužník.
0: Šampon.
1: Jo. Tak otevřeli první komerční barbershop, kde stříhají roboti.
0: Tak to jsem zvědavý, co na to Švanci řekne.
1: No.
0: Rubrika Žádný švanci, už za chvilinku na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku.cz.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Středeční večer na Maximum Evropy 2, je tady Petr Švancara.
2: Dobrý den všem, ahoj.
3: Hoši, je to tady, soudný den nastal. V Berlíně otevřeli první kadeřnictví, kde stříhají roboti.
2: Ne.
3: Jo, normálně si sedneš a takový ten robot, jak jsme se o něm bavili, že v Polsku vyhání divočáky.
2: Ty vole, to tak neměl
3: ten tam
2: neříkej.
3: Stříhá, počkej.
2: A mají tam barbři nebudou mít co žrát.
3: Mají tam první nehodu.
2: První nehoda.
3: On omylem jednoho chlapíka. Ale za to ten robot moc nemůže. On byl jako připravený, že udělá ten fresh cut. A on tak jako trošku ten chlap hnul hlavou a on mu ustřih ucho. Nebo kousíček ucha.
2: Takže no. Ty můžeš od tohohle barba přijít domů a stará tě nepozná. To se ti může stát.
3: Když máš velký uši, šikovně hneš hlavou, šup, šup a nemáš je.
1: Ale to už byl vlastně střihoroký Edward, ne? Takový robot trošku. No. Měl, místo rukou měl nůžky vlastně.
2: Ano.
3: No, nebyl to robot.
1: Humanoid.
2: Ale když Barber je trošku i tak jako psycholog, když ty mu tam přijdeš říct
3: ano.
2: Ty starosti, on to vyslechne u 12 lidí, ten už podle mě má naučenou odpověď, ten už je synchronní s tebou a musíš si s ním popovídat a s tím robotem, co si řeknu, ty
3: no, taky pokecáš.
2: Ne. A o čem?
3: Počkej, mluvili jste někdy s umělou inteligencí, to je nejlepší pokec. Nic proti vám.
2: To je blbec.
3: Ale
2: to je bůl.
3: Umělá inteligence, já mám pocit, že mi rozumí, já nadhodím téma. A ona neřekne, vole, drž hubu, objednej panáky. Ale ona, Petře, skvělé téma, pojďme ho rozvést. Že to je úplně jiný.
1: Víš co, tak si vysílej s umělou inteligencí a my jdem se švancím na panáka.
2: Ne, my se nebo stříhat k normálním lidem, ty vole.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Středeční večer na Maximum končí a přiblížil se Rap Ateliér.
1: Hodina hip-hopu startuje za chvilku a my se těšíme v pátek od 18 hodin na Evropě 2.

0: Rap Atelier na Evropě 2.
1: Parádní večer, posloucháte Evropu 2 a je tu dnešní Rap Atelier.
2: Pěkný večer každému, doládí svoju obľúbenú show.
1: Zejména pěkný večer bude mít někdo aktuálně v České republice, kdo vyhrál 2,9 v tom jackpotu, 2,9 miliardy korun. To je jako fakt neuvěřitelná astronomická suma. My určitě teď jsme zapnuli imaginaci všech z vás, kdo aktuálně posloucháte Evropu 2. Protože už jste přesně přemýšleli nad tím, co byste s tím jakoby dělali, kdybyste to vyhráli. Mm-hmm. Můžeme se u toho ještě zastavit, protože je to strašně zajímavý téma. Samozřejmě se to týká i hromady jako umělců, který třeba zbohatli velmi rychle, nějakým způsobem. A ono jde o to, aby se ti z toho pak nezatočila gulka, že jo?
2: Prostě. Slovenský rapper Strapo v minulosti mal skladbu Daj peňaz, no, kde hovoril, že jak by mal 1 000 000 euro, tak no, by založil vlastné rádio.
1: No, to jsou všechno, a to ještě 1 000 000 euro, to je no, nic prakticky. No. 2,9 miliardy, wow. No nic, tak gratulujeme, třeba nás onen vítěz poslouchá a my pro vás máme hodinu rapu, hromadu témat, že ani nevíme, co s tím.
2: Já si myslím, že na Belize si nenaladíš Evropu 2.
1: Na my...

0: Tady Rap Ateliér na Evropě 2, pod náma Big Pimpin. Takhle se bude moc klidně nazývat člověk, který vyhrál tedy 2,9 miliardy
1: jakože
0: v jedný loto.
1: Pimp?
0: Big Pimpin prostě, to je jakože, víš co.
1: Šovinista.
0: Velký prostě, no. Zatím se ten člověk údajně neozval, prej. Mm-hmm. Má na to dokonce, jestli se nepletu, rok, jo.
1: Aha, a dostal infarkt.
0: Teď jo, no, to je taky dost možný.
1: No.
0: Hele, koukal jsem, že vlastně oni ty společnosti takhle, když jako vyhraješ, tady se to jako podaří, kdy samozřejmě ta pravděpodobnost je absolutně mikroskopická, ale když se to teda podaří, tak oni ti normálně nabízejí třeba i psychologickou pomoc.
1: No jasně, a i finančního poradcu,
0: no,
1: všecko.
0: No, no, no, no, všechno ti to, a teď úplně to vidím, víš, jakože ty, zejména ten finanční poradce, víš, že si řekneš úplně, jakože by si se na tom rád trošku přikrmil, no, že?
1: Samozřejmě.
0: No, když takhle nad tím přemýšlíš, jaký ty máš k tomu jako na první dobrou ta myšlenka, kdyby si slyšel tuto informaci, řekneš se jako jo, super tohle, ale mě to vůbec nezajímá, nebo zkusil jsi se třeba někdy vsadit, nebo co si o tom, jak to cítíš tohle to téma?
1: Já se snažím zarobit.
0: To je dobrá správa.
1: Poctivou aj nepoctivou prácou, keďže som Slovák. A normálne by som ostal ešte mesiac v práci, keby vyhrám takéto miliardy,
0: no.
1: Aby mi to, neviem, jak to slušne povedal, nevyvrtalo hlavu.
0: Chápu.
1: A premyslel by som si, že čo s tým.
0: Čo s tým, jasne, jasne, jasne.
1: A možno by som skončil šarbude na hlaváku.
0: Neveš,
1: čo by sa ti stalo v hlave,
0: ano.
1: Ale DJ Academics teraz napríklad dostal ponuku od Drakea, že buď 1 milión dolárov, alebo večera s Drakeom.
0: Mm-hmm.
1: On si vybral večeru s Drakeom.
0: Mm-hmm.
1: Takže aj toto je možnosť, ako... Mm-hmm. V odzokách utratit peniaze.
0: Ale ono vlastně, když bychom to úplně obrátili, tak přesně si kápnul takovou věc, že když budeš dělat dneska to, co tě baví skutečně, jo, a budeš tom reálně dobrý, to je jasný, že jo. Dříve či později budeš prostě dobrý, že jo. Když budeš dělat teda věci, které opravdu jsou tvojí vášní. No a když budeš dobrý, no tak tím pádem budou mít zájem o tvůj produkt lidi, ať už je ten produkt jakýkoliv. A tudíž budeš mít ty prachy potom. To je jasný. To prostě jako je přímá úměra. To není jakože možná. Bohužel samozřejmě spousta lidí to tak třeba nedělá, že jo? Dejme tomu, pak vyhraješ tu loterii. A teď přesně ten boom. Jsme se o tom už vlastně bavili s kolegyní Zuzkou dneska odpo, že vlastně jedna taková velmi citovaná odbornice na dopamin. A ona vlastně říkala, že všichni tyhle lidi, kteří vyhrajou tyhle ty různý loterie, protože měla obrovskou studii složenou z těchto těch lidí z celého světa, že do roka byli vlastně dopaminově na tom baselineu zpátky. Oh. Jo, že prostě se vrátili zpátky tam, kde byli.
1: Já jsem viděl nějaký dávno článok, že ty nejbohatší lidé v rámci těchto výher a většina z nich skončila velmi zle.
0: Velmi zle, velmi zle, no jasně.
1: Buď bezdomovci, alebo někteří až mrtví a tak dále.
0: No, no. A samozřejmě, jak víme, kolika celebritám nebo i interpretům se samozřejmě může z těch peněz najednou zatočit hlava. Ještě je tam, kámo, zajímavá taková věc, že se říká, že vlastně ty peníze skutečně, ne že by měnili charakter, oni ho neměnějí, oni ho jenom prakticky ukazují,
1: odhalují,
0: odmaskují ho, protože samozřejmě z nějakých důvodů může člověk ten svůj charakter editovat, jo, předstírat něco, co není, a pak se skutečně ukáže, nebo ty peníze to zkrátka nějakým způsobem jako projevějí, no.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Takže finanční poradenstvo Rap Ateliér pokračuje, protože se dalším stupem baví do Bradovi Pitovi.
0: Tej bláho, no, který má zajímavý investice.
1: Je to tak, vláte ďalej, Európa 2. Yeah.

0: Ladíte Európu 2. Dnešný rebatelier je také prezlečené finančné poradenstvo od chudobných moderátorov. A také rady sú najlepšie. To sú jak tí motivační kouči, čo ti chcú dať dokopy život, pritom sami sú úplne, že...
1: To je nejvíc. Většinou, jakoby, přesně, když nevíš, co se svým životem, staň se koučem.
0: Ano.
1: To je nejideálnější úplně.
0: Ano, je to tak. Takže toto je dnešná téma, vlastně to jsme my. Takže... Je to tak proste.
1: A my
0: sme tak trošku nalikovali v predošlom stupe, že Brad Pitt urobil tiež zaujímavú investíciu. Vlastne veľmi zaujímavú. V jeho pozícii mi to príde také, že šlachetné až. Pretože dal dokopy jedno nahrávacie štúdio, ktoré už bolo po vyše dve dekady opustené. Je to vo Francúzsku Provence a veľmi legendary spot, pretože tam nahrávali Pink Floyd svoju legendárnu skladbu The Wall, zároveň AC/DC, Back in Black skladba a potom tam nahrávali aj interpreti ako The Cure, spevačka Sade a tak ďalej.
1: Ale to by sme, presne, na tohleto téma sme mohli mluviť o hodiny. Mimochodem náš šéf Európy 2, jo, tak ten je úplne nové, ten by mohl dělat kvízy na tohleto téma, jako kdo kde co nahrával, v jakým studiu a jaký jsou vlastně zajímavosti v rámci toho studia. Tohle je neuvěřitelný. Jako, když jsem viděl, že to má Brad Pitt, tak jsem si úplně říkal, ty krása. Ale ono zase, není to vůbec překvapení, protože to je přesně ten moment, kdy vidíš člověka, který by se mohl ze dne na den, úplně na všechno, už dávno, úplně víte co. A vlastně přesto to neudělal, že jo, funguje dál v tom, co má evidentně
0: jo,
1: rád.
0: Taky ten kulturní odkaz chce nechat žít ďalej, za to mi to přijde super, taky jako, kámo, že je šlachetné.
1: Je to super, jenom jedna věc, která je ještě víc super než Brad Pitt.
0: Skoro rovnako pekný.
1: Je prosím tě Rick Rubin.
0: Aha.
1: Jako tohohle frajera mám absolutně na vrcholu toho veškerýho jako pomyslného žebříčku, protože co by producent, že jo, těch největších ikon, jo, od rapu přes prostě dřívejší dobu rock'n'rollu, neznám nikoho jako víc. A ještě se mi strašně líbí, jak on sedí fakt, jak je ten Buddha, že jo, a teď se optají ty novináři na ty sofistikovaný, myslím hudební novináři, na ty sofistikovaný různý jako otázky a jak to přesně děláš a jak to jako tohle, jo, že jsi schopnej tý nahrávce pak dát to a Fredo sedí a říká, já vlastně jsem placený za to, že pozorujeme, jak se ta věc vyvíjí a když není třeba dobrá, tak já vlastně ještě z ní vemu stejně pár věcí, které dobrou ve finále udělá. Já jsem vlastně jako redukcionista. A to se mi tak vyplatilo v životě. Víš, to je frajer, dokonalej. A teď třeba vypráví, jak přijde k někomu domů a on jakoby, že jo, má rád ten design, že jo, minimalistický Rick Rubin. Ta vila jeho v Malibu, to je něco neuvěřitelného. A on třeba řekne, já přijdu k kamarádům, oni se mi zeptají na názor a já odcházím z návštěvy a jejich byt vypadá úplně jinak. Víš, co život předizajnuje prostě.
0: Víš, co divné, že Rick Rubin není žena.
1: Není žena? A že... teď je to otázka, že...
0: To jsou také ženské ťahy toto.
1: Ale on celkově, jakoby, samozřejmě to byla další, že jsem si říkal, ty ne, z tebe jako jde takový jako zen a celkově, ale zároveň je vidět, že se nebojíš jako party. A teď jako samozřejmě, nemá jako ofiko partnerku a tak, to je taky jako další, je strašně zajímavý člověk, Je o něm hromada videí, jestli jste jedno z nich aspoň neviděli, dejte si to. Stojí to za to, je to týpek, který dělal samozřejmě s Kaniem, s Jay-Zem, s dalšíma prostě velikánama.
0: A o Kaniem se budeme bavit samozřejmě v dalším stupem.
1: No tak to nemůže chybět.
0: Nemůže chybět.

0: že tyto chyby občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.

0: Európa 2, Rabatelier, Kanye West je naša taká už evergreenová téma, pretože furt robí veci, ktoré sú diskutované.
1: Proste sa nevzdáva, áno. Je to správny bipolár, proste je týpek.
0: A je tu proste nejaká ohlásená túr.
1: Jo.
0: Začíname v Istanbule, potom sme v Holandsku, Albánsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku a tak ďalej.
1: Mm.
0: No a údajne má na jeho show vystúpiť Travis.
1: Mm-hmm. Travis Scott je samozrejme zajímavý, že jak byla veď ta první vlna jakoby toho cancelu v rámci všech těch různých...
0: Majú spoločné chlapci.
1: Jo, určitě.
0: Podobné príbehy.
1: Ale že vlastně to Holandsko bylo první, který vlastně řeklo, hele, sorry, jste dospělí. A zase, víš, je to zajímavý, jak to celkově v Nizozemí je. Oni jsou zajímavý, takový jako arbitr prostě toho dospělého života.
0: No, ale to keď spomínáš jakože Holandsko zrovna, no. Tak víme samozřejmě, že tam je legalizovaná tráva.
1: Tak například, no.
0: A například samozřejmě. A například Wiz Khalifa mal teraz problém, alebo teraz v roku 2024 problém, jo. V Rumunsku. A je na něho zastavený teda zatýkač, kvůli tomu, že tam mal 18 gránov konopy.
1: No, normálně wanted číslo 1.
0: Takže
1: on je normálně jako
0: do Evropy, tak nevím.
1: On je reálně jakože hledanej. Takhle, ono je otázka, jestli ten zatýkač, ten rumunský, jestli se bude týkat i EU. To je ještě otázka. Jako.
0: No tu píše, že pokud vstupí na území Evropské unie,
1: ne.
0: Tak se ho to může začít týkat.
1: Za 18 gramů konopí.
0: No, tak to vlastně spotřebu, že si dal na stage vlastně
1: to
0: něčo.
1: Jo.
0: Ale musím dát velký shoutout, Wiz Khalifa má skladbu z MGK.
1: Uh-huh.
0: A po dlhé době je to věc, kde figuruje MGK, která ma baví.
1: Aha.
0: Je to také rapové, jak
1: po
0: za starý časov.
1: Po dlhé době on se ti trošku znelíbil, nechce,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano. A je to, že everything tated, akože no. Všetko potetované,
1: ano,
0: lebo
1: ano,
0: oni sú celí potetovaní.
1: Ano.
0: Takže to je téma tej skladby, čo mi príde docela originálne, lebo jak tomu pristúpili tam. A veľmi skvelá vec, novinka teraz, aktuálna.
1: Ja vám môžu také doporučiť jednu vec, pretože je to taková jako nadnesená záležitosť. Proste je jeden Lilliput, jeden normálně jakože midget a on dělá teďkon skvělý
0: to máš mezi nohami,
1: kámo, skvělý jednou midgeta a pozor, a on dělá, kámo, je to dokonalý, normálně na firemní akce a podobně, dokonalý biznesový plán, když seš trpaslík prostě, kámo, on dělá normálně, on jakoby napodobuje Kanyeho Westa. Říká se jako, že midget jej.
0: Uh-huh.
1: A dělá normálně tu show. Počkej, to je strašlivý. Uh-huh. Víš, jak on má tu půlku vlastně tý země koule.
0: Uh-huh.
1: Tak tenhle ten má docela dost maličkou. Takovej nafukovací tenisák. A na něm dělá jakoby tu show, víš co. A já jsem to minule viděl, říká se si, kámo, tohle je dokonalý, protože víš, kolik lidí si tě pozve na takovouhle jakoby mini show. Prostě jako to je strašně dobrý. No takže to je jenom, jako byste chtěli.
0: Ale jakože teraz je citlivá doba robit si srandu z takýchto věcí, ale v dalším stupe se vrátíme do doby, do roku 2002, protože včera mal jeden projekt výročie. A to byla doba, kdy se z těchto věcí sranda robila.
1: Jo, ale hele, takhle, my to říkáme, že to je vlastně jako takový legrační nebo roztomilý.
0: Jasné.
1: Třeba mojí holky kamarádka je třeba jakoby je Lilliputka, je to fantastická holka a vůbec proti Lilliputům nic nemám. Ba naopak je mám rád. Tak, ještě jste chtěli něco slyšet. Nikdo se nespěje.

0: Rebatelier, Európa 2, blíži sa koniec 8 hodiny, my sa blížime do finále, ale včera bol veľmi zásadný deň pre hip-hop, pretože...
1: Ale...
0: 24 rokov dozadu, presne v ten deň, 26.5. vyšiel legendary album od Eminema, The Eminem Show.
1: Ty bláho, tak to som nejkom pripomnel. Přesne si pamatuju období mýho života. Vzhľadom k tomu, že mi bude v lete 40, no letí to, letí.
0: Letí to,
1: Eminem
0: 24
1: show,
0: rokov, kámo, tam sú že také skladby obrovské.
1: Jo, je to mazec, no.
0: Clean Out My Closet, Without
1: všechno,
0: Me.
1: Všechno, no. Teď ty skity s tím Rosenbergem, no, že sú skvělí.
0: Superman, Haley Song.
1: S českým Rosenbergem.
0: No, veľmi osobný album, vlastne do tej doby najosobnejší pre Eminema a vlastne jeden zo zásadných pilierov rapu. Často zmienovaný album.
1: Určite. A zase Rick Rubin zatím stál, mimo jiné.
0: Áno, samozrejme aj Dre, ale...
1: Samozrejme, no.
0: Takže toto bola tam aj skladba ako The Way I Am, vieš, proste, že nezmyslí. A zároveň včera to bol aj dátum, kedy mal pôvodne výsť GTA 6.
1: Áno, to je pravda.
0: Čo je zaujímavé.
1: Ono to bolo samozrejme odročený tedy na podzim, ale vypadá to, že už ten podzim je skutečně finální jako takovej.
0: Vypadá to tak, no.
1: Viděl jsem nějaký detailní vlastně ty z toho samozřejmě traileru, který vyšel, z toho oznamovacího traileru, jaká skvělá grafika tam bude, jo. Byli tam třeba lidi, kteří jsou na plážích, frajer normálně má jakože spálený záda, teď už se mu jako loupou, jo, opět vidíš tu kůži, jak se loupe. Jako takovýhle detaily. Tak se samozřejmě řeší ještě, jako kdo to teda rozjede a kdo ne, na svém PCčku nebo konzoli, ale oni jsou fenomenální samozřejmě v Rockstaru v rámci teda těch jako tak nastavení. Takže, no hele, připrav se na to už, ty se na to těšíš. Tak já si myslím, že podzim už GTA 6 bude jednoznačný prostě, no. Teď ještě je vlastně zajímavá jako aktualita, že Dominik Ferry byl teda pustěn z vězení. A zdravíme samozřejmě všechny, kdo nás posloucháte i ve vězení. Většinou to tak bývá, že lidi, kteří jsou jakoby známí mediálně, můžete nám dát za pravdu nebo ne.
0: Když to by bylo dobré, kdyby tam někdo poslal dopis, že se s tím někdo nestratou.
1: Hele, to je jedna věc, to je jedna věc. Druhá věc je, že já si spíš myslím, že možná i ne, protože vždycky to je tak, to říkal i Mavar, že jo, který taky seděl, že vlastně on něco říkal, a říkal to i ten Novotný vlastně, že jo, Pavel, jo. Že vlastně, když seš jako mediálně známější, tak oni tě spíš mají tendenci dát vlastně do vězení, který je jakoby lepší v uvozovkách, tak aby si vlastně neříkal úplně, že to bylo strašný jakoby totálně, jo. A že seš nějak jako líp chráněnej i jako před těma ostatníma a tak dále. Jako, hele, může být, nemusí. Ovšem, kámo, co předvedte MBK, to musím říct, že jako to je za mě úplně nejtvrdší legrace, kterou kdy on udělal. Protože určitě znáte z Karlína, je takový ten tunel. Jo, je to tunel, který je vlastně před tím kopcem Žižkovským, nebo pod ním.
0: Pod Vítkovem.
1: Pod Vítkovem, přesně, kde je Žižka, že jo. A tam je napsáno to neboj. A on k tomu doplnil, jako kdyby to byl citát, a to bylo neboj a dole vpravo Dominik Ferry.
0: To je hodně černý humor.
1: To je strašlivý. No to je opravdu absolutně černý humor. No a prejde na svobodu a chce prý založit rodinu. Tak to je taky jak od té MBK trošku. No tak tím se loučíme. Mějte se krásně.
0: Nevyžadané finančné rady.
1: Ty bláho.
0: Rodina Dominika Ferryho.
1: To byla jízda, co?
0: To byla jízda, no.
1: No, tak se těšte zase na příští týden, budeme tu.
0: Ano, a na záver teda si zahráme nějakou skladbu z albumu, který patří mezi 500 nejlepších albumů podle magazínu Rolling Stone, a to je The Eminem Show. Takže hláďte ďalej, Európu 2, Rebatelier, další středu večer.

2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Už od zítřka v kinech.
5: Čest práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: and I want to talk about.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
1: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.

0: Největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čest práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme